0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Trojníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáku a Kamelotu. A přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No, a tohle žijeme teď, i když to zrovna k žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte na ke kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů. Staříčka to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, no co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, copáci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých. Tam za mnou zůstal San Quentin,

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď se lživiním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

0: sensible.
1: Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidí, že hořím a nevíš, jak to bolí, džípy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Měl mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jeho českých, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození Voskovec s Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit

vlaky básníků. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5:36.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
1: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude Senka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ono elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měl raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem z našeho archivu. Jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, to jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku, takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
6: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na trh a chytil u stolu chrousta. Pan Přemýšl by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
6: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Má zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeji posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
7: Mějte ano,
4: se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
7: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady květové strážnice.
4: No, dobrý den. Máme to tam.
7: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme tak, pěkně. Jo. Naslyšenou.
7: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
12: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
13: To nevím.
12: Kost je pro psa a škola pro kočku.
13: No počkej, co máš proti škole?
12: Všechno.
13: No hodou. Škola je základ života.
12: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
12: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
13: Jak to?
12: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
12: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
12: Bodeď, šprtka.
13: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
12: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
12: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
13: No nazdar. Snad to paní učitelka nepozná.
12: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? Hm? A jaká je?
12: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
12: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
12: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
12: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
12: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
12: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, diď.
12: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
12: Jo.
13: Jo?
12: Jsem rychle unavenej. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
12: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
12: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
12: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
12: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
12: No, co pak?
13: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
12: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
12: Smě!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád, ano.
1: Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 01 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Pardubické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka Ščerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: to ale to by si třeba spálil
3: za ty vlasy nikdo nemůže, že ne, nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano, děkujem.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouštce, která se blíží Růst Lysiáka.
2: Máme zapsáno. Ano. Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: Toto je do prdelky.
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem zápatu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet... Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý. Jen se mi to trošku vrátil koktání.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici, ano. Míše Jilkové, stejně jako panu Přeutilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lipka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18.

0: ledna tohoto roku vzal jas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
2: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než v loni. Lunchcrown chystá přístavbu domova seniorů. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. V regionu dnes čekejte jasno, postupně až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 37 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zemědělci v Pardubickém kraji sklidili méně obilí než v loni. Podle průběžných výsledků žní poklesl výnos u všech hlavních plodin.
2: U obilí je sklizených 65% osetých ploch a průměrný výnos těsně pod 6 tunami na hektar. V loni to bylo 6,7 tuny. Pokles je patrný i u řepky. Tam je sklizených 75% ploch a výnos přes 2,5 tuny na hektar. Loňský průměr byl přitom skoro 3 tuny. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: V Lunchcrowně pokračují přípravy na rozšíření domova pro seniory, informuje o tom radnice v tiskové zprávě. Nová budova by měla být citlivě propojená se stávajícím objektem, tak aby nenarušila jeho architektonický ráz. Město má hotovou studii a chystá projektovou dokumentaci.
3: Nová přístavba by měla stávající domov seniorů rozšířit o 30 lůžek pro stálé klienty a o 8 lůžek pro odlehčovací službu. Zároveň je v plánu vytvoření 6 městských bytů v nejvyšším podlaží a další prostor k pronájmu pro poskytování rehabilitačních služeb. Nová budova má podle návrhu centrální atrium a terapeutickou zahradu. Vizualizace lidé najdou na webu města. Z Lunchcrowna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Za příčinu označuje Komora soudních znalců zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešly. Projevuje se to také i na délce soudních řízení. Protahují se zejména posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: U komplikovaných a složitých věcí, týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi, se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
1: O nedostatku zejména ve zdravotnických oborech ministerstvo spravedlnosti ví. Chystá další úpravu zákona, která by s ním měla pomoci, jak přesně ale rezort nezdělil. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka dnes bude znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server i rozhlas. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel. U soudu ho zastoupí advokát.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý přechodně mírný západní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ve Včelákově na Chrudimsku neprojedete až do prosince po silnici nižší třídy, pracují tam dělníci, objížďka vede přes Miřetice, Louku a Dřeveš, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno s naladěným Českým rozhlasem Pardubice. Jít si teď v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník už není samozřejmostí. Pobytové městské trávníky totiž čím dál častěji nezvládají tropické počasí. Co se s nimi děje, je vůbec v silách měst udržet je zelené i při teplotách kolem 40 stupňů Celsia? Tak to probereme za chvíli. kalendáři středa 5. srpna roku 2026 a máme pro vás písničky, které nestárnou, Lásko ztracená, Václav Neckář, taky si připomeneme skupinu Black Milk, Madonu, Rangers a nebo teď Michal David je tady s písničkou Nenapovídej. Tak vám přejeme pěkný poslech a úspěšný start do nového prázdninového dne.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 3 minuty zbývají do 17:15. Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 5. srpna. Los Angeleská policie zadržela o víkendu muže, kterého podezřívá, že monitoroval bezpečnostní opatření prováděná v golfovém klubu před příjezdem amerického prezidenta Donalda Trumpa. V noci na dnešek to podle agentury AP oznámil úřad šerifa v Los Angeles. Muž měl u sebe zásobník s municí a v jeho vozidle policisté našli nabitou pistoli. Další zprávy u nás uslyšíte přesně o 17:30. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. To je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál víc. Jak se přesvědčila reportérka Josefína Báčová, tropické teploty společně s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o něj někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: A teď něco pro milovníky noční oblohy. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu po čtvrt na šest. Nad našimi hlavami se totiž odehrává podívaná, kterou většina lidí za život spatří jenom jednou. O čem je řeč? Hvězda T. Corona Borealis se po zhruba 80 letech znovu výrazně rozáří. Na krátkou dobu ji bude možné zahlédnout i bez dalekohledu. Astronomové po celém světě už několik let vyhlížejí okamžik, kdy na obloze vzplane Blaze Star v souhvězdí Severní koruny. Nejde přitom o vznik nové hvězdy, ale o mimořádné zjasnění známého hvězdného systému, který se po desetiletích znovu probudí. Jako další možné období zmiňují propočty únor 2027, zároveň ale astronomové upozorňují, že jde jenom o odhady, přesný okamžik vzniku novy nelze předpovědět. Dobrou zprávou je, že Češi mají velkou šanci úkaz pozorovat. Souhvězdí Severní koruny je totiž z našich podmínek dobře viditelné. Pokud by k tomu došlo teď, v těchto dnech, tak Corona Borealis máme opravdu přímo nad hlavou, je pozorovatelná celoročně, jenom záleží na konkrétní hodině, říkají hvězdáři. V létě je ideální vyrazit ven a podívat se na noční oblohu. Nejlepší podmínky samozřejmě nabídnou místa mimo velká města, kde není obloha tolik rušená světelným smogem. Někdy je souhvězdí vidět brzy ráno, jindy třeba právě teď v létě krásně, kdykoliv během noci. Tak to můžete zkusit. Počasí. Začíná další tropický den, ale už přibude přeháněk a bouřek. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Místy právě s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Maximální teploty 34 až 37, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 5. srpna 7 minut po čtvrt na 6. Jsme už za polovinou prázdnin, možná máte dovolenou ještě před sebou a pokud jste se z ní vrátili, tak se k ní vracíte ve vzpomínkách, ve snech. Jestli pak víte, co je to oneirologie? No, vědecká disciplína, která se zabývá právě sny. Zkoumá spojitosti mezi sněním a mozkovou aktivitou. Každý člověk má prý za noc okolo 8 až 10 snů. Skutečně jenom velmi malé procento lidí tvrdí, že sny nemývají vůbec. Možná je to lepší, že nemývají nějaké noční můry anebo děsy. Na druhou stranu vidět ve snu půvabné princezny, tak to má taky něco do sebe. Samozřejmě tím uvádíme naše další vysílání, ve kterém vám své sny popíšou děti. Ptala se jich Tereza Brázdová.
1: Co je sen?
2: Já vím. To sen je noční můra.
1: Jenom?
2: Sen je, že se ti něco zdá. Až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, to se ti zdálo. A nějaký dítě řekl třeba, že se mu zdálo o vlkovi.
1: Pamatuješ si sny?
3: Jo, já. Můj sen byl o všech těch princeznech. Já jsem jen nedokázal ani spočítat, kolik jich je.
1: Princezem? A ty jsi si vzal za manželky?
3: Ne.
1: Měla jsi někdy nějaký ošklivý sen?
2: Jo, a ten byl o děvočákovi.
1: A co se vám zdálo úplně nejkrásnějšího?
3: Jak jsem byl království.
2: Mně se zdálo o princeznách, o lžích a o lžence i.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: A pokračujeme zprávami, které přináší Michaela Spáčilová. Hezké ráno.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Krajský úřad v Pardubicích zamítl odvolání zastupitele města Pardubic proti povolení pro plánovanou stavbu výzkumného a inovačního centra v Pardubicích v ulici Ke Tvrzi. Zastupitel města svůj krok vysvětloval tím, že se vícepodlažní budova do vilové zástavby nehodí a není v souladu s územním plánem. Úřad, který jeho odvolání posuzoval, ale dospěl k opačnému závěru a potvrdil správnost předchozího povolení. Chodník slávy pardubického sportu nově připomíná Petra Klimpla, významného představitele orientačního běhu, a Romana Řehounka, dlouholetého cyklistického reprezentanta. Chodník tvoří pamětní dlaždice se jmény osobností, které se zapsaly do historie pardubického sportu. Průtoky v řekách a potocích na Rychnovsku dál klesají. Řeka Bělá už je v Jedlové v Orlických horách pod hranicí označující sucho a podobně jsou na tom také další řeky a potoky. Povodí Labe upozorňuje také na nízké průtoky Dědiny nebo Tiché Orlice. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa, uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno zhruba v 8:35 českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisté Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný západní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dnes většinou dobré až velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po útoku ukrajinského dronu vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti, oznámili podle agentury Reuters tamní úřady. My se za chvíli už podíváme do dnešních novin. Je středa 5. srpna.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, 5 minut zbývá do 6:15, je středa 5. srpna. Jak se jmenuje syn, který se sportovci Josefu Dostálovi narodil v roce 2025, tak to uslyšíte v našem odpoledním pořadu Alex a host po 13. hodině a ukázka ještě do 6. hodiny. A u sportu zůstaneme i v přehledu tisku. Zdravíme s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Program sportovního parku Pardubice totiž právě dnes vstoupí do své druhé poloviny. Kromě desítek stanovišť s nejrůznějšími sporty se návštěvníci můžou těšit i na autogramiádu hráčů FK Pardubice. Ta bude přibližně od 15:20 u fanzóny v samotném centru parku na Špici, tedy v místě, odkud v 16 hodin taky odstartuje charitativní běh. Poté, co se podepíšou fanouškům, se trojice hráčů FK Pardubice zúčastní samotného běhu. Na trať závodu vyrazí Jákim Šerák, Jan Stejskal a Luka Charatišvili. Sportovní park pokračuje až do neděle a právě Pardubický fotbalový klub je jedním z těch, který má svoji prezentaci po celou dobu. Návštěvníci ho najdou na stanovišti číslo 12 na východním okraji parku u multifunkčního hřiště. A v parku se taky objeví další sportovní hvězda v podobě judisty Lukáše Krpálka. O tom ještě několikrát uslyšíte během našeho dnešního ranního vysílání. A tento článek jsme našli v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Co se stane, když se kukuřičné bludiště u Litomyšle ponoří do tmy? V sobotu večer tam na návštěvníky čekají profesionální strašidla a atmosféra, která nemá s denním blouděním nic společného. Organizátoři slibují pořádnou dávku adrenalinu až do půlnoci. Akce začíná v 21 hodin. Bludiště vzniklo na poli mezi Litomyšlí a Osíkem. Jeho tvorba zabrala desítky hodin příprav. Samotné vysečení pole trvá 2 až 4 hodiny. Další 2 hodiny zabere generování bludiště a podkladů pro navigaci. Příprava úkolů, zpracování terénu, reklama nebo dárky, to jsou desítky hodin a dnů práce ještě před samotným zprovozněním. A popisuje to Svitavský deník.
0: A ještě jeden pohled k sousedům. Zrušili letité drenáže a vybudovali tůně. Zachránili tím před zkázou 7 horské mokřady v Českém ráji. Zatímco vlivem horka na řadě míst v Česku krajina usychá, tam naopak voda stoupla. Za 5 let od provedených opatření přibylo tolik vody, kolik se vejde do 5 olympijských plaveckých bazénů. Potěšující zprávu zveřejnili ochránci přírody, kteří mají za sebou více než 2leté měření hladiny podzemní vody. Území 7 horských mokřadů podél říčky Libuňky v Českém ráji bylo před koncem minulého tisíciletí masivně odvodňované. A jak se to stalo, že tady v mokřadech přibylo vody, o tom si můžete přečíst na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Blik Share ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 5. srpna minutu po 6:45. Jsou to takové malé domácí dožínky v pohraničí v osadní části Meziměstí ve Vyžňově, přičemž za osadní část je Vyžňov. Letošní ročník je čtvrtý, z akce se pomalu stává tradice. Řeč je o srazu sekacích traktůrků a traktorů všeho druhu. Ten se odehraje v areálu občerstvení Cum Golden Anker, a to už tuto sobotu 8. srpna od 14 hodin. K občerstvení organizátoři nabízejí gulášek, klobásky a hranolky. V 15 hodin odstartuje spanilá jízda, která bude na trase Vyžňov, Meziměstí Vyžňov, a tak můžete ukázat svůj stroj a dostat jedno pivo nebo limču a utopence zadara, jak se doslova píše v té pozvánce. No tak to můžete zkusit udělat si výlet do Královéhradeckého kraje, jestli vlastníte třeba nějaký sekací traktůrek nebo traktor všeho druhu, protože tam bude už čtvrtý ročník tohoto srazu, jak jsme říkali, tuto sobotu 8.8. Počasí. Zpátky do Pardubického kraje, kde dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Ojediněle můžou být i nárazy větru kolem 80 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Teploty budou vysoké 34 až 37, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý, přes den přechodně mírný západní s rychlostí do 25 km za hodinu a v těch přeháňkách a bouřkách, jak jsme zmiňovali, ještě zesílí. Množství srážek to dnes bude od 0 do 5 mm, v bouřkách kolem 40 mm, ojediněle i víc.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, s Českým rozhlasem Pardubice přejeme ve středu 5. srpna 6 minut po 6:15 a po 13. hodině nabídneme další vydání pořadu Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové rychlostní kánoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál. Dozvíte se od něj i o tom, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
0: Celý rozhovor s Josefem Dostálem si poslechněte dnes po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a všechny starší díly pořadu Alex a host najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz, případně v aplikaci Můj rozhlas. Tak tolik naše tipy k tomu, co byste si mohli poslechnout, pokud jde o mluvené slovo, a pokud jde o muziku, tak do 6. hodiny nás čeká Robbie Williams a teď taky Marcela Holanová. Přejeme vám pěkné probouzení, hezké ráno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Radnice v Chocnízce v parku Peliny vytvořit nový volnočasový park. Judista Lukáš Krpálek přijede do pardubického sportovního parku. Hasiči včera zasahovali u několika rozsáhlých požárů. Polojasno, postupně až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 37 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční ráno. V parku Peliny v Chocni by v budoucnu mohl vzniknout nový volnočasový areál. Radnice už má připravenou studii a teď nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Součástí areálu by měl být skatepark a pump track. Do budoucna se počítá také s lezeckou stěnou nebo parkourovým a workoutovým hřištěm.
3: Nový volnočasový park by měl nahradit stávající skatepark, který dosluhuje a navíc je nevhodně umístěný v blízkosti zámku. Nahradil by ho areál v parku blízko Tiché Orlice, nákupní zóny i železniční trati. Město tam má prostory v územní rezervě. První etapa prací na novém parku by podle odhadů měla stát do 20 milionů korun. Město se pokusí získat dotaci. Schocně Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Judista Lukáš Krpálek dnes bude hostem ve sportovním parku Pardubice. Na programu je beseda s fanoušky a také uvedení životopisného filmu Jemný rváč, který mapuje jeho bohatou kariéru. Pokračuje hlavní organizátor sportovního parku Pardubice Pavel Stará.
4: Ten bude od 10 dopoledne ve fanzóně na ledce, takže určitě všem doporučuji si vzít deku a nebo využít deku, co tam budou, a kouknout na to, uvidět se s Lukášem, a Lukáš zůstane to dopoledne, protože pak má další povinnosti, takže bude od 9 do 10 s ním na stage beseda, nejenom o filmu, ale celkově možno se s ním vyfotit, a v 10 začne film, který je přibližně hodinu a půl.
1: V Česku včera hořelo hned na několika místech. Všechny požáry už mají hasiči pod kontrolou. Kvůli suchu a horku ale dál platí v části republiky výstraha.
5: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
6: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, dále se požár rozšířil na přilehlé chatky.
5: Na místě už jednotky dělají dohašovací práce. Pod kontrolou je i požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. Hasiči tam použili těžkou techniku, aby v hromadách odpadu našli skrytá ohniska. Plameny zachvátily skládku i na Sokolovsku. Večer se jí podařilo uhasit. A k zásahu vyjížděli i hasiči na Šumavě, hořelo tam 6 hektarů lesa a louky u obce Nezdice. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Jednu oběť a 22 zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla to místní vojenská zpráva. Další člověk pak zemřel ve městě Buča u Kyjeva. V okolí hlavního města utrpělo zranění dalších 21 lidí s odvoláním na tamní úřady, to píše agentura AFP. Po útoku ukrajinského dronu pak vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries. Oznámil to gubernátor Tulské oblasti.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý přechodně mírný západní vítr v bouřkách se sílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou ze silnice číslo 14 u Ústí nad Orlicí, tedy v místní části Hilváty. A odstavené nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí za 200 kilometrem ve směru na Hradec Králové, tedy zhruba na úrovni Svitav. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Sportovní park Pardubice je v plném proudu a právě dnes bude mít vzácného hosta. Jak už od nás víte, v prostoru parku na Špici bude dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Bude besedovat s návštěvníky a představí film o sobě Jemný rváč. Další informace nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. A za chvíli nás čekají záchranné stanice pro volně žijící zvířata. Ta jenom během prvního půl roku přijali... Záchranné stanice přijali přes 22 tisíc pacientů. Oproti loňsku jde o nárůst zhruba o 20%. Čím to je a proč ochránci naráží na kapacity, aby byli schopní péči o zvířata zajistit, tak o tom u nás taky uslyšíte. A ještě muzika, čekají nás Eláni, Činasky, Lenka Filipová anebo Petr Spálený. Je středa 5. srpna.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 5. srpna 3,5 minuty před 6:45. Federální soud vyhověl žádosti vlády USA zastavit řízení se členy skupiny, kteří se podíleli na útoku na Kapitol z ledna 2021, píše agentura Reuters. Další zprávy u nás uslyšíte o 6:30. Do té doby spousta zajímavých témat, včetně záchranných stanic pro volně žijící zvířata, a těm se budeme věnovat hned teď. Letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jenom za první půl rok jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Zvířat přibývá, lidé častěji volají kvůli radám, třeba při rekonstrukci domů, kde hnízdí ptáci. Na vině jsou ale taky vysoké teploty. Reportérka Kristýna Vašíčková zjistila, že ochranáři přitom narážejí na kapacity, které pomalu nestačí.
1: Teďka dostali kaši. Raz, dva, tři, čtyři, pět, rechku, tři vrabčáci a tyhle už jsou trošku větší. A tohle malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
2: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
1: Ještě?
3: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů právě do lísů.
2: Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
3: To nich hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím kolik, 60 stupňů, třeba možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopni vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutekly.
2: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
3: Máme dva malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
2: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
3: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
2: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
3: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
2: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
4: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
2: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
4: Někde se stává, že ty stanice musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
2: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
5: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
2: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm, je středa 5. srpna, dáli s vámi Český rozhlas Pardubice. Čeká nás za moment skupina Činasky a Stížnost a taky se podíváme do pardubických bubeníkových sadů. Tam v 17 hodin začíná další promenádní koncert, další hudební produkce. Tentokrát se představí D.H. Šohaji.
1: Počasí.
0: A jak dnes bude v Pardubickém kraji slunečno a velmi teplo, jasno až polojasno, až k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Maximální teploty 35 až 38, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, přes den dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas

0: Možná sepisujete ne stížnost, ale dotaz na našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého, taky můžete pak odeslat vaši případnou otázku na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz a spotřebitelský expert Českého rozhlasu Pardubice vám rozhodně ve vysílání odpoví. Třeba dnes se ptáte na způsob vrácení peněz. Podle čeho o něm prodejce může rozhodnout?
1: Panu Tondovi obchodník uznal reklamaci, dokonce je ochoten mu vrátit peníze, ovšem s podmínkou, že si je vyzvedne osobně. Ten ale bydlí od prodejny více než 100 kilometrů, tudíž by cesta pro peníze byla pro něj prodělečná. Pane posluchači, podle zákona se peníze vracejí stejným způsobem, jakým byly placeny. Takže pokud jste platil bezhotovostně, tedy kartou, je prodejce povinen vám je i bezhotovostně vrátit. Jestliže jste platil hotově, pak byste měl peníze hotově převzít. Variantou vrácení peněz v hotovosti je, že vám je prodejce pošle poštovní poukázkou, ovšem snížené o poštovné, které bude muset za odeslání peněz uhradit.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je středa 5. srpna, další zprávy s Michailou Spáčilovou.
3: 6:30.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Chrudimi začínají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Uzavřené bude od večera parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude uzavřený od pátečního poledne. Radnice v České Třebové od soukromého majitele odkoupila bývalou hospodu u chaloupky Maxe Švabinského v přilehlé obci Kozlov. Slavný malíř i v této budově tvořil a oslavil tam svatbu. Městské muzeum by tam do budoucna chtělo vytvořit další expozici o jeho životě. Město ale nejdříve bude muset zanedbanou budovu opravit. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v Královéhradeckém kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké Orlice i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidliny nebo Metuje. Nejhorší je podle aktuálních údajů situace na Cidlině u Nového Bydžova. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kteří si dočasnou ochranu v Evropské unii jen prodlužují. Na řadě je sport. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přehaňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dvě osobní auta bourala v Ústí na Torlicí na silnici číslo 14, a to v místní části Hilváty. Odstavené nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí za 200 kilometrem ve směru na Hradec Králové, tedy zhruba na úrovni Svitav. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vlaky Arrivy přepravily letos v prvním pololetí přes 4 miliony cestujících, asi o 200 tisíc méně než loni. Za prvních 6 měsíců dopravce prodal jízdenky na vlaky za skoro 139 milionů korun. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí dopravce Jan Holub. Za celý loňský rok Arriva přepravila ve vlacích necelých 9 milionů a 140 tisíc cestujících. Železniční dopravci údaje k prvním pololetí neuvedli, tedy ti ostatní.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě

0: dla mnie powie co stwierdzi.
1: Stromy a Vabydaněk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:45 je středa 5. srpna. My už teď otvíráme ve studiu Českého rozhlasu Pardubice noviny společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
2: Krásné ráno.
3: Krajní kávě. Denní tisk.
1: Město Chrudim získá nové místo pro setkávání rodin, pejskařů i milovníků grilování. Na Větrníku vznikne odpočinkový park s veřejným grilovištěm, dětským hřištěm a oploceným výběhem pro psy. Zajímavostí je, že město za projekt nezaplatí ani korunu. Celou stavbu uhradí výnosy z chrudimského reuse centra. Záměr zapůjčit pozemek schválila rada města. O realizaci se postarají technické služby Chrudim společně se sociálním podnikem města Chrudim. Nový park pro pejskaře i děti na Větrníku představuje Chrudimský deník.
2: Severní křídlo paláce na Kunětické hoře se v sobotu 8. srpna od 8:30 večer stane dějištěm hudebního recitálu pardubického divadla Exil. Soubor se tentokrát představí za doprovodu kompletní kapely a v repertoáru nabídne skladby na pomezí popu, folku, šanzonu i jazzu. Pěvecké party obstarají Simona Andrejsová, Karolína Davidová a Věra Hloušková. Informuje o tom Mladá fronta Dnes.
1: A deník N se pod titulkem Zeleň ve městech v ohrožení věnuje novele stavebního zákona, která prošla sněmovnou a teď je v Senátu a věnuje se jí z pohledu vztahu k životnímu prostředí. Podle ekologů významně oslabuje ochranu přírody. Novela oslabuje ochranu stromů ve městech, které pomáhají zmírňovat vedra, zadržovat vodu a zlepšovat kvalitu ovzduší. Taky podle ekologů přímo ohrožuje ochranu některých přírodních území. Nově nebude potřeba stanovisko orgánu ochrany přírody, který prověřuje, jestli je kácení stromů ve městech nutné. Novela podle hnutí Duha prakticky nebere v potaz klimatickou krizi a dopady na města. Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá, že by novela oslabovala ochranu přírody. Argumenty najdete v deníku N.

0: Hezké ráno, ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice, středa 5. srpna. Národní hřebčín Kladruby nad Labem zařadil na dnešek do svého programu speciální komentovanou výšku. Cílem je představit návštěvníkům ráz místní krajiny, která se v roce 2019 dostala na seznam světového dědictví UNESCO. Účastníci se vydají na trasu ve výletním voze taženém tradičním dvojspřežím starokladrubských koní. Komentovaná trasa projíždí historickými alejemi přes rozlehlý krajinářský park Mošnice a směřuje i do bezprostředního okolí dvora Josefov. Tak to byl tip z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Prázdniny pokračují a dnes bude znovu horko.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů máme počítat s jasnou až polojasnou oblohou. K večeru bude oblačno a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 38, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Předpokládáme znovu velmi silnou zátěž teplem. Rozptylové podmínky se budou přes den vylepšovat.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Odpoví mluvčí zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík a také jeho zástupkyně v dnešní radioporadně, která začne krátce po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A mimochodem, sportovní park v Pardubicích právě dnes navštíví největší hvězda z celého 9denního programu. Už v 9 hodin ráno bude v parku na špici dvojnásobný olympijský vítěz judista Lukáš Krpálek. S organizátory se dobře zná, nepůjde o jeho první návštěvu téhle pardubické akce. Vedle besedy s návštěvníky je připravené i promítání filmu právě o něm Jemný rváč. Otagu Tvirt k tomu zjišťoval víc.
1: Lukáš Krpálek, když byl pořadateli oslovený, tak nezaváhal a hned v nabitém kalendáři našel chvíli, aby se do Pardubic vrátil. Pokračuje hlavní organizátor sportovního parku Pavel Stara.
2: Lukáš Krpálek přijede už na 9. brzo ráno, protože opravdu ten program má nasypaný. Jediný den, který šel do Pardubic, tak byla středa, ale právě on kouknul do mobilu, ale jediný den středa, udávám si vás už někdy v únoru. To je prostě jako neptal se proč, jak.
1: Součástí jeho programu na východě Čech bude i promítání dokumentárního filmu Jemný rváč.
3: Když se mi podařilo vyhrát první mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak já musím říct, že jsem si to vůbec neužíval. Mě táhlo k tomu úspěchu to, že jsem chtěl, aby lidi byli prostě pyšní na Českou republiku a podobně, než to, aby byli hrdí na nějakýho Krpálka.
2: Film promítneme, ten bude od 10 dopoledne ve fanzóně na Letce, takže určitě všem doporučuji si vzít deku a nebo využít deku, co tam budou a kouknout na to, uvidět se s Lukášem a Lukáš zůstane to dopoledne, protože pak má další povinnosti, takže bude od 9 do 10 s ním na stage beseda, nejenom o filmu, ale celkově, možno se s ním vyfotit a v 10 začne film, který je přibližně hodin. A půl.
4: Mám musí užívat.
5: Tak jsem se totálně rozbrečel a nemohl jsem to zastavit.
6: Napsal jsem mu, Krpoši, seš genius.
1: Krpálek, i když svou aktivní kariéru ještě zdaleka neukončil, tak už teď je legendou světového juda.
2: Jsme rádi, že na nás nezapomněl Lukáš a mě se ten člověk jako strašně dotknul právě i přes ten film. Neuměl jsem si vůbec představit jakou obrovskou váhu v podstatě jakovýho menšího sportu a co po celém světě on znamená. Tak jako v basketbalu si pouštíme Jordana a podobně, tak všude ve světě kouknou na to, kdo dělá judo, jak zápasí a jaký člověk je Lukáš Krpálek. A myslím si, že potřeba takovýhle lidi vypíchnout, jaký tady máme, jako když to řeknu, skvělý jako legendy.
1: Říká k návštěvě Lukáše Krpálka ve sportovním parku Pardubice hlavní organizátor akce Pavel Stara. Z Pardubic, Otagu Tvirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silničáři plánují hned po letních prázdninách otevřít první část obchvatu Sezemice na Pardubicku. Přetrvávající sucho může poškodit zejména mladé ovocné stromy, mohou i uschnout. Příčinou protahování některých řízení je i čekání na znalecké posudky, připouští státní zastupitelé. V regionu dnes čekejte jasno, postupně oblačno, srážky, bouřky a teploty do 38 stupňů. Je středa 5. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. První auta by se po části nového obchvatu Sezemice na Pardubicku měla projet 1. září. Silničáři chtějí pustit do provozu zatím první úsek mezi Spojilem a mimoúrovňovou křižovatkou u Sezemic. Trasa měří necelé 2 kilometry. Zbývající část obchvatu plánují otevřít na podzim.
3: Přes 2 roky budovaný obchvat za přibližně 1 miliardu korun bude dlouhý skoro 7 kilometrů, zajistí lepší propojení Pardubic s dálnicí D35 a odvede transitní dopravu ze Sezemic a místní části Počápelské chalupy. Dominantou stavby bude 289 metrů dlouhý most přes řeku Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Ovocnářům v Královéhradeckém kraji dál stěžuje situaci dlouhotrvající sucho. Už v červnu prudké slunce spálilo a poškodilo část rybízu, malin nebo jablek. Tato situace by se ale podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka opakovat neměla.
4: Teplota kolem 35 stupňů Celsia není zase až tak výjimečná na polovinu léta pro nás. Co je ovšem podstatně horší, tak je samozřejmě situace s vodou, která se dá říct, že je skutečně kritická. V těch sadech už vůbec není tráva, která zpevňuje ty porosty, ta je úplně spálená. Na mnoha místech skutečně už ty stromy přestávají vegetovat a třeba i u těch mladších výsadeb může hrozit to, že mohou i uschnout.
2: V některých zejména zdravotnických oborech je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
5: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
2: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server irozhlas.cz. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmu Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí advokát.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré. Tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto stále překáží na dálnici D35, stojí na sjezdu exitu 201 na kruhovém objezdu na úrovni Svitav, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A nehoda se stala u Svinčan na Pardubicku, osobní auto tam havarovalo na silnici číslo 342. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Několik dopravních omezení souvisí i s tradiční salvátorskou poutí v Chrudimi. Město se chystá na tuhle akci. Podrobně o tom budeme mluvit za malou chvíli s naším reportérem. Je krátce po 7. hodině středa 5. srpna. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Čekají vás písničky, které nestárnou. Ouruby, Nechtěj mi lásku brát, Pavel Bobek, taky Petr Rezek, Tulák po hvězdách, nebo Dlouhá noc, to už je Helena Vondráčková. Tak pěkný poslech přejeme.

0: Petra Reska jsme hráli ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 5. srpna za 3 minuty 7:45. Do Chrudimi míří desítky atrakcí a stovky stánkařů. Město o víkendu čeká vyhlášená pouť, která patří k největším v Pardubickém kraji. Znamená ale taky to, že cesta přes Chrudim bude několik dní trochu složitější. S čím je potřeba počítat, to povíme s naším reportérem Josefem Kopeckým. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdy začnou první omezení?
1: Začínají už dnes, i když se kolotoče rozpočí až v pátek. Od večera bude uzavřené parkoviště naproti sportovní hale na Teršově náměstí. A tak to zůstane až do konce pouti. Zásadnější omezení ale budou následovat ve čtvrtek, a to kvůli nájezdu atrakcí. Od 9. hodiny bude zavřený příjezd do centra ve směru od nemocnice, ale také Široká ulice i oblast kolem divadla. Uzavírka potrvá do 2 odpoledne, jenže ani pak se do vymezené pouťové zóny běžný řidič nedostane. Vjezd bude povolený jen pro zásobování a dopravní obsluhu.
0: Tak spojení nám trochu hapruje, jak se říká lidově, ale snažíme se porozumět tomu, co říkáš. Pověz, jak dlouho zůstane centrum města uzavřené?
1: Bude to až do pondělí 7 hodin ráno. Omezení budou platit i v okolních ulicích, které na historické centrum navazují. Město také přeruší provoz muzea barokních soch a informačního centra. Radnice naopak připravila nové parkovací plochy pro návštěvníky pouti. Ti budou mít možnost postavit auto v Novoměstské ulici, která bude dočasně zjednosměrněná. No a další varianta je pak otevřené parkoviště u městského úřadu v Pardubické ulici, tedy jen pár set metrů od prvních atrakcí.
0: A kvůli pouti se mění i trasy autobusů. Na co mají dát cestující pozor?
1: Některé zastávky budou dočasně zrušené, a to u základní školy doktora Jana Malíka a také ulice Novoměstská, takže tam nebudou jezdit ani spoje MHD, ale ani linkové autobusy, které je běžně využívají. Náhradní stanoviště je posunuté do Václavské ulice. I tady platí, že omezení skončí nejpozději v pondělí ráno.
0: Tak to byl náš reportér Josef Kopecký a přípravy na chrudimskou pouť. Ještě jednou omlouváme horší spojení, ale díky za informace. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Připravit, zamířit, pal. Návrat do doby Pernštejnů čeká právě dnes Pardubický zámek. Je tady 10. ročník oblíbené akce Střílení u pernštejnských kanónů. Začíná ve 2 hodiny odpoledne. Nabídne ukázky historických zbraní, práci řemeslníků, šermířská vystoupení, dravé ptáky i zábavné disciplíny pro děti. Víc o programu najdete na stránkách muzea. A vrcholem akce bude tradiční salva z mohutných varhanových děl na zámeckých valech. Patřit bude Ferdinandovi I. Habsburskému, který byl před 500 lety zvolený českým králem. Mimochodem v pořádajícím Východočeském muzeu můžete navštívit výstavu Příběhy palných zbraní. No a dnes tady bude akce Střílení u pernštejnských kanónů přímo na zámku v Pardubicích. Počasí. Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 5. srpna, 4 minuty po 7:15. Dnešek nabídne další horké počasí, teploty 35 až 38, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Na obloze jasno až polojasno, k večeru mraku přibude, bude oblačno a přehánky nebo bouřky se objeví ojediněle. Rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Jdeme krátce na tenis. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice souboj českých hráčů ve druhém kole turnaje Masters Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2. A tenistka Nikola Bartuňková v Torontu prošla do 3. kola po výhře ve dvou setech nad Dánkou Tausonovou. Kateřina Siniaková kvůli zranění ramene vzdala. Další zprávy uslyšíte o 7:30. Bleskovka. Teď pro vás máme sluneční brýle s naším logem. Před 60 lety 5. srpna 1966 vydala britská skupina Beatles své album, které se zařadilo mezi nejlepší desky rockové historie. V žebříčku amerického časopisu Rolling Stone jí připadlo 3. místo v anketě 500 nejlepších desek všech dob. Stalo se prvním albem, ze kterého Beatles kvůli složitosti aranží nehráli na koncertech žádnou píseň. Krátce po vydání totiž skončili s koncertováním úplně. Je na něm i jeden z největších hitů Beatles vůbec.

0: Tak, nebudeme se ptát na žlutou ponorku, to by bylo moc jednoduché, ale ptáme se na název toho alba, na kterém se objevila žlutá ponorka od Beatles. Dnes tady má výročí 60 let. Jak se to album jmenovalo? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak je to hlavně pro fanoušky skupiny Beatles. Uvidíme, kdo pak volá jako první do soutěže. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno, tady Jarka.
0: Tak paní Jarko.
1: Ale já teda máte možnosti.
0: Tak buď to album Revolver, nebo Love, anebo Abbey Road.
1: Já bych dala to C-čko. Já to nevím, tak tam C-čko. Děkuju.
0: Bohužel ne. Na mysli máme jiné album při tom dnešním výročí, tak vám přejeme pěkný den i tak naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: 726 46 48 48, ptáme se dnes na skupinu Beatles a na album, které slaví kulaté 60. a na kterém se objevila taky žlutá ponorka od legendárních Brouků. Tak už je někdo další na telefonu, tak my to nebudeme nijak prodlužovat a rovnou se budeme ptát dalšího volajícího na správnou odpověď. Hezké ráno přejeme.
2: Dobrý ráno, tady Jarka ze Žichlínku, já bych dala Ačko.
0: Tak vydáváte Ačko, a je to správně. Takže skutečně to album Revolver nebo Revolver se to píše, tak v každém případě odpověď byla dobrá, no a gratulujeme. Sluneční brýle máte.
2: Aha, mám počkat?
0: Tak adresu? Počkejte, zapíšeme si vaši adresu a přejeme vám taky krásný den naslyšenou.
2: Taky krásný den naslyšenou.
0: A my si připomeneme Anu Julii Slováčkovou.

0: A teď už Michaela Spáčilová, zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Krajský úřad v Pardubicích zamítl odvolání zastupitele města Pardubic proti povolení pro plánovanou stavbu výzkumného a inovačního centra v Pardubicích v ulici Ke Tvrzi. Zastupitel města svůj krok vysvětloval tím, že se vícepodlažní budova do vilové zástavby nehodí a není v souladu s územním plánem. Úřad, který jeho odvolání posuzoval, ale dospěl k opačnému závěru a potvrdil správnost předchozího povolení. Dělníci dokončili opravu silnice třetí třídy v Klášterci nad Orlicí. Pardubický kraj za to zaplatil asi 65 milionů korun. Zapojila se také obec úpravou chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení. Práce trvaly dvě stavební sezóny a navázaly na předchozí opravy průtahu obce. Chodník slávy pardubického sportu nově připomíná Petra Klimpla, významného představitele orientačního běhu, a Romana Řehounka, dlouholetého cyklistického reprezentanta. Chodník tvoří pamětní dlaždice se jmény osobností, které se zapsaly do historie pardubického sportu. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno zhruba v 8:35 českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy. A ještě krátce ze sportu. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál osmý nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2. Tenistka Nikola Bartuňková v Torontu prošla do třetího kola po výhře 6-3, 6-4 nad Dánkou Klarou Tausonovou. Kateřina Siňaková kvůli zranění ramena vzdala. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přehaňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Osobní auto bouralo u Svinčana na Pardubicku na silnici číslo 342. Silný provoz čekejte na příjezdech do Pardubic na 37 ve směru od Chrudimi se jede asi 30. Ještě pomaleji přijíždějí do krajského města auta od Přelouče na silnici číslo 2. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice, přejeme pěkné ráno. Ve středu 5. srpna, 5:30 před 7:45, e-shopy kvůli vedrům omezují anebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin, jako je čokoláda anebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů, uvedli to na dotaz ČTK. Omezení se týká hlavně dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. V minulosti taková opatření podle nich bývala ojedinělá. Jaké bude počasí v nejbližších dnech, jestli se taky už ochladí, tak na to se budeme ptát meteorologů za pár chvil. Teď pojďme do dnešních novin, číst budeme s Michálou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Rekonstrukce mostu Pavla Vonky v centru Pardubic skončila před více než týdnem. První vítky ale na sebe nenechali dlouho čekat. Obyvatelé upozorňují na špatně natřené sloupy veřejného osvětlení a pozastavují se také nad hrubým povrchem chodníků. Zatímco u lamp silničáři slibují dokončovací práce, chodníky zůstanou takové, jaké jsou, a důvod k tomu mají. Pokud chcete vědět, jaký, přečtěte si pardubický deník.
0: Obyvatelé Svitav v dalším ročníku participativního rozpočtu rozhodli, jak se promění okolí jejich domovů. Největší podporu veřejnosti získali návrhy zaměřené na sport a aktivní trávení volného času. V kategorii velkých projektů s maximální podporou 400 000 korun zvítězil projekt na zbudování workoutového hřiště poblíž volejbalových kurtů. Ten získal skoro 500 hlasů. V kategorii malých projektů do 100 000 korun obyvatelé nejvíc podpořili veřejně přístupné hřiště na volejbal. Sportoviště vznikne na asfaltové ploše na sportovním stadionu, uvedla mluvčí města Kateřina Kotasová. Do hlasování se zapojilo 921 lidí, z toho 801 hlasů bylo platných. Informace o výsledcích participativního rozpočtu ve Svitavách přináší Mladá fronta Dnes.
1: Nastala doba zmenšování. Mluvíme o trendu mikrobytů s velikostí kolem 20 metrů čtverečních. Prudce se zvyšující ceny bytu a nedostatečný růst mest vytvářejí setrvalý tlak na zmenšování obytné plochy, což je patrné po celé republice. Za posledních 6 let se průměrná velikost prodávaného bytu snížila ze 66 na 55 metrů čtverečních. Mezi developery to vyvolává debatu o důstojnosti a standardech moderního bydlení. V názoru nejsou jednotní a více najdete v Hospodářských novinách.

0: Posloucháte letní vysílání Českého rozhlasu Pardubice na vteřinu přesně ve 7:45, středa 5. srpna. Přes léto si u nás můžete připomínat ty nejromantičtější a nejdojemnější příběhy zlatých manželských párů, příběhy o skutečné lásce. Během 3 let jsme natočili 45 medailonků a vy si je můžete poslechnout každý všední den po 21. hodině až do konce prázdnin, anebo kdykoliv na webu, kde nechybí ani fotogalerie. Zlatáláska.cz. Počasí. A jdeme se podívat na počasí. Asi vás nepřekvapí, že před námi je další horký den. Jak přesně to bude vypadat, kam se vyšplhají rtutě na teploměrech, to už nám popíše meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno. Ano, stále budeme mít velmi, velmi teplo. Sice to nebude takové jako včera, asi o stupeň jenom, ale jinak stále velmi teplo. Jasno až polojasno na nebi s tím, že k večeru pak přibude oblačnosti a ojediněle se budou objevovat přehánky nebo bouřky. Ty maximální teploty od 35 do 38 stupňů Celsia, na horách od 29 do 32. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý, o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Tam, kde budou přehánky, bouřky, tak tam bude přechodně zesilovat. Rostové podmínky máme mírně nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bio to je na trojce vysoká zátěž.
0: A čeká nás i další tropická noc?
1: Čeká nás další tropická noc a myslím si, že to bude asi taková nejteplejší noc. Dneska na polovině stanic měření, tak tam jsme měli tropickou noc a myslím si, že zítra těch stanic bude ještě víc, protože nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 23 do 20 stupňů Celsia. Na obloze oblačno až polojasno, nějaká ojedinělá přehánka nebo bouřka, k ránu pak ta oblačnost bude přibývat a zároveň začnou přibývat trošku i srážky. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra oblačno až zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky, bouřky, ty mohou být i silné, no a později večer pak od západu ty srážky budou postupně ustávat. 28 až 31 stupňů Celsia, taková by měla být zítřejší maxima, na horách 21 až 24 a vítr slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu a zase v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Tak, tedy zítřek přinese zmírnění teplot, jak to vypadá s pátkem a s víkendem?
1: Pátek ty teploty budou ještě nižší, v pátek teda zpočátku ještě očekáváme zvětšenou oblačnost, oblačno je zataženo s tím, že nějaká výjimečná přehánka nebo bouřka, ale v průběhu rána už ta oblačnost bude postupně ubývat a přes den polojasno až jasno. Ty nejnižší noční teploty budou od 19 do 15, maxima se budou pohybovat od 24 do 28 stupňů Celsia. O víkendu slunečno, jasno až polojasno v sobotu, teploty 16 až 12, maximální teploty od 26 do 30 stupňů a v neděli zase slunečno, jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 17 až 13 a maximální teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Tak jsme zevrubně probrali počasí přímo s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a jmenovitě to byl pan Jaroslav Tuček, tak díky za předpověď a přejeme hezký tropický den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších.

0: lidských motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
1: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
0: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Chrudimi začnou první dopravní omezení kvůli pouti. Do pardubického sportparku zavítá judista Lukáš Krpálek. Fotbalisté Sparty porazili Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů. A počasí dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, postupně oblačno, srážky, bouřky a teploty do 38 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. První omezení kvůli chrudimské pouti začínají už dnes. Od večera bude uzavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče v následujících dnech.
3: Ve čtvrtek dopoledne začnou do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu uzavřené až do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a také oblast kolem divadla. Dočasně zrušené budou také některé zastávky MHD. Omezení ve městě potrvají do pondělního rána. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Pardubický sportovní park pokračuje dalším dnem. Dnes bude mít speciálního hosta. Do areálu dorazí dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Ten bude besenovat s fanoušky a také se bude účastnit promítání filmu Jemný rváč. Pokračuje hlavní organizátor akce Pavel Stara.
4: Lukáš Krpálek přijede už na 9:00 brzo ráno, protože opravdu ten program má nasypaný a jediný den, který šel do Pardubic, tak byla středa, ale právě on kouknul do mobilu, ale jediný den středa udávám si vás už někdy v únoru, to je prostě jako neptal se proč, jak.
2: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici zhruba o 200 milionů více než loni. Stále ale nedostala tolik, kolik pro ni ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O více peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí ji vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. V úvodním utkání třetího předkola porazili doma po obratu Lyon 2-1. V závěru prvního poločasu si dal vlastní gól obránce Martin Suchomel. Po změně stran skóre otočili další bek Matěj Rineš a křídelník John Mercado. Kapitán soupeře Koretán Taliso neproměnil penaltu. Pro Pražany šlo v sedmém vzájemném zápase o první vítězství nad Lyonem. Založník Sparty Adam Karabec k tomu říká.
5: Je to nějaký fakt, ale v celku to, myslím, nic úplně neovlivní. Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
2: Odveta je na programu v úterý v Lyonu.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané nákladní auto stále překáží na dálnici D35, stojí na sjezdu exitu 201 na kruhovém objezdu a na úrovni Svitav. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A silný provoz čekejte aktuálně na příjezdech do Pardubic. Na 37C ve směru od Chrudimi se jede asi 30. Ještě pomaleji přijíždějí do krajského města auta od Přelouče na silnici číslo 2. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: USA tvrdí, že jednání s Íránem pokračují. Pokud se Hormuzský průliv brzy neotevře, Írán čeká tvrdý zásah. Pohrozil podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Je krátce po 8. hodině středa 5.8. a my se za chvíli vrátíme na silnice, a to s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. Z muziky vás čeká třeba Dívka Gloria, Víťa Vávra, taky Marek Ztracený a song Zastav mě, Alphaville, Marta Kubišová a Věra Špinarová. To je takový jenom letní průlet toho, co vás čeká. Tak vám přejeme pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno, přejeme ve středu 5. srpna 3 minuty před 16:15. Hvězdný španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Nehraje od poloviny dubna. Další zprávy pro vás budeme mít přesně o 8:30 a už je chystáme. A teď se podíváme na silnice v Pardubickém kraji, konkrétně na dálnici D35. Co pak se tam děje a co se chystá, to už popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na stavbě dálničního úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto intenzivně pokračujeme ve finálních pracích před zprovozněním. Aktuálně dokončujeme instalaci svodidel, práce na vodorovném a svislém dopravní značení i portálech. V části za tunelem zároveň osazujeme protihlukové stěny a zábrany proti ptactvu. Řidiči se po novém 6-kilometrovém úseku vyjma tunelu Homole projedou už 21. srpna. Tunel Homoly zprovozníme v polovině příštího roku.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Možná si říkáte, kolik bude dneska stupňů, tak znovu bedro v Pardubickém kraji 35 až 38, na horách 29 až 32 stupňů Celsia, ale vypadá to, že by to měl být poslední takto super tropický den. V dalších dnech už se ochladí směrem ke 30. Dnes očekáváme jasno až polojasno, k večeru oblačno, přehánky jenom ojediněle, případně i bouřky. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice za chvíli další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a zamíříme do zvířecí říše, konkrétně to bude mezi pásovce. Někteří pásovci se umí proměnit v kouly, samice jednoho druhu umí ve stresu pozdržet narození mláďat až o 2 roky a o tom bude mluvit Martin Písařík. Jitka Slezáková se usmívá. Představ si to u lidí, to by teda
2: to
1: byla věc.
2: Radši ani nebudu představovat.
1: Tak ty jako žena bys to ještě ocenila určitě i v jiném ohledu.
2: To bych právě neocenila.
1: Úplně pozitivně,
2: tak,
1: právě negativně.
2: Přesně 2 roky to zdržovat někde, zadržovat v 9. měsíci, to bych nepřála žádné ženě.
1: A o čem uslyšíme u tebe po 9. hodině?
2: My se půjdeme schovat před tím vedrem ke skřítkům do Slatinianského zámku, kde se usídlili na prázdniny a bude tam i náš regionální stopař Milena Vápeníková, tak na to se moc těším, protože už jsem se dívala na Facebooku na obrázky těch domečků a těch skřítků a je to velmi roztomilé pro výlet pro děti jako dělané, nebo na výlet pro děti. No potom tady máme trochu vážnější téma. Za první polovinu prázdnin zkontrolovali hygienici v našem kraji minimálně třetinu letních dětských táborů a my si řekneme, jaké nejčastější nedostatky při kontrolách odhalili. No a do radioporadny jsme pozvali dva záchranáře, hned dva to budou, jeden vedoucí, druhá zástupkyně a řeč bude o těch letních úrazech a tak dále. Oni, můžu ještě chvilinku, oni teď vystupovali...
1: Já to tady zastavím.
2: Jenom bych to chtěla doříct, ano. Oni teď vystupovali včera právě ve sportovním parku v Pardubicích a byl o to obrovský zájem, tak si řekneme, jaké jsou zkušenosti.
1: Výborně.
2: Tak teď už můžeme pustit písničku.
1: Dobré dopoledne po 9. hodině s Jitkou Slezákovou a nám teď bude zpívat Marek Ztracený muž, který se chystá v pátek na pražskou letnou. Možná se chystáte i vy.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Michaela Spáčilová, další ranní zprávy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Chrudimi začínají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Uzavřené bude od večera parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude uzavřený od pátečního poledne. Radnice v České Třebové od soukromého majitele odkoupila bývalou hospodu u chaloupky Maxe Švabinského v přilehlé obci Kozlov. Slavný malíř i v této budově tvořil a oslavil tam svatbu. Městské muzeum by tam do budoucna chtělo vytvořit další expozici o jeho životě. Město ale nejdříve bude muset zanedbanou budovu opravit. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v Královéhradeckém kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké Orlice i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidliny nebo Metuje. Nejhorší je podle aktuálních údajů situace na Cidlině u Nového Bydžova. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kteří si dočasnou ochranu v Evropské unii jen prodlužují. Na řadě je sport. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí na sjezdu exitu 201 na kruhovém objezdu, a to na úrovni Svitav. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 6 minut bude 8:45, je středa 5. srpna roku 2026. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Správa letiště Pardubice má nového velitele, zeptáme se na jeho plány, priority a přání. Jaké už má první zkušenosti? Dá se zdokonalit spolupráce vojenské a civilní části letiště? Jak dlouho ještě uslyšíme dočasně umístěné Gripeny? A co by pro armádu znamenala plánovaná přestavba křižovatky Pražská školní s výhledovým napojením letiště na její novou jižní část? Odpoví podplukovník Petr Dřevecký, který je naším dnešním hostem. Vítáme vás ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste ve funkci velitele správy letiště Pardubice teprve krátce. Jaké byly ty první týdny? Jaké zatím máte zkušenosti?
1: Tak jak již bylo zmíněno, tak od 1.7. jsem nastoupil sem do Pardubic. Je to měsíc. Přijímám tuny informací. Seznamuju se s prostředím, s personálem. Zjišťuju, kde jsou slabosti, kde jsou silné vlastnosti tohoto malého útvaru a výzev se nebojím a uvidíme dál. Zatím se musím zorientovat, abych dál pokračoval.
0: Co myslíte, jaké vlastnosti by měl mít dobrý velitel?
1: Tak měl by být dobrý lídr pro svý podřízené a mít jasný směr, kam to směřovat. Ale samozřejmě ten mikromanagement nechat na svých podřízených, který v těch specifických oblastích jsou profesionálové.
0: Mnoho lidí zná Pardubické letiště hlavně jako místo, odkud létá na dovolenou. Jaká je ale ta role správy letiště? Co vy máte konkrétně na starosti?
1: No, je to hodně. Víceméně jedná se o smíšený provoz a odborně řečeno správa letiště zabezpečuje služby pro uživatele tohoto letiště. Jestli se jedná o vojáky, ať to je NATO, mimo NATO, může to být Centrum leteckého výcviku, anebo i s Bohemia Air. A v tomto případě my zabezpečujeme služby, což obsahuje řízení letového provozu ve vzduchu, současně zabezpečování radionavigačních služeb, radarových služeb, současně udržování drah, pohybových ploch, dále světlotechniky, pak tam je nějaký ochrana objektu, výcvik aktivních záloh. Je to velký penzum.
0: Pardubické letiště je taky označované za strategicky významné. Co to znamená třeba z toho pohledu celé České republiky? Jaký je význam Pardubického vojenského letiště?
1: Tak tato otázka má dva aspekty. Teď zkusíme ten strategický pro civilní sféru. Tak každé letiště, které má strategický význam, to je dáno jeho polohou. A Pardubické letiště má téměř uprostřed České republiky polohu a máme zde dostupnost železničního koridoru, dostupnost dálnice a to je významný faktor pro zákazníky, kteří chtějí využívat služeb letiště Pardubice pro dopravu nadměrných nákladů a dalšího zboží, co potřebují. Což třeba, když to řeknu, jiné letiště nemají.
0: V poslední době sledujeme poměrně složitou bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě. Mění to třeba i význam toho Pardubického letiště z tohoto pohledu?
1: Z hlediska vojenského Pardubické letiště je předurčeno jako záložní letiště pro ostatní hlavní základny, což je Náměšť, Kbely a Čáslav. Současně tvoří intervenční letiště. To je pro osvětlení, že letouny, které jsou v nouzi anebo jsou předmětem zásahu našeho hotovostního systému, teď myslím, který obsahují letouny AS-39, který zabezpečují ochranu vzdušného prostoru a významných cílů na zemi, strategických objektů, tak tyto letouny jsou dopraveny sem na tuto základnu, do nucených přistání a další krokům, které jsou nezbytné.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes velitel správy letiště Pardubice Petr Dřevecký. Už jsme tady narazili několikrát na to, že Pardubické letiště je v tom českém prostředí zajímavé tím, že se o něj dělí armáda s civilním provozem. Jak tahle spolupráce vůbec funguje v praxi?
1: Tak toto jsem převzal. Ty postupy jsou dobře nastavený, aspoň teda mám z nich vnitřní pocit. Samozřejmě žádný systém není dokonalý. Budeme snažit se dál to rozvíjet. S tím, že budeme reflektovat nové výzvy, které nás čekají hlavně v oblasti bezpečnosti. Ale zatím z jednání, co jsem měl s Izbovými a Air a s CLV, tak ta spolupráce je dobře nastavena.
0: Tak říkáte, jste to převzal. Vidíte tam třeba prostor pro nějaké zlepšení, jak by se dalo to vzájemné fungování ještě posunout?
1: V současné době ještě je brzo, ale zatím mi to připadá, že to je dobře nastavený. Ale samozřejmě vzhledem změnícímu se bezpečnostního prostředí nás čekají výzvy, které budeme muset ještě vyřešit.
0: Nastaví tam nějaké situace, kdy je potřeba skloubit ten vojenský provoz s tím civilním provozem, že skutečně to musíte nějak koordinovat?
1: A tak postupy jsou nastavený a to běží. Jo, a dělá se to tak, aby se vyhovilo všem uživatelům toho letiště.
0: Považujete to za výhodu nebo komplikaci, že tam je tento smíšený provoz?
1: Tak já jsem vojenský pilot, jako moje zázemí, a pro mě to je komplikace, ale samozřejmě žijeme v 21. století a je to správně takhle.
0: Říká velitel správy letiště Pardubice Petr Dřevecký, který je naším hostem, a v rozhovoru budeme pokračovat za chvíli. If you change your...

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes nový velitel správy letiště Pardubice Petr Dřevecký, se kterým si tady povídáme a dotkneme se teď dalšího tématu. Už delší dobu využívají pardubické letiště taky letouny JAS-39 Gripen kvůli rekonstrukci základny v Čáslavi. Jak se na provozu letiště tahle změna podepsala?
1: Tak toto je velmi citlivé téma, jelikož se dotýká pardubického regionu, a to je nárůstem hluku. Plně to chápu a je mi to líto, ale i armáda má své zadání od vlády České republiky a musí plnit závazky vůči občanům České republiky a samozřejmě závazky vůči NATO. A to je ochrana vzdušného prostoru, jak jsem zmínil, významných a strategických pozemních cílů. V tomto případě samozřejmě, aby jsme to byli schopni plnit, tak letouny musí nalítat, nebo posádky letounů musí nalítat určitý počet hodin, protože to je spojený se schopnostmi těch pilotů plnit svoje úkoly a v neposlední řadě se to promítá i na bezpečnost. Když nebudu lítat, tak budu nebezpečný jak pro sebe, tak i pro obyvatele na zemi.
0: Vy sám jste bývalý pilot Gripenů, který dokonce absolvoval historicky první let, při kterém český pilot tankoval ve vzduchu, je to pravda?
1: No, byl jsem asi o 5 minut později než můj kolega.
0: Tak jeden z prvních.
1: Jeden z prvních, no.
0: Tahle zkušenost, jak se promítá do toho, že teď zrovna máte ty Gripeny tak pod palcem, bychom to tak řekli, protože jste velitel té správy letiště v Pardubicích?
1: Tak víceméně dá se říci, že Pardubice teď je letiště, kde se nacházejí nejmodernější stroje armády České republiky. Máme tady Gripeny a současně tady se provozují i letouny L-39 Skyfox, které jsou ve vlastnictví CLV, potažmo LOM Praha.
0: Některým občanům pochopitelně vadí ten hluk z Gripenů. Taky můžeme říct, jak dlouho budou ještě v Pardubicích působit?
1: Výluka nebo přestavba Čáslavy započala v dubnu 26 a plán je předání stavby na konci roku 28. Po tu dobu tady budou provozovat Gripeny. Oproti předchozím výlukám, když tady byla jenom hotovost, se to liší tím, že teď tady máme všechny letouny, takže tady se provádí i výcvik. Ale snažíme se to omezovat, nebo letiště Čáslav se snaží svoji činnost omezovat, jak jen to je možné. Samozřejmě i různé věci hlásíme na sociálních sítích.
0: Naším hostem je velitel správy letiště Pardubice Petr Dřevecký. Dotkneme se taky dopravy, protože město připravuje přestavbu křižovatky Pražská školní a do budoucna se snad počítá i s novým napojením letiště. Co by znamenala taková dopravní změna pro vás?
1: Jak jsem zmínil, jsem chvilku v té funkci a teprve se seznamuji s podkladovými materiálama. Samozřejmě vím, že ulice Pražská je klíčová na příjezd do Pardubic od Kutné Hory, Kolína, Heřmanova Městce. A vím, že ráno a v odpoledních špičkách je to ucpaný a je to spojený s nárůstem nehod. Takže určitě jsem proto to nějak vyřešit a co vím zatím, tak proběhly jednání, kde se účastnilo zástupci ministerstva obrany, řetězí

0: analogový dinosaurus trošku vysvětlit. Takže druhým rokem máme webové stránky, kde umisťujeme nějaké oznámení pro občany Pardubic a okolí týkající se například motorových zkoušek a tak dále. A tyto informace jsou sdíleny přes ostatní sociální sítě, kde občané si můžou dohledat, co je čeká, a nebo získat aktuální informace, co se děje.
1: Mm-hmm. My jsme tady v úvodu říkali, že jste nový ve funkci, že představíme vaše plány, priority a přání. Co v tomto ohledu byste chtěl říci posluchačům? Jaké jsou ty vaše největší cíle ve funkci?
0: Pokračovat v nastaveném procesu, který byl zahájen v Pardubicích, to znamená modernizace letištní infrastruktury. To je běh na dlouhou trať, takže je možný, že se finálu úplně neúčastním, ale určitě pokračovat dál v nastavených procesech, zmodernizovat letištní infrastrukturu a vytvořit podmínky pro personál správy letiště Pardubice.
1: A my jsme vám dnes představili nového velitele správy letiště Pardubice, pana Petra Dřeveckého. Tak pane podplukovníku, děkuji za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů ve funkci. Naslyšenou.
0: Tak děkuji a hezký den.
2: Ještě jeden raz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlavní silnice ve Světavách směrem na Brno je už průjezdná. Barchov na Pardubicku obnoví Podolský potok, zamezí to záplavám. Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno, večer až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 38 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Frekventovaná hlavní silnice ve Světavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce inženýrských sítí tam skončila. Stavební práce se přesunuly do sousední ulice, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Nyní se oprava vodovodu a kanalizace přesouvá do samotné ulice Dobrovského, která bude uzavřena až do konce listopadu. Investiční projekt počítá v této ulici také s kompletní opravou povrchu komunikace a chodníků a vyjde město na 13 milionů korun.
0: Barchov na Pardubicku plánuje úpravu Podolského potoka. Vrátí mu přirozené meandry, které pomohou omezit riziko záplav. Protipovodňová opatření mají stát nejvýše 5 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení. Firmy mohou nabídky podávat do poloviny srpna.
3: Úpravy se budou týkat úseku jižně od centra obce, který je mimo zástavbu. Z koryta zmizí betonové i kamenné opevnění a potok získá přirozenější podobu. Součástí projektu bude také výsadba dřevin v okolí. Práce mají začít v září a trvat zhruba půl roku. Z Barchova Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Česko má málo soudních znalců. Nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
4: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
5: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
4: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
6: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
4: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
7: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
4: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování takzvaných pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizbalách.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí na sjezdu exitu 201 na kruhovém objezdu na úrovni Svitav. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Letní vysílání Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu. Vítejte při poslechu dobrého dopoledne. Máme prostředek pracovního týdne, je středa 5. srpna. No a léto jako vyšité, horké, tropické. My se podíváme do Slatiňan, kde se otevírá tajemný svět zámeckých skřítků. Možná se tam i trochu ochladíte, ale hlavně ukážeme s naším regionálním stopařem jejich domečky a řekneme jejich příběhy. Potom se podíváme na letní tábory. Hygiena tam dělala kontroly, jak to dopadlo, to nám řekne náš zpravodaj. No a zámecké léto, to na sebe také nenechá dlouho čekat. Startuje ve 9:45. Tak dobrý den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na zámku ve Slatiňanech znovu otevřeli malý svět, který běžně zůstává lidským očím skrytý. V zámecké zahradě se totiž po roce objevily domečky skřítků, kteří se podle zámecké legendy starají o květiny, stromy i cesty. Jak tahle neobvyklá výstava vznikla a co všechno na návštěvníky čeká, to nám řekne přímo z místa náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den.
2: Dobré dopoledne. Ve dne přes běžný rok působí zámecká zahrada tady ve Slatiňanech poměrně obyčejně. Tak ale podle zdejšího příběhu se všechno mění po setmění. Tehdy prý z úkrytů vylezají skřítci, kteří pečují o celý areál, ale jednou za rok svá kouzla odloží a návštěvníkům dovolí nahlédnout do svých obydlí. Tak to je legenda, která se váže k té aktuální, dalo by se říct, asi výstavě, protože v zahradě je rozmístěno několik originálních domečků a každý patří jinému skřítkovi. Jeden se stará o růže, další o stromy, jiný třeba o cestičky nebo další zákoutí zahrady. No a pro děti je to dobrodružné hledání, pro dospělé zase příjemná procházka s dávkou fantazie. I když na jednu stranu projít 8 hektarů té zámecké zahrady taky není jen tak. Každopádně domečky zůstávají přístupné až do konce srpna a to během otevírací doby zámecké zahrady, což je denně mimo pondělí mezi 9. a 17. hodinou.
1: A to by mě zajímalo, Mileno, které domečky už si prozkoumala ty?
2: Celkem by těch domečků mělo být kolem 30, já jsem přišla před chvílí, takže samotný zámek mám ještě na dohled. Viděla jsem tedy prvních pár stavení, asi nejlépe šel identifikovat skřítek mlynář, který má opravdu svůj malý mlýn a několik pomocníků, kteří mu navážejí pytle s obilím například, nebo odvážejí na mletou mouku. Jinak v jednom domečku se taky kouřilo z komínu, takže to je poměrně zajímavý efekt. Já doufám, že skřítkové v těch to vedrech netopí, ale zase musím říct, že tady v té zámecké zahradě je zatím příjemný stín a jsou tu vybavení i mlhovištěm, které je hned za zámkem při vstupu do zahrady pod takovou velkou magnolií, takže se dá i tímto způsobem osvěžit.
1: Ano, takže velmi příjemný výlet zveme do Slatiňan. My se tam rozhodně vrátíme ještě za hodinu s naším zpravodajem Milenou Vápeníkovou. Díky za informace zatím a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Letní vysílání Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu. Posloucháte Dobré dopoledne a pojďme se podívat, jak je to na letních dětských táborech s hygienou. Na území Pardubického kraje se letos pořádá 226 turnusů letních dětských táborů. Hygienici mají nahlášenou účast 16 000 dětí. Zkontrolovat plánují minimálně třetinu ze 168 tábořišť a prvních 58 kontrol zvládli během července. Jak to s dodržováním pravidel dopadlo, tak to zjišťoval reportér Ondřej Wolf. Je ve studiu. Pěkný den.
1: Dobrý den.
0: V kolika ti případech odhalila hygiena chyby?
1: Tak podle hygieničky Lenky Labudové zjistili závady při 6 kontrolách, což je v posledních letech podle ní takový běžný počet. Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a taky nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se objevily poškozené podlahy, nábytek, znečištěné stěny a taky matrace.
0: A padly i nějaké pokuty?
1: Podle Labudové zatím žádné sankce neudělili, ale jak sdělila, jsou momentálně v řešení. Situace nicméně nedospěla do stavu, kdy by museli nechat nějaký letní tábor uzavřít. Obecně platí, že podstatnou část chyb na táborech dokáží organizátoři odstranit ještě za přítomnosti kontrolorů a většinou do drobnosti.
0: A jak dopadly kontroly u sousedů v Královéhradeckém kraji?
1: Tak tam zvládli v červenci zkontrolovat 90 letních táborů. Většinou se přišlo na chyby ve stravování a hygieně. Evidují ale i jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Letos v létě tam zatím padly 2 pokuty v celkové výši 10 000 korun.
0: A mají v současných vedrech pořadatelé táborů od hygieniků nějaká zvláštní nařízení? Existují speciální předpisy, co dělat?
1: Žádná nařízení platná speciálně pro dětské tábory a počasí v podstatě neexistují. Organizátoři táborů by ale měli dodržovat obecně platné věci, tedy pokud možno, aby se děti vyhýbali přímému slunci a aby měli dostatek tekutin a ideálně chodili v kšeltovkách nebo s jinou pokrývkou hlavy. Zdravotníci na táborech musí teď taky víc než jindy sledovat příznaky úpalu nebo úžehu. Tyhle termíny dost často splývají. U úžehu jde o přímé působení slunce, úpal má souvislost zejména s vedrem a dehydratací. Oba stavy ale mohou být nebezpečné.
0: A my je budeme rozebírat v dnešní radioporadně po 11. hodině se záchranáři. Ondřej Wolf by byl teď naším hostem. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Lidské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin, 28 minut, Český rozhlas Pardubice posloucháte a máme pro vás jednu pozvánku na neděli. V Heřmanově Městci pokračuje hudební léto, a to v kostele svatého Bartoloměje, a v neděli 9. srpna tam bude unikátní spojení mezzosopránu a harfy. Mezinárodně proslulá mezzosopranistka Jolana Slavíková spojí svůj hlas s harfenistkou, která působí mimo jiné ve Státní opeře Praha, Roxanou Hedler, a výsledkem bude program, který obsáhne díla od Händlových barokních árií až po slavné biblické písně Antonína Dvořáka. To všechno tuto neděli 9. srpna od 17 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. Tolik tedy naše pozvánka. No a teď bude mluvit Dagmar Magincová o brašně.
1: Kde se vzalo slovo brašna? Na to máme hned dvě možná vysvětlení. To jednodušší říká, že se spojila slova brát a mošna. Jen se zase tedy moc neví, odkud je ta mošna. Druhé vysvětlení vychází z indoevropského kořene bhar, znamenajícího hrot, štětinu. Z něj bylo totiž odvozeno pojmenování pro ječmen, podle typických osin. A ječmen je jednou z nejstarších kulturních plodin a rozemletý se brával jako jídlo na cestu. Postupně se pak pojmenování takové cestovní stravy přeneslo na schránku, do které se ukládalo. A pak se z něj stala ta taška, mošna, kabela. Ovšem praslovanské boršno ještě znamenalo mouka.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Teď pro vás máme tip na jednu velkou pochoutku, jestli pak už jste si někdy dopřáli doma lanýže. Ono prý není těžké si s touto vzácnou houbou poradit a více už se dozvíme v Babských radách.
1: Babské rady.
2: Což takhle dát si lanýž? Lanýže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanýžů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Lanýže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky, mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanýžový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak přejeme dobrou chuť a hlavně jsme rádi, že máte chuť do našeho vysílání za chvíli zámecké léto na vlnách Českého rozhlasu Pardubice i se soutěží.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a těl, která je po maltéských rytířích. Zvedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování, Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám lužnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já si přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kudrna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem, ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Tipněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem. Prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Výborně, výborně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na
1: Emma
0: svém.
1: Destinová.
0: Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové míčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ohlasy voličů v letošních komunálních volbách v Pardubicích se bude ucházet 9 kandidujících subjektů. Silničáři plánují hned po letních prázdninách otevřít první část obchvatu Sezemic na Pardubicku. Kvůli nedostatku léku s tamoxifenem budou moci lékárníci pacientkám s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno, postupně oblačno, srážky, bouřky a teploty do 38 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ohlasy voličů v letošních komunálních volbách v Pardubicích se bude ucházet 9 kandidujících subjektů, stejně jako před 4 lety. Registrační úřad pardubického magistrátu přijal 9 kandidátních listin, o jejich registraci definitivně rozhodne do 20. srpna. Samostatně kandidují hnutí ANO, STAN, ODS, Naše Pardubice a nové uskupení Srdcem pro Pardubice. Do voleb jdou také koalice Žijeme Pardubice, Progresivní Pardubice a kandidátka SPD Kolorou. 9. kandidujícím subjektem je Společně pro Pardubice. První auta by se po části nového obchvatu Sezemic na Pardubicku měla projet 1. září. Silničáři chtějí pustit do provozu zatím první úsek mezi Spojilem a mimoúrovňovou křižovatkou u Sezemic. Trasa měří necelé 2 kilometry. Zbývající část obchvatu plánují otevřít na podzim.
2: Přes 2 roky budovaný obchvat za přibližně 1 miliardu korun bude dlouhý skoro 7 kilometrů, zajistí lepší propojení Pardubic s dálnicí D35 a odvede transitní dopravu ze Sezemic a místní části po Čápelské chalupy. Dominantou stavby bude 289 metrů dlouhý most přes řeku Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Do pardubického sportovního parku měl dnes dorazit judista Lukáš Krpálek. Do Pardubic olympijský vítěz ale přijede až zítra a fanoušci se na něj mohou těšit v parku na Špici v 9 hodin dopoledne. V těchto chvílích tam začíná projekce dokumentárního filmu Jemný rváč. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen. Lékárníci tak budou pacientkám s rakovinou prsu podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku, od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Neregistrované léky budou lékárníci přebalovat do menších balení, aby se dělo předepsané dávkování. Sport. Fotbalisté Sparty na úvod 3. předkola Ligy mistrů vyhráli. Po obratu porazili Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomel si dal v závěru první půle vlastní gól. Po změně stran pak skóre otočili Matěj Ryneš a s Johnem Mercádem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi 3 nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
3: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
0: Odveta se bude hrát v úterý v Lyonu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přehaňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Osobní auto se srnou se střetlo u Bíště na Pardubicku na silnici číslo 298 a dopravní nehodu máme hlášenou z Českých Lipcha, vstala se na silnici číslo 14. Bourala tam dodávka s osobním autem, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A v další hodině dobrého dopoledne přidáme ještě jednu informaci aktuální. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX, která se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 km za sekundu. Napsal web stanice BBC, tak si k tomu něco málo povíme. Také se opět podíváme do Slatiňan, znovu tam ožili zámečtí skřídci a mezi nimi je i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Nabídneme i soutěž Věřte, nevěřte. Mozeskou knihu tady pro vás máme napínavou o lásce, tak si to nenechte ujít.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Jak už jsme říkali před chvílí, do měsíce dnes ráno nejspíš narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Jednalo se o horní stupeň rakety Falcon 9, která byla velká přibližně jako 5podlažní budova a vážila nejméně 4000 kilogramů. Podle odborníků nebyl dopad u Einsteinova kráteru na západním okraji přivrácené strany měsíce viditelný ze země pouhým okem. Dopad se očekával krátce po 8:30, jelikož ale žádná z kosmických sond obíhajících kolem měsíce nebyla v takové pozici, aby mohla srážku zachytit v přímém přenosu, vědci musí ještě porovnat snímky povrchu před a po srážce, aby mohli nový kráter lokalizovat. Vědci kolizi podle BBC považovali za jedinečnou příležitost ke studiu toho, co se stane, když do měsíce narazí nějaký objekt. Mluvčí americké národní agentury pro letectví a vesmír Jimmy Russell uvedl, že ačkoliv NASA z vědeckých důvodů sledovala místo dopadu, zemi žádné nebezpečí nehrozilo a nehrozí. Vědci v této souvislosti chtěli získat data o měsíci a zdokonalit techniky sledování objektů ve vesmíru. Tak my budeme sledovat, až se další zajímavosti objeví, tak určitě nabídneme i vám, posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Teď už je tady další píseň, no a pojedeme do Slatiňan ještě jednou za skřítky.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V zámecké zahradě ve Slatiňanech mohou návštěvníci až do konce srpna objevovat domečky tajemných skřítků. Každý z nich má svůj vlastní příběh a své místo v zahradě. Jak tahle oblíbená letní atrakce vznikla a proč se sem lidé vracejí každý rok, to se dozvíme opět od našeho regionálního stopaře Mileny Vápeníkové. Milena je teď přímo ve Slatiňanské zámecké zahradě. Ještě jednou pěkný den.
2: Dobré dopoledne, ještě jednou ze Slatiňan. Já jsem si ten park už poměrně dost prošla, ale na ty otázky, na které se ptala, to znamená, jak to všechno vzniklo, bude asi lepší, když odpoví kastelán zámku ve Slatiňanech Jaroslav Bušta, který je tady právě teď se mnou. Já vám přeji hezký den.
3: Hezký den vám i posluchačům.
2: Tak jak ta vlastně, jak ten nápad zabydlet tu zámeckou zahradu, skřítky a jejich domečky vznikl?
3: Ono to je vlastně taková organická záležitost. To vzniklo tak spontánně, abychom ještě vylepšili naši zámeckou noc, kterou pravidelně děláme na konci července, že bychom tam mohli mít nějaký prvek pro děti. To je pár let dozadu. No a další rok se to nabalilo a pak jsme si řekli, a nebudeme to uklízet, necháme to vlastně celou dobu. No a zahradní skřítci už se u nás pravidelně na srpen zabydlují a aspoň si tak ti nejmenší můžou prohlédnout, kdo se vlastně o tu zahradu stará.
2: Mm-hmm. Máte nějakou zpětnou vazbu od těch návštěvníků, který domeček a který skřítek třeba je nejoblíbenější?
3: Ty zpětné vazby jsou veskrze pozitivní a mnoho návštěvníků nás tady zastavuje, říkají, že to je super, že si to děti užili. A každému se líbí něco jiného. A já osobně mám nejradši domek, ve kterém se zrovna vaří a peče, protože ten domeček super. I z komínu kouří. A výborná je rybárna. A ta tady ještě loni mimochodem nebyla. Nahoře u jezírka. A nebo je taky moc fajn domeček s mejdanem před vstupem. Takže každý asi najde něco jiného. Každý v tom vidí něco jiného. A je super, že je skvělé, že si děti vlastně rozvíjí fantazii. A není to jenom o tom, že sedí před mobilem a ťukají do displeje. Dostanou se ven, pobíhají tady po areálu a rozvíjí fantazii a hlavně my si tím v uvozovkách vychováváme návštěvníky do budoucna, protože každý, kdo má příjemný pocit z nějakého místa, tak se na to místo rád vrací. A já si myslím, že je nutné začít úplně u těch nejmenších.
2: Když se ještě vrátíme k tomu, co tady aktuálně teď je k vidění, tak liší se to nějak od těch loňských let? Přibývá tam vždycky třeba nějaký další domeček?
3: Každý rok skřítci vymyslí něco nového a jiného a objeví se tu postupně další a další domečky, takže letos jich je zase o třetinu více než v loňském roce a ta zahrada je doslova posetá. Jenom musíte mít oči na stopkách, musíte projít zahradu, musíte, nebo respektive nesmíte sedět a musíte projít tu zahradu, takže je tam i nějaká fyzická aktivita pro děti a nejenom pro ně. A musím teda říct, že velmi často se zastavují i dospělí, a kteří i chodí bez dětí, cíleně jenom na to, aby se asi vrátili trošku do těch dětských let a říkají, že to je prostě skvělý nápad a že to je něco, co prostě nikde jinde zase neviděli a je to zase něco, co nás odlišuje. A to pro naše PR je samozřejmě skvělé.
2: Děkujeme za informace a já jenom zopakuju, že pozvánka do Slatiňan, do zámecké zahrady na v podstatě takovou výstavu skřítků a jejich domečků, tak platí do konce srpna. Je to přístupné každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
1: My moc děkujeme jak Mileně Vápeníkové, tak panu Kastelánovi a jenom teď velmi těžká volba, jestli si vybereme rybárnu nebo mejdan. Mějte se hezky, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Slunce se tady v Pardubicích schovalo za mraky, nicméně velké dusno. No a hlavně stromy ve městech trpí velkým suchem. Potvrzuje to i zahradník Jaroslav Vintera, který si do studia Českého rozhlasu Pardubice nedávno odskočil od zavlažování nově vysazené aleje stromů nedaleko Pardubic. Vegetace se mění, hlavně na jižní Moravě je to viditelné na první pohled. No a Jaroslav Vintera také říkal, že si musíme na to oteplování zvyknout a začít přemýšlet trochu jinak a taky změnit sortiment dřevin. Náš národní strom lípa srdčitá už není ve stromech doporučených pro výsadby do měst. Má malé listy a velký výpar, nesnáší sucho, ale jsou stromy, které to snáší.
1: Teďka hodně se používají platany, s nimi se vlastně můžete setkat před automatickými mlýny.
0: Mimochodem, jak to tam s nimi vypadá?
1: Vypadají krásně. Teď jsem tam parkoval a
0: fotil
1: jsem si je, protože když je sázeli, tak to nebylo úplně v optimální dobu. Dlouho tam stáli, všichni víme, jak chvíli vypadaly, ale zvládají to krásně, je vidět, že se o ně někdo stará. Takže je to strom, který je velký, který dorůstá velkých rozměrů, takže nám přinese dostatek stínu. Ty listy jsou takové kožovité, kořeny drží dobře vodu, takže ten je perspektivní. Pak třeba v Pardubicích teďka se můžeme setkat s dřezovci trojtrnými, které taky krásně snáší sucho, mají takový jemný, svěže zelený list.
0: To teď vůbec nevím, jak vypadá dřezovec.
1: Dřezovec, klasický druh, dřezovec trojtrný, má trny, které mají 20 až 30 cm, projdou pneumatikou.
0: Ajaj.
1: Můžete je vidět třeba na památníku Zámeček, tam po pravé straně jich několik roste, ale většinou se sází do města beztrná forma inermis, a ta vypadá trošku jinak. Trošku to vypadá malinko jako akácie.
0: Když mluvíme o tom zavlažování, mně to přijde strašně těžké, když vy vysázíte tolik stromů za rok, abyste několikrát do roka potom k ním jezdili a zavlažovali. Je to vůbec v silách, teď nemyslím jenom vás konkrétně, vaší firmy, ale i měst, obcí a podobně?
1: Bylo by, ale často se to opomíná a není to prioritou. Samozřejmě jsou obce, které na to dbají, které se o stromy dobře starají, ale najdou se i tací, kteří se myslí, že když strom jednou vysadí a jednou zalejí, takže že to stačí a že strom už žádnou péči nepotřebuje. V podstatě teďka se zalívá co 14 dní.
0: Viděla jsem i takové robotické zavlažovače stromů. Funguje to?
1: Určitě to funguje a nahrazuje to pracovní síly, zejména městům, technickým službám, kdy vlastně stačí k obsluze jeden člověk, který přijede autem, ruka s zavlažovací tryskou se vysune z boku auta přímo do závlahové mísy toho stromu. A řidič si nadávkuje rychlost zálivky a množství závlahové vody a má strom zalitý, jede k dalšímu.
0: Jsou to vychytávky, ale poměrně drahé. Pojďme zase dále k jinému tématu. Máme pro vás moc pěknou napínavou knížku v soutěži Věřte, nevěřte. Za chvíli začínáme.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

písničku už

0: pro vás knihu, jmenuje se Odvaha a je to romance o druhých šancích, uzdravování a lásce, která přichází v nejméně vhodnou chvíli. Je to příběh plný silných emocí, romantického napětí a postav, které si nejde nezamilovat, tak to čtu na zadní straně této knihy. Luxusní české vydání navíc vychází s barevnou ořízkou a parciálním lakem na obálce. Tak tenhle román můžete mít, pokud se zúčastníte dnešní soutěže.
1: Věřte, nevěřte.
0: Na řeč bude o cuketě. Je to oblíbená tykvovitá zelenina, obsahuje přes 90% vody, minimum kalorií, takže ideální pro diety. Možná máte cuket na zahradě tolik, že už nevíte, co s nimi. A možná vám poradí kolegyně Zdena Kabourková v sobotním vaření, protože se chystá právě na zpracování cukety. Ale já tady mám pro vás do soutěže Věřte, nevěřte jednu varovnou zprávu. Pozor, hořké cukety jsou jedovaté, mohou způsobit velmi vážné zdravotní problémy. Za tu toxicitu může kukurbitacin, který si rostliny sami tvoří, když jsou vystaveny velkému stresu, třeba velkému suchu, které teď panuje. Věřili byste tomu? Ještě jednou. Hořké cukety, pokud je sníte ve větším množství, tak mohou způsobit velmi vážné zdravotní problémy a může za to kukurbitacin. Takhle jednoduše bych to sesumírovala. No a teď si pojďme říct, jestli si vymýšlím, nebo jestli je to pravda. 726 46 48 48. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Libor, Moravská Třebová. Já vám věřím dneska.
0: Ano, Libor, a vy jste takový udýchaný. Co děláte momentálně?
2: No, teďka jsem v práci a poslouchám rádio a skládám formu.
0: Skládáte formu? Aha, no tak to by bylo asi na delší povídání, já vás nechci zdržovat. Nicméně věříte tomu, že hořká cuketa může způsobit velmi vážné zdravotní problémy?
2: Někde už jsem to slyšel.
0: Aha, aha. A věříte i tomu mému kukurbitacinu?
2: Jejda, to jste mě teďka dostala. No. Ale jo.
0: Jo, tak jo. Jak říkáte, první pocit vždycky je ten nejlepší. Tak uvidíme, jestli se to dneska vyplní. Mějte se pěkně, Libore, a jde práce hezky od ruky.
2: Vy taky.
0: Naschledanou. Další z posluchačů na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady Vlasta.
0: Krásný
3: a já
0: den.
3: Taky tomu věřím, že tyže je nebezpečná, je hořká. Ale taky tomu, jak říkáte, taky to se slyším poprvé. No.
0: A ochutnala jste někdy hořkou cuketu?
3: Nebo měla jste někdy
0: hořkou cuketu?
3: Ne,
0: a pěstujete cukety, paní Vlasto?
3: No, mám cukety dvě, ale nic moc.
0: Jakože jsou malé zatím, nebo...
3: No, zatím malé, no.
0: Tak dorostou. Chce to zalévat, aby pak nebyly vystresované z toho sucha, že jo? Tak jo. Děkuji, Vlasto, i za váš tip. Pěkný den. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: A do třetice zdravíme našeho posluchače. Dobrý den. Kam to bude tentokrát?
4: Dobrý den. Bude to do Rokytna.
0: Ano.
4: A já bych taky věřila.
0: A zkusíte ještě k tomu něco povědět? Hořké cukety obsahují toxickou látku, ta se jmenuje kukurbitacin. A když bychom toho snědli víc, tak budeme mít velmi vážné zdravotní problémy. To je moje tvrzení.
4: Slyšela jsem o tom. Nebo četla možná.
0: Ano, ano. Jenom se zeptám ještě na vaše křestní jméno.
4: Jana.
0: A Jano, když to trošku odlehčíme, tu hořkost, pěstujete cukety, máte nějaký dobrý recept, co jsme ještě z cuket neměli?
4: No, dneska jsem našla recept na cuketové halušky.
0: Aha.
4: A protože tady mám dva vnoučky na prázdninách, tak zítra je chci zkusit.
0: Ale to vypadá dobře, cuketové halušky. Bramboráky to známe všichni, v uvozovkách teda bramboráky, ale halušky, jak tam přijde víc mouky asi, že jo, takové kuličky.
4: No a jenom teda cuketa, mouka, vajíčko.
0: Aha, no tak ať se to povede, ať se to nerozvaří a hlavně ať není cuketa hořká. Mějte se pěkně, paní Jano.
4: Děkuju.
0: Naschledanou. Mám pravdu, když říkám, že hořká cuketa může způsobit velmi vážné zdravotní komplikace, protože obsahuje toxickou látku, která se jmenuje kukurbitacin. Ještě můžete zkusit tipovat, jako vždy na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz. A mezi tím si zahrajeme, třeba kapela Krištof je teď v plánu, obchodník s deštěm.

0: Nezajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

jak je to s těmi cuketami? Máme velké množství mailů, které přicházejí. Většina z vás věří mému tvrzení, že cukety, když jsou hořké, tak jsou jedovaté a neměli bychom je jíst. Nepomůže ani tepelné zpracování, to už si k tomu teď přidávám, ale je to pravda. A co nám píše paní Jitka z Velin? Cukety pěstuji, jsem jejich velká milovnice, ve velkém vařím, peču, smažím, zavařuji je, jak se jen dá. Manžel však moje nadšení nezdílí a když zpráva o hořké cuketě proběhla ve zprávách, byla to voda na jeho mlejn a vždy mi to s úsměvem předhodí. V rodině mám přezdívku cuketová bába. No já nevím, že chlapi mají takovou averzi k cuketám. Není to u vás, paní Jitko? Určitě osamocené, třeba paní Rušková nám píše z Horního Jelení, že by tomu věřila jenom té látce, tam si není jistá, ale hlavně manžel posílá recept, píše paní Rošková. Cuketu rozřízneme a zaneseme slepicím. Ale no tak, dají se udělat určitě dobré recepty z cukety a když se pořádně ochutí, protože je pravda, že ona nemá žádnou chuť, ale když se to ochutí, dá se tam česnek, tak to i mužský jedinec určitě schutí sní. No a jak to tedy přesně je s tou cuketou? Odborníci varují před pojídáním hořkých cuket, ale i okurek. Pozor na to. Právě hořká chuť je totiž indikátorem toxického kukurbitacinu, takže ta látka opravdu se tak jmenuje kukurbitacin, který může způsobit zdravotní potíže, dokonce i velmi vážné. V minulosti se vyskytly i případy úmrtí u starších citlivých jedinců, třeba v roce 2015. Zemřel v Německu 79-letý muž poté, co snědl nákyp z domácí cukety vypěstované na vlastní zahrádce. Plod byl extrémně hořký. I manželka se otrávila, ale protože toho snědla míň, tak přežila. Není to ojedinělý případ, další jsou dokumentované z Nizozemska nebo z Francie. Ale je fakt, že hořkou cuketu jsem tedy nikdy neměla. Hořké okurky ano. A včera tedy to se divím, že jsem tady ještě, že sedím, že nemám žádné komplikace, protože jsem snědla celou okurku ze zahrádky přerostlou nakládačku a byla hořká. Mě to bylo líto, když už si to člověk vypěstuje, tak si to má i sníst. Tak příště už to neudělám a varujeme takhle i vás ostatní. Kdo věřil dnes, dobře udělal a my jdeme vylosovat jednoho z vás. Šustím, je vás dneska opravdu hodně, ale vyhrát může jen jeden a tím jedním je paní Vlasta, která získává knihu s názvem Od

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Chrudimi začnou první dopravní omezení kvůli pouti. Radnice v České Třebové bude hledat nové využití pro bývalou hospodu v obci Kozlov. Spotřebitelské ceny v Česku rostly, nejvíce zdražily služby. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno, večer oblačno, srážky, bouřky a teploty do 38 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční dopoledne. První omezení kvůli chrudimské pouti začínají už dnes. Od večera bude uzavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče v následujících dnech.
2: Ve čtvrtek dopoledne začnou do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu uzavřené až do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a také oblast kolem divadla. Dočasně zrušené budou také některé zastávky MHD. Omezení ve městě potrvají do pondělního rána. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Potok Bylanka v Pardubicích důsledku dlouhodobě nízkých průtoků a suchého počasí vyschl. Šestý městský obvod chce využít období bez vody k vyčištění koryta a obrátil se proto se žádostí na správce toku povodí Labe. Organizace ale požadavek odmítla s tím, že údržbu dělala už v červnu a další zásah v tuto chvíli neplánuje. Informaci přinesla Česká tisková kancelář. Radnice v České Třebové od soukromého majitele odkoupila bývalou hospodu u chaloupky Maxe Švabinského v přilehlé obci Kozlov. Slavný malíř i v této budově tvořil a oslavil tam svatbu. Městské muzeum by tam do budoucna chtělo vytvořit další expozici o jeho životě. Město ale nejdříve bude muset zanedbanou budovu opravit, říká mluvčí radnice Jiří Holý.
3: Město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak bylo rozhodnuto odkoupení provést, byť nebylo připraveno, jak s objektem dál nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii, jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
0: A ještě aktuální zpráva z ČTK. V kauze zmanipulovaných zakázek na opravy národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku dnes vrchní soud v Praze potrestal 9 lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem se znovu zabýval poté, co původní rozsudek částečně zrušil nejvyšší soud. Dnešní rozhodnutí je pravomocné. Tresty jsou obdobné jako v původním rozhodnutí, soud ale zpřesnil popis skutku v rozsudku a právní kvalifikaci. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% bodu více než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Nákladní letadlo se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s neznámým objektem. Kvůli tomu muselo neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Německá policie dříve uvedla, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž runwaye. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak večer mírně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na silnici první třídy číslo 35 v Linharticích na Svitavsku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A před námi poslední závěrečná hodina. Dobrého dopoledne. Podíváme se do Pardubického parku na Špici, kde vrcholí sportovní park, což je akce, která rozhýbe hlavně děti o prázdninách. Jak si to užít bez úrazu? Které druhy sportu jsou nejvíce rizikové? Na to odpoví mluvčí zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík a také jeho zástupkyni jsme pozvali Adélu Priherovou. A máme mnohem více otázek. Jakým způsobem se zachovat, pokud jde o úžeh, tonutí, štíp, chřipnutí včelou, uštknutí hadem, prostě takové ty letní záležitosti, které se mohou stát každému z nás. Tak vám přejeme dobrý, inspirativní poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádio Poradna.
1: Naši středeční hosté už jsou připraveni. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme mluvčího zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefa Strašíka, jeho zástupkyni Adélu Prýherovou. Vítejte oba ve studiu. Pěkný den.
2: Děkujeme, dobrý den.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Nejste unavení ze včerejška ze sportovního parku?
2: Já, jestli můžu začít, tak já upřímně velmi, protože ty vedra jsou fakt jako náročný a včera ani ve stínu se nebylo kam schovat, takže náročný to bylo, unavený jsem.
1: Ano, vy jste tam předváděli první pomoc, měli jste to domluvené společně, co kdo bude, máte to nějak i rozdělené, a to už se ptám Adély.
3: Ano, máme to rozdělené, vlastně se na tu akci jako vždycky připravujeme, takže tam je jasně daný, kdo co bude dělat.
1: V čem jste v nejlepší vy? Teď myslím to vysvětlování.
3: Já? Tak já spíš řeším jako asi organizační jakoby věci v těchto těch daných situacích a spíš se tomu jako přizpůsobím celý tý jakoby akci.
1: Vy jste tam měli kolem sebe hlavně dopoledne, tedy odpoledne jste říkali, že ta návštěvnost byla špatná kvůli vedru, ale dopoledne přišel chumel dětí a vy jste vysvětlovali, na co oni se ptají, anebo jste měli ten program a měli jste, teď řekneme, to nutí. První pomoc, úžeh, první pomoc, štípnutí včelou.
2: No vlastně Adéla to začala, ne, já jsem to začal scénkou, potom Adéla pokračovala nějakou prevencí, tohle všechno se odehrávalo na stage a v průběhu toho si mohli děti, samozřejmě i dospělí, prohlídnout naší sanitku, vyzkoušet si resuscitaci, měli jsme tam figuríny jak pro dospělé, tak pro děti, to je taková figurína, která je jenom nafukovací a dá se lépe promáčknout, takže i ty děti z toho něco mají. No a za odměnu si mohli vybrat od nás nějaký reklamní předmět.
1: Ano, jaká byla ta scénka, to mě zajímá na začátku.
2: Scénka měla být humorná, doufám, že i byla, protože mezi humorem a trapností je strašně tenká hranice.
1: No to máte, to mě povídejte.
2: A když jsme předstírali, že jeden můj kolega je obyčejný laik, který jde po ulici a já mu vysvětluju, jak má postupovat v případě, že najde někoho v bezvědomí, a to zároveň i s využitím automatizovaného externího defibrilátoru, to je to AED, že jo? A například je aplikace Záchranka, zároveň jsme tam měli kolegu, který předváděl hostesku a ukazoval vždycky číslo 155, aplikace Záchranka, aby vizuálně to bylo poznat. Ano. Mělo to být humorné, humorné bylo.
1: Adéla se usmívá. Tak.
3: Já si myslím, že to jako úspěch mělo a že to jako splnilo to, co mělo. Takže.
1: Vzhledem k tomu, že máme opravdu velká vedra, dnes opět teploty by měly dosáhnout nějakých 38 stupňů. Pojďme si říct takové ty základy, které by každý z nás měl vědět, opakujeme, pitný režim a podobně, ale přece jenom, když už potom člověku není dobře, už je třeba i starší, nebo naopak malé děti, jaké jsou příznaky a jak postupovat?
2: Tak, já bych začal určitě tím, že v dnešních dnech není rozumné především u seniorů vůbec jako chodit ven, chodit na zahrádku, vůbec vylejzat. Pokud jsou to bytové domy, tak kolega říká na výjezdech seniorům jednu věc, přesuňte se do kočárkárny, vemte si křížovky a bude vám dobře. Protože najít chladné místo i v té bytovce je poměrně náročný. A tak proč nezvolit tuhle tu variantu? Že?
1: A jsou lidé, že mají různé vychytávky, že navlhčené hadry a podobně, aby trošku tu vlhkost taky zvýšili. To nevím, jestli máte nějaký tip na to, jak v těch panelových domech si trošičku ulevit od vedra. Je to asi těžké.
2: Vlastně sám ji hledám, protože taky žiju v bytovce a kdybych ji věděl, tak bych ji rád někomu poradil a sám ji používal. Ono v tuhle tu chvíli už nejde ani vyvětrat. Prostě ten vzduch jako proudí, ale teplej. Takže já bych se držel furt toho pitného režimu, klidně bych šel na dvojnásobek. Jo. On člověk se nemůže úplně, není v jeho silách se přepít nějak extrémně. Takže ty tekutiny rozhodují to přehřátí, tak vyhybat se prostě přímému slunci a i teplým místnostím, teplému prostředí, už ani stín nás nemůže v tyto dny ochránit.
1: A vděční za jakýkoliv vánek, že když už jsme venku pod nějakým stromem. A když se udělá člověku nevolno, může Adéla ještě doplnit, tak co potom?
3: Tak pokud by se člověku udělalo v nějakých případech extrémně třeba nevolno, byl by tam nějaký třeba prekolapsový stav nebo kolapsový i stav, můžou samozřejmě i z toho vedra nastat určité křeče, pak už je jako nutnost volat 155 linku, kdy od toho vlastně jako jsme tady.
1: Mm-hmm.

0: Naši hosté ve studiu ze zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík a Adéla Priherová teď právě během písničky vyjmenovávají příklady toho, jak postupují, když třeba v noci mají službu a jedou k nějakému zásahu. Tak Josef říkal, že se v jednu hodinu ráno potil v jednom bytě.
1: No a nejen v tom bytě. V jednu ráno jsme prostě vyjížděli právě na přehřátí, na kolaps z horka a v tom bytě opravdu bylo horko, jenže já jsem vylezl ven a tam jsem se potil úplně stejně, jo, že bylo prostě v jednu ráno.
0: Právě je to pak těžké něco poradit, běžte do chladu, kam do chladu.
1: No přesně tak.
0: Ale Adéla má ještě další vychytávky, na které si vzpomněla, ono toho je hodně, ale vzpomenout si, že v té přesné vteřině.
2: Přesně tak, no ale právě jsem říkala, že si myslím, že by mohl být ideální trošku využít nějaký rozprašovač v tomhletom vedru, že aspoň nějaký to slažení by v takovéhle formě mohlo být.
0: Ano, a vlažnou vodu.
2: Měla by to být odražená voda, neměla by to být úplně studená voda, to by zas pro to tělo byl jako šok, takže nějakou odraženou, vlažnější jako vodu.
0: A potom, jak tady říkal Josef, že by člověk se neměl přepít, jsou ale případy, kdybychom si měli asi dávat pozor.
2: Ano, pokud je člověk kardiák, tak mezi tím je hodně tenká hranice, protože vlastně kardiaci, tak tam může dojít pak až k zavodnění, když tu hranici vlastně jako přesáhnou, takže tam jakoby si dávat na to pozor, no, aby ten pitný režim se moc jako zas nepřepálil.
0: Hodně se lidem plete úžeh úpal. Ta prevence je jasná, to je stejné, ale přece jenom rozdíl v tom je.
2: Rozdíl samozřejmě v tom je, jedno je vlastně z přehřátí, vyloženě jako z tepla, z horka, a druhé je samozřejmě jako z přímého slunce, ale ve finále jako ta první pomoc, pokud dojde jako na extrémní nějaký kolapsy, přesně jak už jsem říkala, tak od toho tady pak jsme jako samozřejmě my.
0: My jsme tady mluvili o akci Sportovní park v parku na Špici, tak jenom ještě tady máme důležité upozornění, vy, kteří jste chtěli vidět Lukáše Krpálka, tak zítra. Zítra přijede Lukáš Krpálek a možná nějaký podpis budete mít a tak dále. Zastavili jste se i na Chrudimce včera, když jste byli na tom parku, měli jste tam nějaké ukázky, které se týkají tonutí?
1: Ukázky týkající se tonutí měli hasiči letos. Aha. A vždycky to probíhá na Labi. Tam na druhé straně vlastně, jak je ten altán ve sportovním parku, tak tam v té části vlastně tam molo, tak tam probíhají většinou ukázky toho tonutí na Chrudimce.
0: To nevadí. Mně spíš jde o to, jak postupovat. Zase, protože teď jsou opravdu písníky, rybníky, řeky plné lidí. Všichni se chtějí osvěžit, ne všichni jsou dobří plavci. Takže
1: Já musím říct, ono je to čistě pocitový, ale je toho víc než minulý rok, si myslím, těch tonutí. Já co teď koukám na Adélu a nevím, jestli mi to potvrdí nebo vyvrátí.
2: Já si myslím, že tohle by asi spíš přesně jako věděli nějaký jako statistiky, jasně, samozřejmě, jasně. Ale myslím si, že to je asi člověk možná, když se na tu situaci, na tyhle ty případy víc zaměří, tak je možná i víc jakoby vnímá. Záleží i některý vlastně případy jsou pak víc medializovaný, tak to třeba působí, že toho je i víc, ale takhle si myslím, že z místa těžko jako říct.
0: Třeba ale když logicky si to vezmete, je extrémní vedro, takže více lidí jde do té vody, tak by to tak mohlo být. Jakým způsobem zase postupovat, když vidíme přehršel lidí na pláži, ve vodě a někdo se tam zmítá, všímáte si toho, že tam asi je nějaký problém?
1: Určitě bych za ním neplaval. Jestli se někdo topí, tak mu hoďme nějaký předmět, kterého on se může chytit. Většinou bývají na březích nějaké kruhy nebo vlastně takový pytlík s lanem, který se dá hodit a on se, ten člověk, který tone, musí něčeho chytit a my ho přitáhneme. V žádném případě k němu nesmíme plavat, ono to vypadá hezky, hrdinsky, jo, ale on může utopit taky. Takže je potřeba dbát v první řadě na svoji bezpečnost, protože topí se jeden člověk, ale můžou se teda topit i dva. Je důležitý hodit nějaký předmět na laně a přitáhnout ho k sobě. Případně, když není na laně ten předmět, tak prostě nějaký jakoby nafukovací kruh, něco, čeho se může chytit.
0: Tak tady jsme u toho a u toho zůstáváme i po písni. Můžeme nabídnout samozřejmě i prostor pro vaše dotazy, milí posluchači, nebo i jakékoliv další připomínky, jak se ochlazujete. To je dnes velmi aktuální. Přidat ještě takové ty laické rady, co vám pomáhá. Budeme rádi tady s našimi hosty. Můžete buď to zavolat, nebo nám napsat na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Téma je jasné, protože hosté ve studiu jsou ze zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Adéla Priherová, Josef Strašík a povídáme si tady o tonutí momentálně, o tom, že lidí u vody přibývá, pochopitelně, jdou se tam ochladit a nevždy to může dopadnout úplně dobře. A už jste tady radili neplavat za člověkem, který tone a snažit se ho rukama nějakým způsobem držet nad vodou, to by nemuselo dopadnout dobře, hlavně pokud je ten člověk silnější než my sami, ani nemusí být, že? Radili jste hodit mu tam nějaký kruh nebo něco nafukovacího? A co když je to daleko?
1: No, to tady kolegyně vlastně zmiňovala, během písničky měla dobrou poznámku, ono fakt doprostřed rybníka člověk nedohodí ten nafukovací kruh, obyčejnej, tak měla dobrou poznámku, že vlastně doplavat tam.
0: A... s nějakým nafukovacím předmětem, čím větší, tím lepší.
2: Přesně tak, čím větší, tím lepší a opatrně z nějaký bezpečnostní, nebo z bezpečné vzdálenosti, tak samozřejmě tu nafukovací věc, například nějaký kruh, nebo tak přiblížit tomu člověku, který se právě jako topí, a aby se toho mohl chytit, no, bezpečně, aby nestrhl i nás pod vodu.
0: Čím více lidí se zapojí, tím asi lepší, že, do té záchrany. Nevím, jakou vy máte zkušenost, když se něco takového děje, jak se lidé většinou chovají potom?
1: No, existuje něco, čemu se říká, teď nevím, jestli si vzpomenu na přesnou formulaci, ale existuje i něco jako bystander efekt a to je, že někdo jiný to vyřeší, aby nás tam nebylo moc. Jo, že prostě lidi mají pocit, něco se děje, to už asi někdo jiný řeší. Nebo někdo jiný, kdo je v tom lepší než já, to vyřeší. Někdo, kdo umí tu první pomoc líp, někdo, kdo se nebojí zavolat záchranku, někdo, kdo plave líp. No a ve výsledku si to takhle řeknou všichni, kolektivně, a nikdo nedělá nic. Ale nemůžu říct, že lidi tomuhle pouze jenom přihlížejí, to chci jenom varovat, aby se lidi jakoby nebáli zakročit, řekněme, ale většinou se zapojí spousta lidí z té pláže. Já osobně jsem u takového zásahu nebyl, co vidím například z videí od posádek.
0: A nebo i někde jinde, kdekoliv, že na ulici nějaký kolaps a podobně, ono je ta reakce bývá hodně podobná, že?
1: Jo, musím říct, že jsem se nesetkal vyloženě s nějakou bezohledností.
0: Že by lidé jenom, ale to se stává občas, když mluvíme o člověku na ulici ležícím, že ho lidi tak jako obejdou a řeknou si, to je nějaký opilec, nechám to být.
1: Ono se to děje, ono občas opravdu opilec být může. Důležité je ho prostě oslovit z bezpečné vzdálenosti, zkusit, jestli reaguje a případně volat tu záchrannou službu. No.
0: A zpátky ještě k tomu tonutí, ještě jsme se nevrátili na břeh. Tedy. Takže teď máme tu záchranou nějakou podložku, ať je to kruh nebo matrace, cokoliv, lehátko ideální. Dostáváme se na břeh a co potom dál?
2: No, tak samozřejmě už mezi tím, co třeba probíhá ta záchrana, je tam nějaké podezření na tohle, tak někdo samozřejmě už z břehu může volat jako na tísňovou linku na linku 155, tak to může být souhra, pokud tam je samozřejmě víc lidí. No a pak samozřejmě, pokud se dostáváme na břeh, tak záleží vlastně, pokud ten člověk je přivědomý, tak vlastně to je nejlepší varianta, která může být, protože samozřejmě ten člověk pak bude pouze nějakým stylem jako dovyšetřen. No. A pokud by se jednalo o to, že člověk je teda jako v bezvědomí, bez deší, jako nereaguje nám, tak vlastně i hned zavolat na linku 155, pokud jsme nevolali. Samozřejmě operátor bude na telefonu, bude dávat instrukce, ale důležitý tam je provést 5 úvodních vdechů a pak začít s resuscitací.
0: Ano, u toho tonutí je to důležité, to už jsme si myslím, Josefem říkali minule, těch 5 úvodních vdechů. Nějaká ještě pomůcka k tomu, když tady posluchači jenom poslouchají, nemáme možnost vizualizace. Zkuste to popsat, jakým způsobem to udělat.
1: Tak měli bychom, jsme operátoři, že jo?
0: No, no to přesně tak.
2: Jako měli bychom, no, jako... Jak bych to co nejlíp řekla?
0: Tak teď, tak teď jsme na tom břehu. Volám 155 a čekám, co mi řeknete. Mám tady člověka, který je v bezvědomí, vytáhla jsem ho na břeh.
1: Já bych to asi řekl tak, že mají té osobě zaklonit hlavu, jako kdyby se dívala za sebe, chytnout za bradu a za čelo a provést záklon hlavy. Zacpat mu nos a svými ústy obejmout jeho ústa a vdechnout mu pouze nadechovaný obsah pokud je to dospělý člověk, mm-hmm. nadechovaný obsah plic do jeho úst. Po každém vdechu se nadechnout mm-hmm. a provést ten vdech znovu.
0: Jako tak klidnější to pětkrát, by to mělo být, ne nějaké překotné.
1: No určitě ne do něj fouknout, jak když člověk...
0: Parní lokomotor.
1: No, do balonku, to ne. Prostě v klidu vdechnout. Ono, představte si, jako fouknout je... Vdechnout je...
0: Tak.
1: Jo, je mezi tím mm-hmm, rozdíl. Mm-hmm. Takže provést těch 5 vdechů 5krát po sobě, s operátorem celou dobu komunikovat, nám to strašně pomůže, víme, co se na místě děje, jo. Provádím první vdech, provádím druhý vdech a my víme, že bylo provedeno 5 úvodních vdechů. Těch 5 úvodních vdechů je oproti resuscitaci běžné rozdílných v tom, že vlastně tady došlo k zástavě na základě hypoxie, špatného okysličení z toho tonutí.
0: Ano, tak ano, a za chvíli ještě si to dopovíme, že to je velmi důležité.

0: Už víme, jak na úžeh, teď se bavíme o tonutí, máme tady mladé záchranáře Josefa Strašíka a Adelu Priherovou a řeč je o tom, kolikrát vdechnout v uvozovkách život do člověka, který leží na pláži a nereaguje, topil se, tak říkali jste pětkrát, vdech, ale ne nafouknutí, jako když do balónku, to jste hezky připodobnil, Josefe. Co potom po těch pěti vdechnutích udělat?
1: No tak provede se těch pět úvodních vdechů a teprve potom můžeme začít se stlačováním hrudníku. Tam už spousta lidí to zná, ale pro zopakování přiložit nebo najít vlastně hrudní kost, což by mělo být přibližně na spojnici prsních bradavek, mít ten hrudník odhalený, přiložit dlaně přes sebe, propnout ruce v loktech a v rytmu 100 až 120 za minutu stlačovat ten hrudník do přibližně hloubky 5 cm.
0: Mm-hmm. Vy jste taková křehká, Adélo, chce to použít sílu, když resuscitujete, tak musíte si na tom dát záležet?
2: Určitě, já chci to použít, tu sílu, je to potřeba a hlavně, když se začíná tak vlastně na té tvrdé kosti, tak tam dost často vznikají zlomeniny žeber, takže dost často lidi se i zaleknou toho, že tam občas někde něco křupne, ale to bohužel vzhledem k těm okolnostem je nutnost k tomu stlačování hrudínku, prostě to nastává.
0: Když zachraňujeme život člověku, který se topil, tak ve filmech vídáme, udělá se pár vdechů a ten člověk začne kašlat, začne z něj stříkat ta voda. Je to jenom jako opravdu filmová záležitost, nebo to tak může být? Může to nastat?
1: Já neříkám, že se to nemůže stát. Může se to stát, že to bude takhle vypadat, ale spíš se obávám, že to tak vypadat nebude. Že vás operátor navede k těm pěti úvodním vdechům a následně ke stlačování hrudníku.
0: Ta resuscitace. A resuscitujeme jak dlouho?
2: Do dojezdu
1: našich posádek nebo úplného vysílení, což doufám, že se na pláži nestane, protože se můžete vystřídat. Čím častěji se střídáte, klidně po minutě, když je tam dost lidí, tak tím líp, protože ta resuscitace je stále efektivní, člověk se neunavuje, nespomaluje.
0: Takže poprosit o tu spolupráci, když lidi jsou třeba dál,
1: určitě,
0: bojí
1: je to nutné. Přesně tak. Můžeme spojit díky těm více lidem i hovor z aplikace Záchranka, který v tu chvíli můžeme vidět na operačním středisku, vlastně videohovor, a ten videohovor můžeme promítat posádkám, které jedou, ale i letí na místo.
0: Což je v dnešní době zase ta technika v tomhle velký pomocník. Ještě k těm vdechům. My jsme se učili, když jsem kdysi dávno absolvovala kurz dobrovolného záchranáře, že se vdechne, potom se resuscituje, pak se zase vdechne, pak se to měnilo, ten počet vdechů a tak dále. Teď už se to teda nedělá, jenom při tom tonutí, Adélo.
2: Ano, přesně tak, jenom při tom tonutí se provádí ty vdechy a vlastně pokud se jedná o zástavu třeba u kardiaka, tak tam se pouze resuscituje, pouze se stlačuje ten hrudník, už se ty vdechy jako neprovádí. By to byl nějaký člověk, kterýho najdeme na ulici, bezvědomí a v bezdyší, tak tam pouze začneme resuscitovat a stlačovat ten hrudník.
0: A ještě poslední věc k tomu tonutí, když zachraňujeme dítě. Je tam nějaká změna tam u toho?
1: Myslíte utonutí nebo všeobecně?
0: Utonutí.
1: Utonutí u dítěte, tam je vlastně ten postup stejný, protože u dětí provádí úvodní vdechy vždycky.
0: Vždycky.
1: Uhum. U dětí se provádí úvodní vdechy vždycky, tím pádem jakoby žádná výrazná změna tam pro laika není. Uhum.
0: Co budete dělat, až půjdete z rádia, Adélo?
2: Já se chystám na oběd, takže mě čeká jako příjemná záležitost.
0: Ještě odpočinek takový. A Josef?
1: Já na oběd a urychleně někam do vody, ještě se rozhodnu kam.
0: Tak to je paráda, protože minule jste přišel z noční a byl jste velmi vyčerpaný, to si
1: tak
0: pamatuju.
1: Dneska jdu na noční.
0: Dneska jdete na noční, takže předtím si ulevit ve vodě,
1: ano,
0: a pak na noční. Přeju vám hodně energie a díky za vaši práci, za to, že jste dorazili dneska.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Moc děkujeme, nashledanou.

0: Jsme už za polovinou prázdnin, možná máte dovolenou před sebou a pokud jste se z ní vrátili, možná se k ní vracíte už jen ve vzpomínkách. Jestli pak víte, co je oneirologie. Je to vědecká disciplína, která se zabývá sny. Zkoumá spojitosti mezi sněním a mozkovou aktivitou. Každý člověk má prý za noc okolo 8 až 10 snů. Skutečně jen velmi malé procento lidí tvrdí, že sny nemívají vůbec. No, možná je to lepší, že nemívají nějaké noční můry nebo děsy, ale na druhou stranu vidět ve snu půvabné princezny, tak to má taky něco do sebe. Samozřejmě tím uvádím naše další vysílání, ve kterém vám své sny popíšou děti a ptá se Tereza Brázdová.
1: Co je sen?
2: Já vím, to sen je noční můra.
1: Jenom?
2: Sen je, že se ti něco zdá a až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, to se ti zdálo a nějaký dítě řekl třeba, že se mu zdálo o vlkovi.
1: Pamatuješ si sny?
3: Jo. Můj sen byl o všech těch princeznech. Já jsem jí nedokázal ani spočítat, kolik jich je.
1: Princezem? A ty jsi si vzal za manželky?
3: Ne.
1: Měla jsi někdy nějaký ošklivý sen?
2: Jo, a ten byl o děvočákovi.
1: A co se vám zdálo úplně nejkrásnějšího?
3: Jak jsem byl království.
2: Mně se zdálo o princeznách, o lžích a o lžence i.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: No už tady máme Honzu Bamberského. Vítej, krásný
3: ano,
2: den.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Před námi horké odpoledne, teploty, 38 stupňů, co nabídneme. Nějaké téma aktuální určitě bude.
3: No v těch tropických vedrech spousta z nás spí v noci s otevřenými okny a v Pardubicích vlastně díky tomu městští strážníci zaznamenali více hlášení o rušení nočního klidu. Podrobnosti k tomuto tématu přineseme. Zjišťovala podrobnosti Šárka Rusnáková, takže budeme vědět víc po 14. hodině a vydáme se třeba i do České Třebové, protože radnice od soukromníků koupí

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Hygienici hlásí za červenec chyby na 6letních táborech v Pardubickém kraji. Lékárny v Česku budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Němci našli na letišti v Lipsku pravděpodobně dron s výbušninou. Další letadlo se tam v noci srazilo s neznámým objektem. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, večer oblačno a teploty do 38 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné poledne z Pardubic. Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieniků zatím nepadly.
6: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Ohlasy voličů v letošních komunálních volbách v Pardubicích se bude ucházet 9 kandidujících subjektů, stejně jako před 4 lety. Registrační úřad pardubického magistrátu přijal 9 kandidátních listin. O jejich registraci definitivně rozhodne do 21. srpna. Samostatně kandidují hnutí ANO, STAN, ODS, Naše Pardubice a nové uskupení Srdcem pro Pardubice. Do voleb jdou taky koalice Žijeme Pardubice, Progresivní Pardubice a kandidátka SPD s Trikolorou. 9. kandidujícím subjektem je Společně pro Pardubice. Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce inženýrských sítí tam skončila. Stavební práce se přesunuly do sousední ulice, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
7: Nyní se oprava vodovodu a kanalizace přesouvá do samotné ulice Dobrovského, která bude uzavřena až do konce listopadu. Investiční projekt počítá v této ulici také s kompletní opravou povrchu komunikace a chodníků a vyjde město na 13 milionů korun.
4: Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boraň.
8: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
4: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Nákladní letadlo společnosti DHL se nad letištěm v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj musel neplánovaně přistát v nedalekém Hanoveru. Na letišti v Lipsku museli taky v noci na dnešek zasahovat pyrotechnici kvůli dronu s výbušninou nedaleko jedné z runway.
9: Ve výšce asi 400 metrů se přibližně 6 kilometrů od letiště srazilo s dosud neznámým objektem a přistálo v Hanoveru.
10: Počasí.
4: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Denní maxima 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr slabý, v bouřkách může zesílit, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak večer mírně stoupne biodnes trojka, to znamená vysokou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 4 minuty po 12 přesně míříme společně na silnice Pardubického kraje. Kvůli opravám chodníku je v Pardubicích až do odvolání přesunutá zastávka MHD Závodu míru ve směru do centra. Cestující najdou o 70 metrů proti směru jízdy a je tam přenosné značení. Změny se dotýkají linek 15, 20, 22 a 28. A pozor, ještě v Heřmanově městci jsou taky výrazně označené a omezené některé autobusové zastávky kvůli opravě hlavní 1/17. Teď spoje nezastavují v parku Bažantnice.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tak Petře Beránkové, děkujeme za aktuální zprávy a pojďme si zase posílat vzkazy a pozdravy. Kristián a Oswald, jména napsaná v kalendáři a písničky napsané v playlistu, které nestárnou, tak třeba Petr Novák je na výběr, Donna Summer, kapela Jelen, Michal David, Status Quo, Vladimír Mišík, taky třeba Karel Černoch si Vetou Bartošovou a těšit se můžete a můžete si vybrat třeba i Karla Gota a nebo Pavla Vítka či Věru Špinarovou.
5: Písničky od srdce a já

0: tak nejenom, aby nebe bylo blankitné, naprosto nezbytné, ale také vybrat si z našeho poledního playlistu a někomu poslat pozdrav. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, SMS-kové číslo 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo už je na telefonu, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tady Dana z Kladru.
0: Zdravíme Kladruby, tak.
2: Ano, chtěla bych pozdravit hasiči.
0: Ano.
2: Ty jsi zrovna v Kladruby, chudá si půjdu, někam pojedu. Tady máme taky jednoho zahranáře, je to jezdí s Staniskom a jmenuje se pan Rostulek, taky je zdravím. A prosila bych o hezkou písničku, všechno poslouchejte nějakou veselou.
0: Dobře, tak nějakou veselou říkáte.
2: Ano, pojďme veselou.
0: Českou, hezkou a veselou. No tak víte co, Vláďa Mišík je připraven, písnička Co ti dám, to je taková veselá.
2: Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: co ti dám? Vladimír Mišík a další volající na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny tam. Chtěla bych nechat zahrát Ivetu Bartošovou,
0: ano,
1: a Karla Černocha.
0: Uh-huh.
1: A chtěla bych nechat pozdravit paní doktorku oční, paní Hájkovou. A ještě i ty sestřičky, všechno dobře dopadlo dneska. A k tomu bych připojila jak hasiči, tak řidiči autobusu. Ty si zkoušej teďka v tom teple.
0: Víčte, bez klimatizace, no, v těch starších typech autobusů, to je peklo. Tak, zdravíme všechny i cestující, kteří musí trpět.
1: Ale i zdravotníci do toho dáme, na ty bych byla zapomněla.
0: Tak, přesně tak.
1: Ty to taky zasloužej.
0: Dobře, tak posíláme písničku. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Písničky od srdce pokračují ve čtvrt na jednu. Dalším z vašich poledních pozdravů. Telefonní linka je stále volná. Hodina má velký prostor ještě pro vás. 40 minut na to, abychom vyřídili váš polední písničkový pozdrav. Tak, teď ale tady sáhneme po jednom z e-mailů. Píšete: dobrý den, prosím o Petra Nováka. Díky moc, potěší mě, napsala Boženka. Tak, připravený je náhrobní kámen.

Další z nestárnoucích legend v našem playlistu Náhrobní kámen Petra Nováka. Připravena je Donna Summer zpívat a hrát i s připomínkou našich kontaktů do písniček Od srdce, protože ještě pořád máte příležitost při středě poslat někomu pozdrav, třeba i na nějaké to pomyslné ochlazení, protože teploty zase dneska budou olizovat 38. Takže telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04 a po Doně Summer pokračujeme.

0: Slíbil jsem, že po Doně Summer budeme pokračovat ve vyřizování vašich poledních písničkových pozdravů a tak se také bude dít právě teď s někým na telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Zdeněk. Já bych chtěl nechat zahrát svoji milovaná Ivetě do Ústí, do řeznictví Morávek a jejím kolegyním.
0: Dobře. A výběr necháte na nás?
1: Já nechám asi
0: dobrá. Na vás. Tak připravena bude za chvíli kapela Jelen někde kolem. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan

Kapela Jelen někde kolem a před námi další z vašich pozdravů 2 minuty před 12:30. Tak co tentokrát byste rádi vyřídili? Písničku posíláte s pozdravem Věrce Musilové, také Martině Meluzínové a Květě Janíčkové pro dobrou náladu, radost a pro pohodu od babičky s dědou.

Další z vašich písničkových pozdravů je tentokrát připravený a píšete: dobrý den, vám přeji do studia, zdravím všechny posluchače. Mám přání, pohodový den chci popřát všem a také co nejvíce stínu, ideálně nohy v kýblu se studenou vodou. Prosím o písničku nějakou hezkou českou pro všechny hodné lidi a hlavně pro naši milovanou maminku paní Marii Svobodovou na legumu, které teplo nestačí a proto zavařuje doma. Měla tam 40 stupňů Celsia. Tak kabrňákům zdar a vám hezký den. Zdíky Klára. Tak Kláro, zdravíme maminku zavařovačku a posíláme Michala Davida.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich pozdravů píšete. Dobrý den, Vile Rádio, zahrajte prosím písničku pro moji princezničku Jiřinku Wegnerovou do Útěchova u Moravské Třebové od jejího přítele Honzy Dupala. Mnohokrát děkuji.

Kapela Elán, Něvěm být sám. Za 4,5 minuty, 3/4 na 1, další z vašich SMS-kových pozdravů dorazil na číslo 90 011 04. Tentokrát píšete velmi stručně, ale výstižně. Prosím o Karla Gotta. Díky moc, Janka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a také další z vašich poledních písničkových pozdravů na SMS-kovém čísle 90 011 04 píšete: ve vaší nabídce jsem v poledne snad zaslechla i Věru Špinarovou, tak bych si moc ráda poslechla. Díky moc za písničku a hezké parné poledne všem přeje Květa.

vás vysílání Českého rozhlasu Pardubice čeká za 9 minut úterý 13. To budou další zprávy, které dnes odpoledne chystá Petra Beránková a po zprávách opět Alex a host. Tentokrát se můžete těšit na Josefa Dostála, rychlostního kanoistu, olympijského vítěze, držitele dalších 5 olympijských medailí a 5násobného mistra světa. Tak s tímto šampionem si Alex Minářová bude povídat mezi 13. a 14. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Ale my ještě stihneme 2 písničky. O jednu z nich se postarají Soul Sister a před nimi ještě Petr Kolář, Navzdory hříchům.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 8:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Silničáři plánují hned po letních prázdninách otevřít první část obchvatu Sezemic na Pardubicku. Barchov na Pardubicku zase obnoví Podolský potok, zamezí to záplavám. Lékárníci budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 38 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné horké odpoledne z Pardubic. První auta by se po části nového obchvatu Sezemic na Pardubicku měla projet 1. září. Silničáři chtějí pustit do provozu zatím první úsek mezi Spojilem a mimoúrovňovou křižovatkou u Sezemic. Trasa měří necelé 2 kilometry. Zbývající část obchvatu plánují otevřít na podzim.
4: Přes 2 roky budovaný obchvat za přibližně 1 miliardu korun bude dlouhý skoro 7 kilometrů, zajistí lepší propojení Pardubic s dálnicí D35 a odvede transitní dopravu ze Sezemic a místní části Počápelské chalupy. Dominantou stavby bude 289 metrů dlouhý most přes řeku Loučnou, zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Barchov na Pardubicku plánuje úpravu Podolského potoka. Vrátí mu přirozené meandry, které pomůžou omezit riziko záplav. Protipovodňová opatření mají stát nejvýš 5 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení. Firmy můžou nabídky podávat do poloviny srpna.
5: Úpravy se budou týkat úseku jižně od centra obce, který je mimo zástavbu. Z koryta zmizí betonové i kamenné opevnění a potok získá přirozenější podobu. Součástí projektu bude také výsadba dřevin v okolí. Práce mají začít v září a trvat zhruba půl roku. Z Barchova Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol a návykové látky. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světle modré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí lidi o jakékoliv informace, které by mohly pomoct objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru i rozhlas. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim lékař vystavil.
6: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
2: Počasí.
3: Nás čeká jasno až polojasno, k večeru až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, teploty 35 až 38 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, v bouřkách může zesílit, rozptylové podmínky dobré. Tlak večer mírně stoupne, bio 3, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Kyvadlový provoz od června na silnici 1/17 v Rochovětýnci kvůli opravám přemostění a pak dál v úseku mezi Chrudimí a Heřmanovým městcem kvůli obnově asfaltu. Kyvadlově řízená doprava omezuje provoz o prázdninách, tak buďte trpěliví.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním a v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měli jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru jménu, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Krejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že on 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ochlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až páté místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, tohle jsou ty soupeři, který musím porazit, ale tohle jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: vítám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: To už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebuju, protože jsou všechny zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. A říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, a pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože nás někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam měl třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Chrudimi začínají první dopravní omezení kvůli pouti. Hygienici hlásí za červenec chyby na 6letních táborech v Pardubickém kraji. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. A zítra nás čeká zmírnění teplot. Bude oblačno až zataženo, denní maxima jen 31 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. První omezení kvůli Chrudimské pouti začínají už dnes. Od večera bude zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče v následujících dnech. Zítra dopoledne začnou do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu zavřené do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a taky oblast kolem divadla. Dočasně zrušené budou taky některé zastávky MHD. Omezení ve městě potrvají do pondělního rána. Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
2: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Z valů Pardubického zámku dnes po 18. hodině zazní výstřely z replik pernštejnských děl. Muzejníci připravili odpolední program plný historických ukázek. Návštěvníci uvidí historické palné zbraně, ukázky dravých ptáků a sov i šernířské představení skupiny Abaka s názvem Baron Prášil. Připravené budou taky tvořivé dílny pro děti.
3: Program se odehrává v parkánu i na velkém nádvoří. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky práce platnéře a mečíře, případně si pod dohledem odborníku vyzkoušet ochranu zbroj. Od 18 hodin následuje prohlídka zámeckých děl na valech s povídáním o zbraních z doby Pernštejnu a střeleckými ukázkami puškaře Miloše z Vysoké. Program zakončí slavnostní selva na počest Ferdinanda I. Habsburského, od jehož zvolení českým králem letos uplynulo 500 let. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova. Policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
0: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jenom žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar rozhodnutí ANO zpřísnění vítá. Nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem, informaci potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra. Letoun krátce před kolizí musel přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému blízko jižní runwaye. Podle bulvárního deníku Bild nesl výbušninu a byl v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel.
1: Počasí.
0: Čeká nás tropická noc. Noc na zítřek bude oblačná až polojasná, ojediněle přehánky nebo bouřky. Noční teploty 23 stupňů až 20, na horách 21 až 18. Zítra tedy ve čtvrtek čekáme zmírnění teplot, bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky a ty můžou být i silné. Později večer budou srážky ustávat. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Rozptylové podmínky nepříznivé, tlak slabě klesne, bio zítra stejně jako dnes vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Co nás čeká v této hodině dobrého odpoledne z Pardubic? Tropické noci nutí mnoho lidí spát s otevřenými okny a nebo dokonce na balkóně a s tím přibývá i jeden problém. Do ložnic totiž proniká veškerý venkovní hluk, tak podrobnosti přineseme v této hodině a nabídneme vám i písničky, které nestárnou, a to od Diany Ross, od kapely Olympic, Václava Neckáře, od Jiřího Korna a nebo Petty Smith.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Taky jsem se narodil boss, stejně jako Petr Janda z kapely Olympik a stejně jako každý z nás, víte, milí posluchači. Tak 3 minuty zbývají do 14:15 a teď pozvánka v našem vysílání na jeden nevšední hudební zážitek na tuto neděli 9. srpna od 17 hodin. Jedná se o unikátní spojení mezosopránu a harfy, které nabídne hudební léto v Heřmanově Městci. Mezinárodně proslulá mezosopranistka Ilona Slavíková totiž propojí svůj hlas s harfenistkou působící mimo jiné i ve Státní opeře Praha Roxanou Hadler. Výsledkem tak bude program, který obsáhne díla od Handlových barokních árií až po slavné biblické písně Antonína Dvořáka. Tohle spojení hlasu a harfy tak slibuje nahlédnout do křehkosti a intimity hudby, kde i velké duchovní texty se vlastně stávají jakýmsi osobním rozhovorem. Festival Hudební léto se bude odhrávat jako každý rok v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. A jak jsme říkali, právě toto vystoupení můžete navštívit už v neděli 9. srpna od 17 hodin.

0: kořící, jal se nás léčiti Václav Neckář, 10 minut před 14:30. Horké dny a tropické noci mění běžný režim života v Česku, ale i zaměstnávají praktické pardubické strážníky. Lidé se totiž častěji vydávají do ulic, a to hlavně večer, kdy už opadnou nejvyšší horka a zároveň přes noc spí u otevřeného okna. Kombinace obojího potom zvýšila v Pardubicích počet hlášení o rušení nočního klidu. A tématu se věnovala redaktorka Šárka Rusnáková, která se kvůli tomu včera v noci vydala do rušného centra města.
1: Celý den příšerný horko, člověk je zalezlej doma, večer konečně se udělá líp a chtěl jsem jít někam mezi lidi, kde to je příjemný.
2: Říká Honza, který je jedním ze zhruba stovky hostů restaurace na pardubickém Pernštýnském náměstí. Ven vyrazil až večer, kdy už není tak spalující horko, podobně jako Kateřina.
3: Strašný horko bylo. Přes den mně přijde, že se nedá dělat nic. Jo, vyšla jsem prádlo, protože uschne, ale to je asi tak jediný.
2: Teplota se i po 9. večer drží kolem 30 stupňů. Přesto je tady v centru Pardubic velmi živo. Určitě výrazně více než během dne, kdy byly zahrádky restaurací v podstatě prázdné, jak potvrzuje číšník Ondřej.
4: Přes ty obědy na sluníčku se nikomu chtěj moc nechce, že venku jsme prodali třeba, já nevím, 2-3 stoly dneska. Po obědě, když jsme zavírali, tak jsem se díval, Google říkal 41 stupňů. Lidi naopak sedějí víc po té 10. hodině večer, od těch 9 do půlnoci krásně. Seděj, protože to pršínský nájemství už je chladnější.
2: Bohatší večerní život po tropickém dni má ale i svou stěnou stránku. Pardubičtí strážníci kvůli tomu častěji výjíždějí k oznámením o rušení nočního klidu. Vysvětluje mluvčí Jiří Sejkora.
5: Ty extrémní teploty nutí ty lidi posouvat svůj denní rozvrh spíše do nočních hodin, to znamená, snaží se zůstávat déle venku i po stmění. Zároveň řada lidí větrá nebo se snaží přes noc ten byt vyvětrat, to znamená, mají otevřená okna. No a zkrátka to, jak se ta činnost přesunuje ven a spousta lidí větrá, tak se nám stává z toho, že spousta lidí slyší, co by normálně v noci neslyšelo. A řada lidí, která prostě žije teď, posouvá tu aktivní část do nočních hodin, tak právě jako si možná někdy neuvědomuje to, že svými hlasitými projevy taky může rušit.
2: Při otevřených oknech ale může rušit lidi ze spánku i obyčejný hovor nebo běžný provoz ve městě.
5: Nejčastěji ta stížnost a to rušení nočního klidu přichází tak někdy mezi 10. a 11. hodinou. To jsou takový ty lidé, kteří trvají na tom, že prostě po 10. hodině všichni ostatní stichnou. Ne vždycky se to daří, ono ve městě je opravdu toho hluku nebo těch zvuků, které můžou někoho rušit, je opravdu hodně. Máme zde automobily, ten motor produkuje nějaký hluk. Řada z těch vozidel, například motocykly, dokážou být pěkně hlasité a zase v kombinaci s těmi otevřenými okny přes noc to potom dělá v podstatě větší efekt, než by to asi člověk normálně vnímal.
2: Problémem bývá také hluk, který se nese otevřenými okny z bytu.
5: Když tam zároveň hraje televize nebo muzika, nebo se prostě baví, sejde se společnost více lidí v tom bytě, otevřené okno do sídliště mezi paneláky docela dokáže rezonovat, tak to taky dovede vytvořit nějakou situaci.
2: Kvůli oznámení o rušení nočního klidu teď hlídky pardubické městské policie výjíždějí několikrát za noc. Jen o uplynulém víkendu takových případů řešili zhruba 20. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Kuchyňme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Punk. Kapela Buty a písnička Krtek za chvíli bude vystřídána Jiřím Kornem a Vabim Daňkem. Postarají se o další písničky, které nestárnou. Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate a někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A jak zjistila redaktorka Františka Rohlíčková, tak připraveni jsou i na nejhorší, tedy na bombový a teroristický útok anebo únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech, dodává Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: To byl Outsider Waltz, který jsme tančili s Vabidaníkem v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice a je tu zámecké léto. Pořad, který se u vás těší velké oblibě, a tak jsme ho i letos zařadili do našeho prázdninového repertoáru. Opět tak máte možnost třeba i díky webu zámeckéleto.cz putovat po zámcích a také šlechtických sídlech vlasti naší krásné milé. Průvodcem jako loni je vám i letos zámecký pán František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná, Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování, Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám lužnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Já jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady si můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Ještě 9 minut to budou 3. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Přejeme dobré, parné, středeční odpoledne a podíváme se do kronik. Co pak je psáno u dnešního data 5.8.? Tak třeba rok 1869 je zajímavý. To se totiž na pardubické vyšší reálce konaly první, tehdy ještě dobrovolné maturity. O pár let později, tedy rovných 10 let později, v roce 1879, to se zase holický rodák a cestovatel doktor Emil Holub vydal ze své první cesty do Afriky na cestu zpět do Evropy. A tam dorazil 18.10.1879. A ještě se podíváme do roku 1906, to se konal na Kunětické hoře velký tábor lidu k 50. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského. A v roce 1905, abychom nezapomněli, naměřili v Pardubicích toho roční nejvyšší teplotu v 11 hodin dopoledne, ukazoval teploměr skoro 44 stupňů Celsia.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Pardubičtí stráž.

0: Ročníci evidují kvůli horku vyšší počet hlášení o rušení nočního klidu. Hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je už průjezdná. Na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hale bylo výbušné zařízení, potvrdilo státní zastupitelství. A zítra se ochladí, bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty jen do 31 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Dobré odpoledne. Pardubická městská policie zaznamenala v posledních dnech zvýšený počet hlášení o rušení nočního klidu. Například jenom o uplynulém víkendu kvůli tomu vyjížděli strážníci asi 20krát. Důvodem jsou horké dny a tropické noci, vysvětluje mluvčí Jiří Sejkora.
1: Extrémní teploty nutí ty lidi posouvat svůj denní rozvrh spíše do nočních hodin. Zároveň řada lidí se snaží přes noc ten byt vyvětrat, mají otevřená okna. No a zkrátka spousta lidí slyší, co by normálně v noci neslyšelo, a řada lidí, která posouvá tu aktivní část do nočních hodin, tak si možná někdy neuvědomuje to, že svými hlasitými projevy taky může rušit.
0: Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce inženýrských sítí tam skončila. Stavební práce se přesunuly do sousední ulice, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Nyní se oprava vodovodu a kanalizace přesouvá do samotné ulice Dobrovského, která bude uzavřena až do konce listopadu. Investiční projekt počítá v této ulici také s kompletní opravou povrchu komunikace a chodníků a vyjde město na 13 milionů korun.
0: V kauze zmanipulovaných zakázek na opravy národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku dnes vrchní soud v Praze potrestal 9 lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem se znovu zabýval potom, co původní rozsudek částečně zrušil Nejvyšší soud. Dnešní rozhodnutí je pravomocné. Tresty jsou obdobné jako v původním rozhodnutí. Soud ale zpřísnil popis skutku v rozsudku a právní kvalifikaci. Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Dnešní soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmu republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednaly opakovaně, připomíná Knížákův obhajce Lubomír Miller.
3: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně. Nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
0: Rozsudek je pravomocný, žalobkyně ani Knížákův obhájce se neodvolali. Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hale bylo výbušné zařízení. Na východě Německa muselo předtím letadlo DHL přerušit přistání na letišti Lipsko-Hale kvůli dronu, nalezenému v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Letoun DHL se potom ve vzduchu srazil s neznámým letícím objektem. Po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanoveru. Dolnosaská policie incident kvalifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž.
4: Počasí.
0: Čeká nás tropická noc, oblačná až polojasná, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. K ránu bude oblačnosti přibývat a zároveň budou přibývat i srážky. Noční teploty 23 až 20 stupňů Celsia, nejnižší teploty na horách klesnou k 21 až 18 stupňům. Vítr v noci slabý, proměnlivý, srážky do 3 mm. Zítra, čtvrtek, tedy zmírnění teplot, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky a ty můžou být i silné. Později večer budou od západu srážky ustávat. Denní maxima zítra 28 až 31 stupňů. Na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, v bouřkách může zesílit. Jinak zase podle meteorologů předpokládáme silnou zátěž teplem, ojedinělé silné bouřky s nárazy větru kolem 80 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio opět trojka vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá nehoda 4,5 minuty po 15. hlášená ze Svitavska. Je to na výjezdu z obce Osík, silnice 3593. Osobní auto tam srazilo srnu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kromě kalendáře o 15:30 uslyšíte o tom, že radnice v České Třebové odkoupila bývalou hospodu v přilehlé obci Kozlov. Uvnitř v minulosti tvořil Max Švabinský a dokonce tam oslavil i svatbu. Víc uslyšíte za chvíli a ještě i písničky, které nestárnou, uslyšíte v této hodině. A to od Karla Gotta, Eurythmics, také od Dalibora Jandy, případně i od Hany Zagorové.
4: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, jestli se scháníte po přesném čase, tak vám řekneme jenom jedno jediné, že je ten správný čas volat Český hydrometeorologický ústav.
1: Počasí.
0: Voláme do Hradce Králové pana Jaroslava Tučka, ptáme se halo, halo, proč je deště málo, dobrý den.
2: Dobrý den, budete muset víc štěkat.
0: Jo, dobře, zkusíme, tak prozraďte nám, jak to bude s tím deštěm během dnešního večera, přijde nějaký nebo budeme znovu na suchu?
2: Objeví se, ale plošně toho bude relativně málo. To znamená, že k večeru se objeví víc oblačnosti a zároveň se objeví i nějaká výjimečná přeháňka nebo bouřka. Může ta bouřka být s minimální pravděpodobností i silná, což pak znamená, že tam budou nárazy větru kolem 70 km za hodinu, nějaký přívalový srážky s úhrnami kolem 30 mm, no a můžou tam být i menší kroupy. Nicméně ta pravděpodobnost je minimální. Mm-hmm. Už teď se nám dělají bouřky na hranicích kraje našeho a Jihomoravského, tak teď tam máme bouřku. A je to jediná bouřka zatím v regionu, nicméně asi nějaký ještě přibydou.
0: A jak to bude vypadat zítra? Je to slibnější, co se třeba ochlazení a deště týče?
2: Co se týká ochlazení určitě a myslím si, že i ten déšť postihne velkou část regionu. Mm-hmm. V noci oblačno až polojasno s tím, že zase výjimečně se může objevit přeháňka nebo bouřka. K ránu pak ta oblačnost bude ještě přibývat a zároveň začnou trochu přibývat i srážky. 23 až 20 stupňů, taková budou minima, vítr jenom slabý proměnlivý do 4 metrů. No a přes den oblačno až zataženo a místy se budou vyskytovat přeháňky, bouřky a ty mohou být i silné, tam ta pravděpodobnost je určitě větší než dneska. Později večer pak od západu budou srážky ustávat. 28 až 31 stupňů Celsia, to budou maximální teploty a na horách od 21 do 24 stupňů. A vítr slabý, proměnlivý, 1 až 4 metry za sekundu s tím, že v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a přejeme hezkou středu, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: David Dale dospíval v Ozvěnách v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Místo, kde se zastavil čas, přesně tak by se dala popsat bývalá hospoda vedle památkově chráněné chaloupky Maxe Švabinského v České Třebové. Město teď budovu odkoupilo, aby si pohlídalo její využití do budoucna a skrývá i zajímavou minulost. Právě tam totiž jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století strávil svatební noc. Dovnitř se šla podívat i redaktorka Barbora Soukupová.
1: V sále bývalé hospody jsem s ředitelkou Městského muzea Česká Třebová Janou Voleskou a my se tady opravdu vracíme o několik desítek let nazpět. Je tady původní nábytek, tady třeba historický kulečník, úplně jiný, než známe dnes. Původní výčep s historickou pípou. Ještě sklenice tady zůstaly a různé dobové obaly, láhve, plechovky. Kdy tady hospoda přestala fungovat?
2: Hospoda tady fungovala asi do roku 1950, pak byl ten provoz ukončen a už nikdy nebyl obnoven a tento objekt vlastně potom využívali pro soukromé aktivity členové rodiny a potomci těch původních majitelů.
1: Mnohem zajímavější je ale historie tohoto místa ještě předtím, což souvisí právě i s tím, že sousedí s chaloupkou Maxe Švabinského.
2: Max Švabinský tento objekt využíval totiž jako takový improvizovaný ateliér, když vznikal v roce 1905 jeho slavný, později slavný velký rodinný portrét, tak protože to je opravdu obraz velkých rozměrů, tak potřeboval velký prostor, takže to je jedno využití, ale samozřejmě rodina Švabinských i Vejrychů tudy chodívala a chodili sem i hrát karty. A určitě není bez zajímavosti, že Švabinský zde slavil svoji svatbu se svojí první ženou Elou Vejrych. Svatební hostina se odbývala tady a měli tady i svatební noc. A poté, co se vrátili ze svatební cesty z Holandska, tak tady strávili vlastně celé léto, bydleli tady.
1: A právě spojení tohoto domu a Maxe Švabinského vy byste chtěli znovu připomenout, pokud byste jako muzeum měli do budoucna tu možnost tuhle budovu spravovat?
2: Uměla bych si tady představit takovou moderní imerzivní expozici, která by připomínala životní osudy jednotlivých aktérů celého toho příběhu, protože ty osobní životní příběhy a osudy se potom zračí ve Švabinského díle a vlastně pokud člověk zná ty rodinné osudy, tak potom mnohem lépe může chápat ta jednotlivá výtvarná díla. Zároveň bych si tady uměla představit i turistické informační centrum, které by bylo i zázemím pro chaloupku Maxe Švabinského pro návštěvníky chaloupky, protože ten prostor nám tam chybí.
1: Nejdřív ale bude potřeba to tady opravit, protože zdi jsou popraskané, podlaha je na mnoha místech křivá, tady zatéká ze stropu a je tady s námi i mluvčí radnice v České Třebové Jiří Holý, tak jaké má město plány?
3: Tak město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak bylo rozhodnuto odkoupení provést, byť nebylo v tu chvíli nic připraveno, jak s objektem dál nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii. Samozřejmě ta by vznikla ve spolupráci s městským muzeem. No a samozřejmě jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
1: Město budovu a okolní pozemky odkoupilo za zhruba 5,25 milionu korun. České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Žij.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dneska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50. slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno mysleli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: už zase obrázky zpívala Hana Zagorová v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice a teď Boris Hübner. Umělec, který se uměl převtělit a uniknout pod maskou, což ho bavilo už od dětství, navíc v 60. letech pak do tajů pantomimy proniknul naplno a stal se bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu navíc učil i své studenty a právě dnes by se dožil 85 let. Reportér Tomáš Maleček se ohlédnul za jeho životem.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Belíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
4: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek dole měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
4: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
5: Dám celou, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Kučera a Václav Vidra budou vybírat scénky v dnešní humoriádě mezi 16. a 17. hodinou. Po 17. přijde na řadě souhrn aktuálních událostí dne s datem 5.8., tedy den v kraji. Ale ještě předtím vším a před dalšími zprávami Petry Beránkové nesmíme zapomenout ani na spotřebitelský servis, který vám radí s vašimi spotřebitelskými problémy. Konec konců obracet se můžete na Josefa Černého v e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. A dnes se ptáte na způsob vrácení peněz. Podle čeho o něm prodejce může rozhodnout? Opět upřesní Josef Černý.
1: Panu Tondovi obchodník uznal reklamaci, dokonce je ochoten mu vrátit peníze, ovšem s podmínkou, že si je vyzvedne osobně. Ten ale bydlí od prodejny více než 100 kilometrů, tudíž by cesta pro peníze byla pro něj prodělečná. Pane posluchači, podle zákona se peníze vracejí stejným způsobem, jakým byly placeny. Takže pokud jste platil bezhotovostně, tedy kartou, je prodejce povinen vám je i bezhotovostně vrátit. Jestliže jste platil hotově, pak byste měl peníze hotově převzít. Variantou vrácení peněz v hotovosti je, že vám je prodejce pošle poštovní poukázkou, ovšem snížené o poštovné, které bude muset za odeslání peněz uhradit.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ohlasy voličů v letošních komunálních volbách v Pardubicích se bude ucházet 9 kandidujících subjektů, stejně jako před 4 lety. Radnice v České Třebové bude hledat nové využití pro bývalou hospodu v obci Kozlov. Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. A zítra se ochladí, bude oblačno až zataženo, teploty jen 31 stupňů Celsia. Klidné tropické středeční odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Chrudim má mít další místo pro volné venčení psů. Pohyb zvířat bez vodítka je ve městě zakázaný. Vloni tam otevřeli psí park, další

0: I podobná plocha má vzniknout na sídlišti na Větrníku.
1: Radnice vytipovala pozemky na okraji sídliště směrem k hřišti. Místo chce rozdělit na několik zón, oplocený výběh pro psy s překážkami pro výcvik a odpočinkový park s dětským hřištěm, altánem a ohništěm. S chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Ohlasy voličů v letošních komunálních volbách v Pardubicích se bude ucházet 9 kandidujících subjektů, stejně jako před 4 lety. Registrační úřad pardubického magistrátu přijal 9 kandidátních listin. O jejich registraci definitivně rozhodne do 22. srpna. Samostatně kandidují Hnutí ANO, STAN, ODS, Naše Pardubice a nové uskupení Srdcem pro Pardubice. Do voleb jdou taky koalice Žijeme Pardubice, Progresivní Pardubice a kandidátka SPD s Trikolorou. Tím kandidujícím subjektem je Společně pro Pardubice. Radnice v České Třebové od soukromého majitele odkoupila bývalou hospodu u chaloupky Maxe Švabinského v přilehlé obci Kozlov. Slavný malíř v této budově tvořil a oslavil tam svatbu. Městské muzeum by tam do budoucna chtělo vytvořit další expozici o jeho životě. Město ale nejdřív bude muset zanedbanou budovu opravit, říká mluvčí radnice Jiří Holý.
2: Město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak bylo rozhodnuto odkoupení provést, byť nebylo připraveno, jak s objektem dá nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii, jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
0: Kvůli nedostatku léku s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léku s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boraň.
3: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
0: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Počasí. Noc na zítřek bude tropická, oblačná, polojasná, noční teploty 23 stupňů až 20. Zítra se ochladí, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ty můžou být silné. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, pozor, silné bouřky můžou mít nárazy větru až 80 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Rozptylové podmínky zítra dobré, tlak slabě klesne, bio stejně jako dnes vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak klidnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horkej den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte se.
5: No, slunce, plášť nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
4: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě, modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku, Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám, léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný, je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava
1: Vidru nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: A jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme.
1: No, tam,
0: tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal, prosím vás, tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Říká, jsem Rus a nebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, počkej, já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se takový chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak se jí ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech. A na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je například, já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na Středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: To taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel. Humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Labus a Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byli asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím.
5: Dobře. Jo, je to dlouho už, co šel tenhle seriál. V
4: jo, tak, to já si opomínám, to jsem bylo dítě ještě. No, právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně, na potrubí, tak to
5: ten
4: jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí. Ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vypracelé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klid, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano,
5: ne,
4: výborně.
5: Ne, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pergolují 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně, všechny stupně u vás slušný. Už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se
4: až se pergola otřásala. Dobře, tak děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zajímavý vás, Pavel, i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: je posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Děkuji.
3: A hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: Děkuji.
3: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se... A v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal.
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky?
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovy limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo?
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějakej povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme 2 typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo. Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže... Teď souboj 2 velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou. Můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře,
2: máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko. Ačko, ano,
3: dobře, píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se, naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ano, Ačko. Jsem, ano.
2: Dobře, Ačko. Děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott, je horko, Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc, nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, tak, takže Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuju moc.
2: Je to tam. Taky. Mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, dobrý tady den. Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, tím unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib se nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Oženit, oženit, oženit, oženit, oženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáši.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: Jo.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem v závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal Vašek?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Ta maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku, tady opravdu jsem, vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježišmarja.
1: Tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo,
3: moc.
1: Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2.30 dneska.
3: No, asi, no za 2.30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin z Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekal, že hudba bez umyští.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemyslím.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně.
6: Tak
5: ne, to já jenom tak žertuju, no. Abych nezapomněl, miláčku, podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel přijde.
5: Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Mořenko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, abych radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jinýho přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, víš, nekrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to tak to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já?
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no tak, rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se
5: vůbec, ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Ne, pak. kde pak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: že? Přemýšlel,
6: to
5: no,
6: jsi vždycky to... přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u srdka.
5: Ty mi náhodou nechybí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo.
6: Hele, nepovídej, vyndej knoflíky, sundej, sako, já ti to přišel.
5: Ne, jestli tam to vůbec nepřikází v úvahu, musíš se vrátit tvůj manžel.
6: Co se vrátíme?
5: No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to pošlu doma.
6: Po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: mi. Ale já bych rozmyšlím, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrkne.
5: No takhle teď mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomeď, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám...
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Když se mě těší, sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tím něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: já
1: hraje.
3: Já se dostanu dál, no, až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera. Hezký den.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Parchov na Pardubicku obnoví Podolský potok, zamezí to záplavám. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu a nás čeká zítra oblačno až zataženo, teploty do 31 stupňů. Ochladí se. Krásné středeční tropické odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Parchov na Pardubicku plánuje úpravu Podolského potoka. Vrátí mu přirozené meandry, které pomůžou omezit riziko záplav. Protipovodňová opatření mají stát nejvýš 5 milionů. Obec už vypsala výběrové řízení. Firmy můžou nabídky podávat do poloviny srpna.
2: Úpravy se budou týkat úseku jižně od centra obce, který je mimo zástavbu. Z koryta zmizí betonové i kamenné opevnění a potok získá přirozenější podobu. Součástí projektu bude také výsadba dřevin v okolí. Práce mají začít v září a trvat zhruba půl roku. Z Barchova, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Z valů Pardubického zámku dnes po 18. hodině zazní výstřely z replik pernštejnských děl. Muzejníci připravili odpolední program plný historických ukázek. Návštěvníci uvidí historické palné zbraně, ukázky dravých ptáků a sov i šermířské představení skupiny Abaka s názvem Baron Prášil. Připravené jsou i tvořivé dílny pro děti.
3: Program se odehrává v parkánu i na velkém nádvoří. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky práce platnéře a mečíře, případně si pod dohledem odborníků vyzkoušet ochranou zbroj. Od 18 hodin následuje

0: Je prohlídka zámeckých děl na Valech s povídáním o zbraních z doby Pernštejnu a střeleckými ukázkami puškaře Miloše z Vysoké. Program zakončí slavnostní selba na počest Ferdinanda I. Habsburského, od jehož zvolení českým králem letos uplynulo 500 let. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam srazilo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
2: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o asi 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama, ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv.
3: Počasí.
1: Před námi je tropická noc, bude oblačná až polojasná, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami kránu bude oblačnost přibývat a zároveň budou přibývat i srážky. Noční teploty 23 až 20 stupňů, teploty na horách 21 až 18, vítr slabý. Zítra ochladí se, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky i silné, později večer budou od západu srážky ustávat. Zítřejší odpolední maxima 28 až 31 stupňů, teploty na horách 21 až 24, vítr slabý, v bouřkách může zesílit, jinak předpokládáme silnou zátěž teplem, ty bouřky budou s nárazy větru kolem 80 km za hodinu, kroupami a přívalovými srážkami. Rozptylové podmínky zítra mírně nepříznivé, tlak mírně klesne a bio jako dneska vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce tam skončila. Dobrá zpráva pro vás.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Dobré parné odpoledne, vítejte u středečního dne v kraji. Tropické noci nutí mnoho lidí spát s otevřenými okny a nebo dokonce i na balkóně a s tím přibývá jeden problém. Do ložnic proniká veškerý venkovní hluk, například v Pardubicích, proto strážníci v posledních dnech řeší víc oznámení kvůli rušení nočního klidu. Budeme se tématu věnovat už za chvíli. Nový ředitel zprávy letiště Pardubice Petr Dřevecký se představil v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Ve Slatiňanech znovu ožili zámečtí skřídci s kastelánem Jaroslavem Buštou. Se podíváme do jejich tajemného světa. A radnice v České Třebové odkoupila bývalou hospodu v přilehlé obci Kozlov a k tomu i písničky, které nestárnou. Od Petra Kotvalda, Valdemara Matušky, Toma Jonese a nebo kapely Lucie.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice jsme načali Petrem Kotvaldem diskotékovkou let 80., která se jmenuje V tahu. Tak už skutečně ta písnička je v tahu, co je ale před námi, to je souhrn dnešních událostí s Petrou Beránkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné tropické středeční odpoledne z Pardubic. V Chrudimi dnes začínají dopravní omezení kvůli pouti. První už večer, kdy bude zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče ve dnech následujících. Víc redaktor Josef Kopecký.
3: Ve čtvrtek dopoledne začnou do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu uzavřené až do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a také oblast kolem divadla. Dočasně zrušené budou také některé zastávky MHD.
2: V kauze manipulovaných zakázek na opravy národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku dnes vrchní soud v Praze potrestal 9 lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem se znovu zabýval potom, co původní rozsudek částečně zrušil nejvyšší soud. Dnešní rozhodnutí je pravomocné. Tresty jsou obdobné jako v původním rozhodnutí. Soud ale zpřesnil popis skutku v rozsudku a právní kvalifikaci. Pardubická městská policie zaznamenala v posledních dnech zvýšený počet hlášení o rušení nočního klidu. Například jenom o uplynulém víkendu kvůli tomu vyjížděli strážníci asi 20krát. Důvodem jsou horké dny a tropické noci a více z našeho vysílání dozvíte kolem 17:45. Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná, rekonstrukce inženýrských sítí skončila, stavební práce se přesunuly do sousední ulice, teď se opravy vodovodu a kanalizace posunuly do Dobrovského. Ta bude zavřená do listopadu. Radnice v České Třebové od soukromého majitele odkoupila bývalou hospodu u chaloupky Maxe Švabinského v přilehlé obci Kozlov. Slavný malíř i v této budově tvořil a oslavil tam svatbu. Městské muzeum by tam do budoucna chtělo vytvořit další expozici o jeho životě. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání před 17:45. A Pardubický sportovní park pokračuje. Nakonec až zítra bude mít speciálního hosta. Do areálu dorazí dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Ten bude besedovat s fanoušky a taky se bude účastnit promítání filmu Jemný rváč.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak jste na tom v těchto horkých dnech a nocích, milí posluchači? Také spíte s otevřenými okny, nebo dokonce už jste zkoušeli spát třeba pod širákem, jenom tak na balkóně? Sami určitě dobře víte, že v takovou chvíli je slyšet z ulice úplně všechno a právě to také zaměstnává pardubické strážníky. Lidé se totiž častěji vydávají do ulic večer, kdy už opadnou nejvyšší horka a zároveň také přes noc spí spousta lidí u otevřeného okna nebo právě i na balkóně. Kombinace obojího potom zvýšila v Pardubicích počet hlášení o rušení nočního klidu. Tématu se věnovala redaktorka Šárka Rusnáková, která se kvůli tomu večer a v noci také vydala včera do rušného centra města.
1: Celý den příšerný horko, člověk je zalezlej doma, večer konečně se udělá líp a chtěl jsem jít někam mezi lidi, kde to je příjemný.
2: Říká Honza, který je jedním ze zhruba stovky hostů restaurace na pardubickém Pernštýnském náměstí. Ven vyrazil až večer, kdy už není tak spalující horko, podobně jako Kateřina.
3: Strašný horko bylo. Přes den mě přijde, že se nedá dělat nic. Jo, vyšla jsem prádlo, protože uschne, ale to je asi tak jediný.
2: Teplota se i po 9. večer drží kolem 30 stupňů. Přesto je tady v centru Pardubic velmi živo. Určitě výrazně více než během dne, kdy byly zahrádky restaurací v podstatě prázdné, jak potvrzuje číšník Ondřej.
4: Přes ty obědy na sluníčku se nikomu chtěj moc nechce. Že venku jsme prodali třeba, já nevím, 2-3 stoly dneska. Po obědě, když jsme zavírali, tak jsem se díval, Google říkal 41 stupňů. Lidi naopak sedějí víc po té 10. hodině večer, od těch 9 do půlnoci krásně sedějí, protože to pršínský náměstí už je chladnější.
2: Bohatší večerní život po tropickém dni má ale i svou stinnou stránku. Pardubičtí strážníci kvůli tomu častěji vyjíždějí k oznámením o rušení nočního klidu. Vysvětluje mluvčí Jiří Sejkora.
5: Ty extrémní teploty nutí ty lidi posouvat svůj denní rozvrh spíše do nočních hodin, to znamená, snaží se zůstávat déle venku i po stmění. Zároveň řada lidí větrá nebo se snaží přes noc ten byt vyvětrat, to znamená, mají otevřená okna. No a zkrátka to, jak se ta činnost přesunuje ven a spousta lidí větrá, tak se nám stává z toho, že spousta lidí slyší, co by normálně v noci neslyšelo. A řada lidí, která prostě žije teď, posouvá tu aktivní část do nočních hodin, tak právě jako si možná někdy neuvědomuje to, že svými hlasitými projevy taky může rušit.
2: Při otevřených oknech ale může rušit lidi ze spánku i obyčejný hovor nebo běžný provoz ve městě.
5: Nejčastěji ta stížnost na to rušení nočního klidu přichází tak někdy mezi 10. a 11. hodinou. To jsou takový ty lidé, kteří trvají na tom, že prostě po 10. hodině všichni ostatní stichnou. Ne vždycky se to daří, ono ve městě je opravdu toho hluku nebo těch zvuků, které můžou někoho rušit, je opravdu hodně. Máme zde automobily, ten motor produkuje nějaký hluk. Řada z těch vozidel, například motocykly, dokážou být pěkně hlasité a zase v kombinaci s těmi otevřenými okny přes noc to potom dělá v podstatě větší efekt, než by to asi člověk normálně vnímal.
2: Problémem bývá také hluk, který se nese otevřenými okny z bytu.
5: Když tam zároveň hraje televize nebo muzika, nebo se prostě baví, sejde se společnost, více lidí v tom bytě, otevřené okno do sídliště mezi paneláky docela dokáže rezonovat, tak to taky dovede vytvořit nějakou situaci.
2: Kvůli oznámení o rušení nočního klidu teď hlídky pardubické městské policie vyjíždějí několikrát za noc. Jen o uplynulém víkendu takových případů řešili zhruba 20. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jestli se scháníte po přesném čase, tak vám řekneme jenom jedno jediné, že je ten správný čas volat Český hydrometeorologický ústav.
1: Počasí.
0: Voláme do Hradce Králové pana Jaroslava Tučka, ptáme se, halo, halo, proč je deště málo, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den, budete muset víc štěkat.
0: Jo, dobře, zkusíme, tak prozraďte nám, jak to bude s tím deštěm během dnešního večera, přijde nějaký nebo budeme znovu na suchu?
2: Objeví se, ale plošně toho bude relativně málo. To znamená, že k večeru se objeví víc oblačnosti a zároveň se objeví i nějaká výjimečná přeháňka nebo bouřka. Může ta bouřka být s minimální pravděpodobností i silná, což pak znamená, že tam budou nárazy větru kolem 70 km za hodinu, nějaký přívalový srážky s úhrnami kolem 30 mm, no a můžou tam být i menší kroupy. Nicméně ta pravděpodobnost je minimální. Už teď se nám dělají bouřky na hranicích kraje našeho a jihomoravského, tak teď tam máme bouřku. A je to jediná bouřka zatím v regionu, nicméně asi nějaký ještě přibydou.
0: A jak to bude vypadat zítra? Je to slibnější, co se třeba ochlazení a deště týče?
2: Se týká ochlazení určitě a myslím si, že i ten déšť postihne velkou část regionu. V noci oblačno až polojasno s tím, že zase výjimečně se může objevit přeháňka nebo bouřka. K ránu pak ta oblačnost bude ještě přibývat a zároveň začnou trochu přibývat i srážky. 23 až 20 stupňů, taková budou minima, vítr jenom slabý proměnlivý do 4 metrů. No a přes den oblačno až zataženo a místy se budou vyskytovat přeháňky, bouřky a ty mohou být i silné, tam ta pravděpodobnost je určitě větší než dneska. Později večer pak od západu budou srážky ustávat. 28 až 31 stupňů Celsia, to budou maximální teploty a na horách od 21 do 24 stupňů. A vítr slabý, proměnlivý 1 až 4 metry za sekundu s tím, že v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a přejeme hezkou středu, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Kapela Olympik, Měla nebe nad hlavou, a my jdeme připomenout naše dnešní dobré ráno. Nový velitel správy letiště Pardubice Petr Dřevecký se totiž v dnešním dobrém ránu představil. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz. Teď ale nabídneme krátkou ukázku. Moderátor Jakub Malý se ptal na podplukovníkovi zkušenosti po prvním měsíci ve funkci.
1: Přijímám tuny informací, seznamuju se s prostředím, s personálem, zjišťuju, kde jsou slabosti, kde jsou silné vlastnosti tohoto malého útvaru, a výzev se nebojím a uvidíme dál. Zatím se musím zorientovat, abych dál pokračoval.
2: Co myslíte, jaké vlastnosti by měl mít dobrý velitel?
1: Tak měl by být dobrý lídr pro svý podřízené a mít jasný směr, kam to směřovat. Ale samozřejmě ten mikromanagement nechat na svých podřízených, který v těch specifických oblastích jsou profesionálové.
2: Pardubické letiště je v tom českém prostředí zajímavé tím, že se o něj dělí armáda s civilním provozem. Jak tahle spolupráce vůbec funguje v praxi?
1: Tak toto jsem převzal. Ty postupy jsou dobře nastavený, aspoň teda mám z nich vnitřní pocit. Samozřejmě žádný systém není dokonalý. Budeme snažit se dál to rozvíjet s tím, že budeme reflektovat nové výzvy, které nás čekají, hlavně v oblasti bezpečnosti. Ale zatím zjednání, co jsem měl, tak ta spolupráce je dobře nastavena.
2: Už další dobu využívají pardubické letiště taky letouny JAS-39 Gripen kvůli rekonstrukci základny v Čáslavi. Jak se na provozu letiště tahle změna podepsala?
1: Tak toto je velmi citlivé téma, jelikož se dotýká pardubického regionu, a to je nárůstem hluku. Plně to chápu a je mi to líto, ale i armáda má své zadání od vlády České republiky a musí plnit závazky vůči občanům České republiky a samozřejmě závazky vůči NATO. A to je ochrana vzdušného prostoru, významných a strategických pozemních cílů. V tomto případě samozřejmě, aby jsme to byli schopni plnit, tak letouny musí nalítat, nebo posádky letounů musí nalítat určitý počet hodin, protože to je spojený se schopnostmi těch pilotů plnit svoje úkoly, a v neposlední řadě se to promítá i na bezpečnost. Když nebudu lítat, tak budu nebezpečný jak pro sebe, tak i pro obyvatele na zemi.
2: Vy sám jste bývalý pilot Gripenů, který dokonce absolvoval historicky první let, při kterém český pilot tankoval ve vzduchu, je to pravda?
1: Byl jsem asi o 5 minut později než můj kolega.
2: Tak jeden z prvních.
1: Jeden z prvních, no.
2: Tahle zkušenost, jak se promítá do toho, že teď zrovna máte ty Gripeny tak pod palcem, bychom to tak řekli, protože jste velitel té správy letiště v Pardubicích?
1: Tak nicméně dá se říci, že Pardubice teď je letiště, kde se nachází nejmodernější stroje armády České republiky. Máme tady Gripeny a současně tady se provozují i letouny L-39 Skyfox, které jsou ve vlastnictví CLV, potažmo LOM Praha.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 8 minut po půl šesté s pořadem Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice míříme do zámecké zahrady ve Slatiňanech, kde můžete až do konce srpna objevovat domečky tajemných skřítků. Každý z nich má svůj vlastní příběh a svého místního a své místo v zahradě. Jak vlastně tahle oblíbená letní atrakce vznikla a proč se sem lidé vracejí každý rok, tak to se dozvíte od kastelána Jaroslava Bušty, kterého navštívila redaktorka Milena Vápeníková přímo ve Slatiňanské zámecké zahradě.
1: Jak ten nápad zabydlet tu zámeckou zahradu, skřítky a jejich domečky vznikl?
2: Ono to je vlastně taková organická záležitost. To vzniklo tak spontánně, abychom ještě vylepšili naší zámeckou noc, kterou pravidelně děláme na konci července, že bychom tam mohli mít nějaký prvek pro děti. To je pár let dozadu. No a další rok to se to nabalilo a pak jsme si řekli, a nebudeme to uklízet, necháme to vlastně celou dobu. No a zahradní skřítci už se u nás pravidelně na srpen zabydlují a aspoň si tak ti nejmenší můžou prohlédnout, kdo se vlastně o tu zahradu stará.
1: Mm-hmm. Máte nějakou zpětnou vazbu od těch návštěvníků, který domeček a který skřítek třeba je nejoblíbenější?
2: Ty zpětné vazby jsou veskrze pozitivní a mnoho návštěvníků nás tady zastavuje, říkají, že to je super, že si to děti užili. A každému se líbí něco jiného. A já osobně mám nejradši domek, ve kterém se zrovna vaří a peče, protože ten domeček super. I z komínu kouří. A výborná je rybárna. A ta tady ještě loni mimochodem nebyla. Nahoře u jezírka. A nebo je taky moc fajn domeček s mejdanem před vstupem. Takže každý asi najde něco jiného, každý v tom vidí něco jiného a je super, že je skvělé, že si děti vlastně rozvíjí fantazii a není to jenom o tom, že sedí před mobilem a ťukají do displeje, dostanou se ven, pobíhají tady po areálu a rozvíjí fantazii. A hlavně my si tím v uvozovkách vychováváme návštěvníky do budoucna, protože každý, kdo má příjemný pocit z nějakého místa, tak se na to místo rád vrací. A já si myslím, že je nutné začít úplně u těch nejmenších.
1: Když se ještě vrátíme k tomu, co tady aktuálně teď je k vidění, tak liší se to nějak od těch loňských let? Přibývá tam vždycky třeba nějaký další domeček?
2: Každý rok skřítci vymyslí něco nového a jiného a objeví se tu postupně další a další domečky, takže letos jich je zase o třetinu více než v loňském roce a ta zahrada je doslova posetá. Jenom musíte mít oči na stopkách, musíte projít zahradu, musíte, nebo respektive nesmíte sedět a musíte projít tu zahradu, takže je tam i nějaká fyzická aktivita pro děti a nejenom pro ně. A musím teda říct, že velmi často se zastavují i dospělí, a kteří i chodí bez dětí, cíleně jenom na to, aby se asi vrátili trošku do těch dětských let a říkají, že to je prostě skvělý nápad a že to je něco, co prostě nikde jinde zase neviděli a je to zase něco, co nás odlišuje. A to pro naše PR je samozřejmě skvělé.
1: Děkujeme za informace a já jenom zopakuju, že pozvánka do Slatiňan, do zámecké zahrady na v podstatě takovou výstavu skřítků a jejich domečků, tak platí do konce srpna. Je to přístupné každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Regionální stopař.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6 je nejvyšší čas vyrazit do České Třebové. Konkrétně do místa, kde se zastavil čas. Přesně tak by se dala popsat bývalá hospoda vedle památkově chráněné chaloupky Maxe Švabinského. U České Třebové město teď budovu odkoupilo, aby si pohlídalo její využití do budoucna a skrývá i zajímavou minulost, protože právě tam jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století strávil svatební noc a dovnitř se podívala redaktorka Barbora Soukupová.
1: V sále bývalé hospody jsem s ředitelkou Městského muzea Česká Třebová Janou Voleskou a my se tady opravdu vracíme o několik desítek let nazpět. Je tady původní nábytek, tady třeba historický kulečník, úplně jiný, než známe dnes. Původní výčep s historickou pípou. Ještě sklenice tady zůstaly a různé dobové obaly, láhve, plechovky. Kdy tady hospoda přestala fungovat?
2: Hospoda tady fungovala asi do roku 1950, pak byl ten provoz ukončen a už nikdy nebyl obnoven a tento objekt vlastně potom využívali pro soukromé aktivity členové rodiny a potomci těch původních majitelů.
1: Mnohem zajímavější je ale historie tohoto místa ještě předtím, což souvisí právě i s tím, že sousedí s chaloupkou Maxe Švabinského.
2: Max Švabinský tento objekt využíval totiž jako takový improvizovaný ateliér, když vznikal v roce 1905 jeho slavný, později slavný velký rodinný portrét, tak protože to je opravdu obraz velkých rozměrů, tak potřeboval velký prostor, takže to je jedno využití, ale samozřejmě rodina Švabinských i Vejrychů tudy chodívala a chodili sem i hrát karty. A určitě není bez zajímavosti, že Švabinský zde slavil svoji svatbu se svojí první ženou Elou Vejrych. Svatební hostina se odbývala tady a měli tady i svatební noc. A poté, co se vrátili ze svatební cesty z Holandska, tak tady strávili vlastně celé léto, bydleli tady.
1: A právě spojení tohoto domu a Maxe Švabinského vy byste chtěli znovu připomenout, pokud byste jako muzeum měli do budoucna tu možnost tuhle budovu spravovat?
2: Uměla bych si tady představit takovou moderní imerzivní expozici, která by připomínala životní osudy jednotlivých aktérů celého toho příběhu, protože ty osobní životní příběhy a osudy se potom zračí ve Švabinského díle a vlastně pokud člověk zná ty rodinné osudy, tak potom mnohem lépe může chápat ta jednotlivá výtvarná díla. Zároveň bych si tady uměla představit i turistické informační centrum, které by bylo i zázemím pro chaloupku Maxe Švabinského pro návštěvníky chaloupky, protože ten prostor nám tam chybí.
1: Nejdřív ale bude potřeba to tady opravit, protože zdi jsou popraskané, podlaha je na mnoha místech křivá, tady zatéká ze stropu a je tady s námi i mluvčí radnice v České Třebové Jiří Holý, tak jaké má město plány?
3: Tak město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak bylo rozhodnuto odkoupení provést, byť nebylo v tu chvíli nic připraveno, jak s objektem dál nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii. Samozřejmě ta by vznikla ve spolupráci s městským muzeem. No a samozřejmě jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
1: Město budovu a okolní pozemky odkoupilo za zhruba 5,25 milionu korun. Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut bude 6. Den v kraji se středečním datem 5.8. je u konce a nabídneme vám opět události následujícího dne, tedy čtvrtka 6.8. Zítra také můžete navštívit sportovní park, kam zavítá judista Lukáš Krpálek a bude i program nejenom pro děti, ale i pro seniory. Letošní jubilejní 10. ročník sportovního parku Pardubice totiž ukazuje, že pohyb nezná věkové hranice. Pestrý program se jmenuje Seniorka a je plný nenáročných pohybových aktivit i zábavy, jako je třeba petang, nordic walking, plavecký kvíz, šipky a nebo cvičení se sokolem, bude probíhat zítra mezi 10. a 18. hodinou. Zjištěme podrobnosti k tématu města, které opravuje Wernerovo nábřeží v samotném centru historických Pardubic. Přináší to i spoustu otázek, jestli je všechno tak, jak má být. Tak zjištěme podrobnosti, dozvíte se zítra víc. A pozvání do zítřejšího pořadu Máme hosty přijal Jan Honza Kohoutek, který na konci června vyrazil na letní cykloprojekt D352, a to na sdíleném kole Rekola, a chce projet všech 352 českých obcí, jejichž název začíná písmenem D. Jak je cesta dlouhá a co vše má podpořit, to se dozvíte v našem zítřejším vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. A Jan Vamberský.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je už průjezdná. V Chrudimi plánují další místo pro volné venčení psů. Vývoz vojenského materiálu z Česka meziročně stoupl skoro o čtvrtinu. A zítra se ochladí. Čeká nás oblačno až zataženo, teploty jen 31 stupňů Celsia. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Zprávy má Petra Beránková. Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce inženýrských sítí tam skončila. Stavební práce se přesunuly do sousední ulice. Teď se opravy vodovodu a kanalizace posunuly do Dobrovského. Ta bude zavřená do listopadu. Chrudim má mít další místo pro volné venčení psů. Pohyb zvířat bez vodítka je ve městě zakázaný. Vloni tam otevřeli psí park, další podobná plocha má vzniknout na sídliště na Větrníku.
2: Radnice vytipovala pozemky na okraji sídliště směrem k hřišti. Místo chce rozdělit na několik zón, oplocený výběh pro psy s překážkami pro výcvik a odpočinkový park s dětským hřištěm, altánem a ohništěm. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Lékárníci budou moct nově kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, řekl nám ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
3: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
0: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Z Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za asi 113 miliard korun. To je skoro o čtvrtinu víc než v roce 2024, informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenské

0: Jeho materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za víc než 50 miliard. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale naopak i dovoz vojenského materiálu do Česka. Přivezlo se ho o 50% víc než v roce předchozím, celkem za 40 miliard. Izraelská armáda vyzvala k evakuaci jedné vesnice na jihu Libanonu. Krátce potom začala na libanonské území útočit. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Tel Aviv svoje kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizballáh. Údery Izrael provádí v době, kdy se v Římě koná další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizballáh tato jednání vedená libanonskou vládou odmítá.
1: Počasí.
0: Čeká nás tropická noc, bude oblačná až polojasná, noční teploty 23 stupňů až 20, na horách 21 až 18 stupňů Celsia. Zítra zmírnění teplot, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky i bouřky, a to silné. Teploty zítra nižší než ty dnešní, 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr slabý, v bouřkách přechodně zesílí, může mít rychlost až 80 km za hodinu. Čekejte i kroupy a přívalové srážky. Rozptylové podmínky zítra mírně nepříznivé, tlak slabě klesne. A Biotrojka vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor, nově uzavřená ulice Tykačova v České Třebové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
2: Dobrý podvečer, je tady další prázdninová kvízovka s datem 5. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Romana Joudalová. Přidejte se do hry, zkuste štěstí a dnes můžete vyhrát hru od Alby a je to Poker Deluxe. Kufřík obsahuje 200 žetonů, je to pěkná výhra. No tak vám přeji pěkný podvečer a štěstí ve hře. Jistě i dnes je na vás nachystán Jakub Kvášovský. Dnešní šťastné číslo najdete na našem webu v pořadu Kvízovka, to jistě víte. Je tam i seznam 25 letních písniček, z nichž můžete vybírat, a zpříjemní vám teplý podvečer po práci anebo vaši dovolenou. Já vám také připomenu pravidla kvízovky za chvilku, i když je většina z vás asi zná, takže víte, že to není složité. Dovolat se, to chce štěstí, to vám přeji. No a můžeme si také, pokud se do kvízovky dovoláte, pěkně popovídat o tom, jak se takhle v horkém letním podvečeru máte. Pěkný poslech kvízovky a příjemnou zábavu.

0: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Pěkný podvečer s Českým rozhlasem. Hrajete-li s námi kvízovku, tak už buďte ve střehu. Je to hudebně zábavná soutěž, které se může zúčastnit každý, kdo si rád hraje, kdo se rád baví, kdo se rád něco dozví. A dnes, jak už jsem říkala, hrajeme o pěknou cenu. Je to hra od Alby Poker Deluxe. Kufřík s dvěma sty žetony. Můžete ho vyhrát, pokud úspěšně odpovíte na některou z dnešních otázek kvízovky. Jak tedy hrát kvízovku? Do studia Českého rozhlasu zavoláte, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ni správně odpovíte, postoupíte do závěrečného losování před 19. hodinou. 25 připravených písniček, tak ty asi víte, jaké to jsou, protože jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu kvízovka. No a je dobré se tam podívat, protože tam je i šťastné číslo pro dnes. Dnešní hru. Když budete mít štěstí, dovoláte se a to šťastné číslo mi řeknete, postoupíte rovnou do losování automaticky a nemusíte odpovídat na žádné otázky. Někde pod těmi 25 čísly je i dnes schovaná sázka na Jakuba. Když na něj narazíte, tak Jakub Kvášovský vám nabídne nějaké tvrzení a na vás bude, abyste řekli, jestli je to pravda nebo ne. Dobře sledujte průběh dnešní hry, protože je potřeba, abyste byli v obraze a až se dovoláte, tak abyste neřekli třeba číslo, které už někdo před vámi vybral, to by byl konec ve hře. No a snad je všechno jasné, držím vám palce, těším se, kdo a odkud se dneska dovolá a že si taky popovídáme, jak se máte, jaké je u vás léto, jestli u vás také takové horko nebo už přišla bouřka. No tak teď k dnes vybraným letním písničkám, na které se v kvízovce můžete těšit a ze kterých můžete vybírat, jako vždycky. Máme pro vás takovou malou ochutnávku několika z těch 25-letních písniček. To je Letní láska, Zuzana Norisová a Zdeněk Fritz a číslo 2. 5. Prachovské skály, Ivan Mládek a Benjo Band. A svou rodnou výzku nespatříte více, dudlaj. 9. Jennifer Rush, I Come Down.

0: Locomotion, Kylie Minogue a číslo 24. Celý seznam všech 25 dnešních a vůbec prázdninových letních písniček kvízovky najdete na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Třeba i Ilona Čáková Léto tam je, nebo Léto, jak má být, od Karla Zicha, nebo od Mandraže, Brouci například a spousta dalších pěkných písniček. No doufám, že jste se tam podívali taky proto, abyste našli to dnešní šťastné číslo. Tak jestli ho znáte, volejte do studia Českého rozhlasu.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Vy vytáčíte číslo do Českého rozhlasu, do Kvízovky, a na telefonu je paní Eva, kterou vítám v soutěži. Dobrý den.
2: Já vás zdravím všecky z Lanova. Přeji vám krásný sluníčkový den všem. Ještě tam je tepličko.
1: No.
2: Jsme byli s kamarádkou v Labi, tam máme mlenky. Tak i voda je teplá v Labi.
1: I v Labi.
2: No, i v Labi.
1: Paní Evo, div, že v tom Labi vůbec ještě nějaká voda je.
2: Jo,
1: dneska to
2: je.
1: Řešíme tady ve vysílání, jak je velké sucho, že vodní toky jsou pod hranicí sucha mnohde. Jako tak v Labi pořád dobré u vás?
2: No, protože holčičky si tam udělali hráz, takže tam je po kolena vody a úžasná, čistá, nádherná vodička.
1: Takže jste si to užili. Takže to je váš tip, jak přečkat tropické teploty.
2: Tak, úžasný úplně.
1: Úžasný. Vy říkáte krásný letní den, vám to asi nevadí, že je horko prostě? To
2: ne,
1: slyším.
2: Mě to nevadí. Já zalejvám kytičky, melouny, už tam mám tak asi tak 10 cm a pořád zalejvám kytičky, pak přijdu dom chodby, dám si studenou vodu do lavoru, tak se trošku schladím a pak zase jdem do Labe nebo tak různě.
1: No tak to je vlastně, to zní jako úplně výborně. Vy pěstujete melouny? Melouny?
2: Jo, poprvé. Aha, letos
1: a jak?
2: Poprvé.
1: Venku nebo ve skleníku?
2: Venku.
1: A ty klasické, ty červené vevnitř nebo nějaké ty vodní?
2: No, zatím je malej a je pruhovaný. A jaký bude, to nevím. Ale měl by být normální klasický meloun.
1: Mm-hmm, tak kdy předpokládáte, že to dozraje takhle venku na záhon?
2: No, právě nevím, jestli to vůbec stihne, snad jo.
1: Ještě to k tomu není ke sklizni prostě.
2: Kamarádka mě říkala, že má už asi tak 25 cm melouny a že mě poradila mi, že až bude větší, velký, abych dal na to punčochu, aby to nevožírali slimáci.
1: Jo, punčochu, která
2: tak
1: se roztahuje, jak
2: zvědavá,
1: meloun roste.
2: Se toho dožiju.
1: Jasně, a slimáci na ní nemůžou. Ale to je dobrý tip teda, tak to doufám,
2: to
1: že
2: je.
1: Pěstitelé to teď zaznamenali dát
2: no,
1: na ně
2: úžasný.
1: Prostě. Ale to by šlo i na cukety, na okruky dát prostě punčochu.
2: No určitě, no. Protože se punčochy roztahují.
1: Na dýně.
2: Jasně, ovoce, že
1: perfektní.
2: No,
1: ale paní Evo, aby jsme se dostali ke kvízovce, takže vy voláte, protože máte pocit, že víte šťastné číslo?
2: Ano.
1: Mhm, tak počkejte.
2: Ano.
1: Já vám k tomu pustím tu správnou znělku, jo, a můžete ho pak říct.
2: Ano. Takže 13.
3: Číslo.
2: Číslo 13.
1: Číslo 13, říká paní Eva. Jo. Je to tak, ale tak to není lehké, teda složité, víte, protože prostě jste se podívala na web Českého rozhlasu do kvízovky a tam to je, že jo?
2: No.
1: A 13 je šťastné číslo navíc ještě, takže dneska sázka na jistotu.
2: Kusík by se hodil mém holčička.
1: Jo, takže vy si ještě věříte i na losování před 19. hodinou. Jasně. No, tak máte to bez práce, protože nemusíte na nic odpovídat. Do losování postupujete automaticky. Šťastné číslo 13 jste nám řekla a tím jste nám taky vybrala písničku od kapely Dire Straits, tak si ji pustíme.
2: Děkuji, ať se vám daří, všem hodně štěstí, zdravíčka a opatrujte se.
1: Děkujeme za ten zahrádkářský tip, paní Evě.
2: Naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.
2: Děkuji.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Tak jsem si říkala, jak bychom se alespoň pomyslně dnes v tom horkém dni v Kvízovce osvěžili. A víte, co mě napadlo? Napadly mě plavky. Takže to bude naše dnešní téma, pánové, prominou, budou to dámské plavky, protože jejich příběh je, jak jistě uznáte, mnohem zajímavější. Dvoudílné ženské oděvy, které se podobaly plavkám, jsou zobrazeny už na starověkých freskách v Pompejích. V moderních dějinách se první koupací oděvy objevily někdy koncem 18. století v Evropě. Tak mě samotnou překvapilo, když jsem chystala kvízovku, kolik zajímavých věcí se dá zjistit o plavkách. Tak doufám, že některé z nich překvapí i pobaví i vás. A na telefonu je paní Lada. Dobrý den, vítám vás v Kvízovce.
2: Dobrý den, tady Lada Vránová z Meziměstí, stála posluchačka několik let, hodně let.
1: Paní Lado, kam vy se tam chodíte koupat v Meziměstí? Chodíte?
2: V Meziměstí nechodím. Máme tady krásné koupaliště, ale já tam nechodím.
1: Takže vás plavky netrápí?
2: Ne, ne.
1: Nebo se opalujete na zahrádce v plavkách jenom, nechodíte se prostě
2: koupat? Zahrádku taky nemám.
1: Neřešíte plavky, neřešíte.
2: Vůbec.
1: No výborně, tak to máte o starost míň. Dobře, no nicméně teda ty otázky dnešní se budou týkat plavek. Aspoň se něco rozvíme zajímavého. Je to docela zajímavé téma, jsem zjistila. Řekněte mi číslo otázky, kterou jste si vybrala, nebo písničku teda.
2: Já jsem si vybrala číslo 22.
1: 22, to je Letní ráno, kapela Holky, tak to je ta písnička. Ano. Tak a teď ještě číslo 22 a otázka, tak, otázka. Takže poslouchejte, jo, posloucháte?
2: Ano.
1: Dobře, dobře. Tak vývoj moderních plavek, to je dlouhá cesta od těžkých celotělových obleků až po dnešní elastické materiály. A já tady mám, paní Lado, takové tvrzení. Jo, vy si to poslechnete celé a jenom se pak na konci rozhodnete, jestli všechno, co jsem řekla, tak bylo nebo nebylo. Jestli je tam něco divné, co vám třeba nesedí, nebo jestli si myslíte, že to tak prostě bylo všechno. Ano, ne, jo?
2: Ano.
1: Tak poslouchejte. První koupací oděvy z 18. a 19. století byly z vlny nebo z flanelu. Ženy zahalovaly od hlavy až k patě. Ženy nosily dlouhé koupací šaty s punčochami a někdy i se závažím, které se všívalo do lemů sukně, aby šaty ve vodě nevyplavaly. O něco později se ženské úbory rozdělily na dvě části. Na nohy plavkyně navlékaly široké kalhoty, vršek zakrývaly šaty ke kolenům. To se dávalo přesto a vypadalo to jako župan. A drsnému šněrování se tehdejší paničky nevyhnuly ani ve vodě, protože výrobci korzetů přišli se speciálními nereznoucími modely pro plavkyně. Tak, takhle, jak jsem to přečetla, buď to všechno tak bylo, anebo ne. Co myslíte? Ano, ne?
2: Ano, bylo.
1: Ano, bylo. Nemáte proti tomu žádné výhrady. Takhle to prostě mohlo být. Umíte si to představit? Takový koupací oděv z 18. století? Já taky ne. No ale máte pravdu, opravdu, nic jsem nezměnila a bylo to tak, takže výborně, výborně postupujete do losování, hrajeme dneska o krásnou deskovou hru od Alby, je to pokr, kufřík s dvěma sty žetony, v něm najdete, pokud budete před 19. hodinou mít štěstí a vylosuju vás. Tak bavilo vás to o těch plavkách?
2: Ano,
1: jo.
2: Ano.
1: No a víte, co ještě můžu dodat, že jak se zašívalo to závaží do těch lemů? Těch koupacích úborů, takže nejedna žena na to zaplatila v historii za tu cudnost nejvyšší cenu, protože samozřejmě těžký oděv a ještě se závažím, v tom se asi opravdu dobře topí, ale špatně plave.
2: No.
1: Dobře, paní Lado, mějte se moc krásně, poslouchejte dál kvízovku a uvidíme, jak to dopadne před 19. hodinou. Mějte se naslyšenou.
2: Děkuju, pěkný večer.
1: I vám a tady máte ty holky.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A soutěžit s námi chce paní Marie, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Marie, kam vás zdravíme, odkud voláte?
2: Z Hradce Králové.
1: Z Hradce Králové. Taky se vás zeptám, protože máme téma plavky dneska, jestli se chodíte někam koupat, anebo jestli jste chodila ráda třeba jako malá holka?
2: No, jako mladá jsem chodila, ale teď už nechodím, protože jsem 80+, tak už trávím většinu času doma.
1: No, vzpomínáte ráda na léto u vody? Kam jste chodila jako holka se koupat?
2: No, na Slezskou plovárnu, no. Tam to bylo krásný.
1: Tak a v kterých letech to tak bylo? Říkáte, že je vám hodně let, no, 80, no. Takže vy pamatujete, jakou módu plavek? Co se nosilo tenkrát?
2: No, tenkrát se nosily v celku plavky.
1: Je to tak, odpovídá to i tomu, co já tady čtu v té historii. No, tak povíme si další otázku, paní Marie, ano. A vaším úkolem bude odpovědět, tipnout prostě správnou odpověď, ale vy byste to možná mohla i dát správně, no uvidíme. Tak 20. století přineslo revoluční změny ve vývoji dámských plavek. 40. léta byla naplněna divokostí a experimentem, látkám vévodily rozmanité vzory a ubývalo materiálu. Plavky zdobily různé průstřihy, snižoval se pás, ubývalo těch kanýrů a sukní, které zahalovaly partie boku, ale úplně ten nejzásadnější zlom ve vývoji dámských plavek, to byl okamžik, kdy automobilový designér Louis Riard a návrhář Jacques Haim přišli na trh s novým modelem plavek s bikinami. Bikiny. Tak teď mi řekněte, paní Marie, v kterém roce to tak asi mohlo být, když ti to dva pánové prostě představili první bikiny? Byl to rok 1942, 1946 nebo 1948? Jak byste to tak tipla?
2: Tak 48.
1: 48 byste tipla, že svět spatřili první bikiny v roce 1948. Tak bylo to o dva roky dřív. Bylo to v roce 1946. A to nevadí. Nebuďte smutná. Doufám, ne. Že nejste. Protože je to prostě hra. Ještě k tomu něco dodám. Bylo to 5. července 1946. A byly to opravdu na tu dobu miniaturní dvojdílné plavky a návrháře údajně inspirovala na dovolené v Saint-Tropez dívka, která si pečlivě ohrnovala nohavičky těch plavek, které se do té doby nosily, aby se dobře opálila. Tak vymyslel bikiny. Pojmenovali je podle atolu bikiny, tam tehdy probíhaly jaderné testy, zkoušky zbraní. A protože měly ty bikiny mít na módu dámských plavek taky tak explozivní efekt, jako ty výbuchy, které se tam tehdy zkoušely, tak si to tedy alespoň ti vynálezci bikin přáli a samozřejmě bikiny měly efekt, protože jsou stálicí mezi plavkami až do dneška, ale ten úspěch přišel až mnohem později a k tomu se možná dostaneme v nějaké další soutěžní otázce. No tak děkuju vám, že jste se zúčastnila kvízovky, paní Marie. Zaspomínali jsme si na to, když jste se chodila koupat jako malá dívka, což je fajn. A snad jste se trošku alespoň těmi myšlenkami osvěžila v tom horkém podvečeru. Dnešním.
2: No a těším se na písničku.
1: Mějte se krásně, Hradci Králové, vybrala jste si Valdemara Matušku, Třešně zrály, tak ta je tady pro vás. Hezký den, naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Soutěží s námi pan Petr. Dobrý podvečer vám přeji, zdravím vás.
2: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme ve spojení s Teplicemi nad Metují, odtud voláte, ano?
2: Ano.
1: Ano, tak tam nemáte daleko do skal, tam je to, myslím, ve skalách, v Teplických i Fadržbašských, Broumovských stěnách, v tom horku, asi docela fajn, možná úplně nejlepší. Chodíte tam někdy?
2: Jo, někdy jo.
1: Na výlet, na procházku. Tak, pane Petře, voláte do kvízovky a určitě jste si už promyslel, jaké číslo z těch 25 se vám líbí?
2: Ano, líbí se mi číslo 10.
1: Číslo 10 je tam písnička od Michala Tučného. Boty z kůže toulavých psů. Podle toho jste si to vybral, máte ji rád?
2: Ale jo.
1: Ale jo, tak to určitě vám i zahrajeme. No teď si ještě teda podíváme, co tam máme za otázku pod číslem 10. Aha.
0: Sázka na Jakuba.
1: No, tak vy jste si našel Jakuba Kvášovského. Tak, pane Petře, Jakub Kvášovský pro vás má nějaké tvrzení, tak vy si ho poslechnete a jenom je na vás, abyste se rozhodl, jestli je to pravda nebo ne, ano?
2: Ano.
1: Tak poslouchejte.
3: Běžně používané koření z kořice se získává z plodu z kořicovníku.
1: Tak to je všechno. Tak co myslíte?
2: Já myslím, že ne.
1: Vy myslíte, že ne, že to není pravda?
2: Ano.
1: Tak co na to Jakub Kvášovský?
3: Ne, tohle není pravda. Získává se totiž z kůry těchto stromů.
1: No super, správná trefa, pane Petře, výborně. Postupujete do losování před 19. hodinou, budeme losovat o hru od Alby Poker Deluxe, kufřík s dvěma styžetony a jste ve hře, protože jste to správně trefil a Jakubu Kvášovskému jste nevěřil. Výborně, tak je to, máte doufám radost, alespoň, že se vám to tak povedlo, fajn.
2: Jo? Mám radost, tak to je... moc rád, děkuji.
1: Dobře, tak poslouchejte, pane Petře, v Teplicích, nadmetují dál kvízovku, protože jasně. Samozřejmě, jak to celé dopadne, se dozvíme, až před 19. hodinou třeba budete mít štěstí. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravím pana Tomáše, který s námi hraje Kvízovku. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím.
1: Vy s námi hrajete kde?
2: Prosím?
1: Kde s námi hrajete, odkud voláte?
2: Z Radče u Úpice.
1: Dobře, tak řeka Úpa, ta taky nabízí asi osvěžení, že jo? Chodíte tam někdy? Je to na koupání? Je čistá? Je tam voda teď?
2: No, dneska jsem šel okolo a tý vody tam taky za tolik není už. Mm-hmm. No.
1: Ale Úpa je čistá, ne? V tomto úseku ještě.
2: Jo, to zase jako jo.
1: Takže by se tam koupat dala. Průzračná.
2: No. Ale ta hladina není zase tak vysoká, no.
1: Takže postavit hráz, jak tady už někdo doporučoval, paní Eva, myslím. Postavit hráz, aby bylo vody alespoň po kolena. Tak, pane Tomáši. Ano, ano.
2: Že v Úpici pod splavem, že by to asi
1: pod splavem
2: bylo.
1: Jo, a šlo by to bez plavek, myslíte, nebo raději ne? Bylo by to pohoršení. V Úpici pod splavem.
2: V Úpici to myslím nikomu vadit nebude.
1: No, protože my máme dneska téma plavky, dámské plavky, teda i jejich historie. Tak já myslím, že ta otázka, to jsem teda zvědavá, jako, kterou si vyberete. Já už ji vím samozřejmě, ale vy nejdřív musíte říct to číslo.
2: 25.
1: 25. jste si vybral podle písničky Sun of Jamaica od Goombay Dance Band. Tak výborně. A to jste si vybral i dobrou otázku. Já už jsem si ji tady na vás totiž připravila. To se vám bude líbit. Tak my jsme tady už shodou okolností měli otázku, která se týkala dvoudílných plavek Bikin. A taky jsem říkala, že se neujali tak rychle, jak si v tom roce 1946 jich vynálezci přáli. V 50. letech totiž většina žen nosila pořád ještě jednodílné plavky s nohavičkami a lidem připadaly ty minimalistické bikiny moc vulgární a dočkali se odsouzení dokonce i v soutěži Miss World, tak i v mnoha různých módních časopisech. Prostě vypadalo to, že nemají šanci. Ale za jejich rozšíření vděčíme kinematografii a filmovým hvězdám. A teď už se blížíme k té otázce, protože přelomovou událostí pro masivní rozšíření bikin nejenom ve Spojených státech amerických bylo v roce 1957 natočení a uvedení filmu A Bůh stvořil ženu. A tam se v bikinách ukázala jedna slavná herečka. A já vám dám tři možnosti na výběr, jestli tipnete tu správnou. Buď to byla italská herečka, modelka, zpěvačka Sofia Loren, nebo francouzská filmová hvězda Bridget Bardot, a nebo italská herečka a modelka Ornella Muti, která z těch krasavic to asi tak byla v těch bikinách ve filmu A Bůh stvořil ženu.
2: No, jo.
1: Všechny jsou krásné, že? Všem by bikiny slušely.
2: No, to určitě, jo.
1: Sofia Loren, Bridget Bardot, Ornella Muti.
2: Jo, já bych... V jakém to bylo roce, říkáte?
1: Bylo to v roce 1957.
2: Tak to by mohla Bardotka asi, ne?
1: Bardotka.
2: No, ne.
1: No jo. Ano, je to tak.
2: Výborně.
1: Výborně, tak doufám, že vás ta otázka bavila, že jste si to tak jako představoval.
2: Jo, to si ano.
1: Takže ta to rozsekla, Bridget Bardot to rozsekla a ty bikiny se rozšířily do celého světa a vlastně jsou do dneška zajímavým obchodním artiklem. Jinak teda vtipkuje se, že v českých zemích je vynálezcem dvoudílných plavek podle legendy Jara Cimrman, to jste už taky asi možná slyšel. Ten vynalezl asi úplně všechno na světě. No, tak výborně, pane Tomáši, postupujete do losování o hru od Alby a je to Poker Deluxe, kufřík s dvěma stižetony, ten by se hodil, jo?
2: Parádní.
1: Dobře, no tak uvidíte, za chvíli už se to rozsekne a budeme losovat. Takže zůstaňte napříjmu a vybral jste si pěknou letní písničku, máte ji tady zatím naslyšenou.
2: Já ji mám rád, tady tu písničku.
1: Je pěkná.
2: Tak jo, mějte
1: hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Tak my jsme pomaličku doputovali v naší dnešní kvízovce až téměř do finále a to je to losování, které nás teďka čeká za chvíli a hrajeme dneska kvízovku o hru od Alby. Je to Poker Deluxe, kufřík s dvěma styžetony, obsahuje ta pěkná hra. No a já, když to tak zrekapituluju, my jsme dneska zvolili, nebo já jsem zvolila jako téma kvízovky plavky, jejich vývoj, těch dámských plavek, abychom se trošku osvěžili v tom horkém podvečeru letním prázdním. A pět z vás se kvízovky úspěšně, tedy pět z vás se účastnilo, čtyři z vás úspěšně, takže já tady mám teďka čtyři lístečky, ze které jsem se snažila tak jako trošku zamíchat a jeden lísteček vytáhnu a v něm bude jedno z těch jmen vás, kteří jste splnili úspěšně podmínky soutěže a na něm je jméno pan Tomáš. Tomáš Zradče u Úpice. Tak pan Tomáš Zradče, ten volal jako poslední, myslím, a mluvili jsme spolu o té Bridget Bardotové, která prolomila bariéry a proslavila bikiny po celém světě a ženy a dívky je nosí s láskou a radostí až do dneška. Takže gratulujeme dnešnímu výherci. Ještě jednou teda připomínám, že pan Tomáš získává od Alby krásnou hru Poker Deluxe. Kvízovka tím pro dnešek končí. Příští středu po 18. hodině se zase můžete s Českým rozhlasem pustit do hry, do kvízovky s krásnými letními písničkami a to už bude zase s kolegou Karlem Sladkým. Romana Joudalová vám teda děkuje za statečnost, za účast ve hře. Zvládli jsme to, bylo to fajn a budu se těšit zase někdy v kvízovce naslyšenou. Pěkný večer s Českým rozhlasem. A to byla ještě fanfára pro pana Tomáše k dnešnímu vítězství v kvízovce. A teď už Karel Gott, To jsou fámy. Hezký večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: I dnes v Českém postupují silné bouřky. Základní škola u kostela v Moravské Třebové bude mít od září nový hlavní vstup do budovy. Na festival metalové hudby Brutal Assault v Josefově u Jaroměře budou dohlížet posílené policejní hlídky. A zítra se ochladí. Bude oblačno až zataženo, teploty jen 31 stupňů Celsia. Klidný podvečer u zpráv s Petrou Beránkovou. I dnes v Českém postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jich a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Přidá se nárazový vítr kolem 70 km za hodinu. Přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Bouřky i vysoké teploty čekají meteorologové i zítra. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku, což je 91%. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo doteď nejvyšší teplotu za celou dobu svojí existence. Nejtepleji bylo dnes ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Moravská Třebová staví nový hlavní vstup do základní školy u kostela. Škola stojí v městské památkové rezervaci, proto museli po dobu stavby schválit památkáři. Cílem úprav je hlavně zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: My chceme, aby kolem hlavního vstupu nejezdily žádná auta, aby to pro děti bylo maximálně bezpečné. Proto se poloha hlavního vstupu změnila. Museli jsme udělat nějaké drobné dispoziční úpravy vevnitř a bude to sebou obnášet i úpravu venkovního prostoru pod základní školou.
0: Lidé by se neměli snažit z vysychajících řek stěhovat raky. Varuje před tím Agentura ochrany a přírody krajiny České republiky. Kvůli poklesu hladin jsou živočichové zranitelnější. Velmi nízké průtoky má kvůli nedostatku srážek třeba Chrudimka, Orlice nebo Doubrava. Přemístění raku jim ale může způsobit stres a také tím stoupá riziko šíření nebezpečné nákazy račího moru. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Brutal Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou veřejný pořádek a bezpečnost a taky plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
3: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
0: Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj snad

0: Naloží objevili zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s jiným neznámým letícím objektem. Pachatelé ani motiv nejsou známy.
1: Počasí.
0: Noc bude tropická, oblačná až polojasná, noční teploty 23 až 20 stupňů Celsia. Zítra se ochladí, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ty budou i silné, později večer budou od západu srážky ustávat. Denní maxima zítra 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, v bouřkách může mít rychlost až 80 km za hodinu. Čekejte i kroupy a přívalové srážky. Rozptylové podmínky zítra mírně nepříznivé, tlak slabě klesne, bio vysoká zátěž.
1: Najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: U Vortové havaroval autobus do stromu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je krásná v tom, jak se v ní jmenují jednotlivé měsíce. Ale kde se vzaly vlastně slovanské názvy měsíců? Pojďme si to trošku probrat. Takový leden a únor, tam mě vlastně jejich původ nenapadá a hlavně, když si vezmu jiné slovanské jazyky, tak tam nevidím nic podobného.
2: Ano, skutečně názvy měsíců v češtině leden a únor jsou zachovány jenom v našem jazyce, v jiných slovanských jazycích nejsou, tam se dokonce vyskytují latinské názvy.
1: To jsou leden a únor. My dnes nebudeme vysvětlovat významy těch jednotlivých měsíců, jako spíš, že bychom mohli srovnat názvy těch dalších mezi ostatními slovanskými jazyky, ale hlavně i vlastně jejich zařazení, jejich pořadí v tom roce.
2: Protože dokážeme víceméně rekonstruovat, proč se tak ty měsíce jmenují, je tady jeden zajímavější jev, a sice, že ty též názvy u různých Slovanů nemají stejné pořadí. Například březen je u nás třetí měsíc, ale u Rusů to býval čtvrtý měsíc. A květen, který je u nás pátým měsícem, používali jako název třeba Ukrajinci a Poláci už pro čtvrtý měsíc v roce. A když jste zmínil listopad, u nás to je jedenáctý měsíc v roce, kdežto u takových Chorvatů je to už desátý měsíc.
1: A prosinec je všude stejný, dvanáctý měsíc?
2: Prosincem například u Slovinců začíná rok, je to až leden. No a vysvětlení tohoto posunu je poměrně logické, že totiž to území, které Slované postupně obývali, má různé klimatické podmínky a to označení měsíců samozřejmě se historicky nevztahovalo k pevnému kalendáři, jak ho známe dnes, ale k přirozenému přírodnímu roku a k jeho klimatickým podmínkám a k tomu, jaké práce se dělaly nebo nedělaly. A tam už si dovedeme ten posun představit, že jinde začalo něco kvést, jinde přišla později zima a podobně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než ta venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme vedrování. 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
0: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala tři osobní auta a

0: držení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod pěti kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Hosty povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Budete ho, povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Krejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádlovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 220 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ochlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až 5. místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte sami zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, tohle jsou ty soupeři, který musím porazit, ale tohle jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: S Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní... Podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se vám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebuju, protože jsou všichni zavřený v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. A říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19 začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože nás někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády, a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako... Řekl bych na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko. Sport. České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.

0: tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady, ale jejich duše zůstávaly sami.
1: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
0: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů.
3: No,
4: jsme na
3: tak čekáme, čekáme, ano.
4: My už jsme tady, jestli jsme...
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vy budete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste. Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: No, my jsme spolu 60 let, letos tomu bylo, 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno, vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem, a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky. František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř. Urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud. Já jsem byla v C-čku, on byl v A-čku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A studovali jste ve kterém městě?
5: V Praze. V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
0: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
1: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
6: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířské, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukradl tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako... Ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový. No tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
7: Zalíbila se vám.
6: Zalíbila se nám.
5: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
7: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
5: Bylo to asi zároveň, chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela, jak prase kosta, bych tam řekla.
7: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
6: Pilná a snažila se.
7: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
6: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody, prostě už od samého začátku.
5: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
6: Asi jsme tam teda šli, no.
7: První rande?
5: Tohle bylo první rande zřejmě.
7: U splavu.
5: By to byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
1: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
0: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu. Čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo chvilku jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu a František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? Jo, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, viď? Jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: Mm. No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdnej, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak. No.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krejčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko, A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jaksi uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel z uhlíři, jo, v podstatě.
4: Tak, svatební obřad. No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, co se dneska nenosí. Kde to by bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, co jsme pořád...
5: Já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu. Já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě by gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách. Bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná teda, jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan, o svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou. Svědkové také se odporučili, přáli nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 7. 77 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. Ale já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak okatě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech? Nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovejhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mně strach, ale doopravdy takovej, jak si, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdar, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Prosím vás, no to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Karmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. hrozný.
3: Ano, posaďte se radši.
2: Děkuju. Děkujeme.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla jednou, se pamatuju, v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
5: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
5: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
5: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť? Třeba slanou, hořkou, sladkou?
5: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký. Buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho. Tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama. Byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
5: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
5: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
5: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené, spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
5: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
5: Všechnu možnou. Všechno možnou. František velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový, tak to.
5: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
5: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
5: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
5: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhaný takovej z těch svých činností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
5: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
5: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
5: V tomhle věku po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
2: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
5: Ano, ano. Můj muž mě například až teprve teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jseš se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu. Tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
5: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného a třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Vy jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady tedy ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet. Jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
5: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterém se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
5: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
5: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
5: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
2: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit a nebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
3: No, je to těžký, no. Jako my naštěstí máme bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a toho člověk musí furt chodit pro vodu.
2: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
4: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
2: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
5: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází. Sport.
0: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
6: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénu vlastně tu suchou část.
0: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenot ten nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví. To by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnýma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět Křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět Stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarských valách. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovy, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výjmou. Dobrá výjmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterým asi nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: aj ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: velkej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z kumedle, s tímhle budeš u nás hnedle.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi, pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyda Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyda Cimrmana, ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, nejsou. Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který milerád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vdala jsem si manžela o 7 roku staršího, on chtěl se ženit. Já jsem se

0: nemusela, nebyla jsem těhotná.
1: Ano, ano.
0: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
1: Uh-huh.
0: On říkal, že si, ho, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili, chodili jsme spolu teda od 15 roku.
1: Ano.
0: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
1: Uh-huh.
0: A já jsem takhle vždycky s plačem jsme šli dom. Nezábav, a tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ní vydržela 11 roku. Měla jsem s ní dvě děti, které teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte, co ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 81 roku.
1: Uh-huh.
0: A ona mu dává přednost přede mnou, protože jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
1: Rozumím.
0: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase, ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
1: uh-huh.
0: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu. Ta teta teďka zemřela,
1: ano.
0: Takže musí tam jezdit i v týdnu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Dunajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
1: Uh-huh.
0: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda podružinu dala, tak ten zase rád měl ženy.
1: Jo, rozumím vám.
0: Ten, jo, rád měl ženy, tam skoro jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když se vdávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
1: Uh-huh.
0: Já jsem si tě nevážil, já jsem byl nevybouřený. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mužka, jo, ten byl nevybouřený, tak si teďka dělej, co chceš.
1: Tak, tak. Je to tak.
0: A teďka potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl přednost kliniky neurologie, říkal, prosím tě, ty si prvně uděvej doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože ta páteř to všechno vnímá.
1: Ano.
0: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním, byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se nestýkali jako, protože on byl otopalý a byl týrák. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, Lidno, já bych tak krásným Karlem mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali, spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi.
1: Kámoši.
0: A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství, a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
1: Ano.
0: A A já jsem si teda našla, ne našla, měla jsem chatu a tam byli kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byli jeden a oni mě dali s ním dohromady. No, byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
1: Ale takže děkuju já moc. Chtěla,
0: a já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
1: Ano, ano.
0: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
1: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. O moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: v dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti. Na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli? A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který roky bych nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945, a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu,
0: ano.
1: O matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postarat a dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlíve tu malou, to mě tam měla 6 neděl a jdemo nášla do města nám, dětem, mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna, a tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr je o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama, bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky tou válkou hnusno. Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí o lidi, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
0: A paní Eliško, protože taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije jakoby v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
1: Já právě taky se když přijdu, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdu, já s nima chci jenom o tomhle mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili.
0: Ano.
1: Ale já ještě tady jsou z těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
0: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo? No, prostě
1: já
0: tak to je.
1: Já jsem to všichni prošla, vím, bo to má, možná tím, že to pořád opakuju, že jsem tím postižena, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy,
0: tak.
1: Ale to jsme mi nemohli.
0: Tak.
1: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
0: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
1: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát dělala 37, za nás bylo 6 dětí, že? Takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířil a to ani nikdy nebude.
0: To ani nejde.
1: A aby taky ty moji pravnosti věděli.
0: Tak.
1: Za co bylo, jaký naši dětství bylo.
0: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
1: Není, moc jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám hodně zdravíčka.
0: I já vám, paní Eliško.
1: A posluchačům přeju, skutečné míra by už se nezabíjelo.
0: Přesně.
1: Tak to bych přála všem.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jestli jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrál takový historický Jan Zachrtadán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě bez strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročník a ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme dvojčata, dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhýho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnou časa prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já si to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to neopakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás, si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocnil takovou tou...
0: No, já tam rozumím, myslím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tam za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost, a říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala, Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelívá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám. Takže dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jednou děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit via Apiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil. Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 800 900. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, s Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je to tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužováním. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odbourala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdybych ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí,
0: které teď nejim nemůžete, že jo?
1: Mohla bych se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali. A my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům.
0: Rozumím.
1: Kteří tady zotročili kus národa a děkuji moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne. Mm-hmm. Když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručujou dějiny. Mm-hmm. A doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju, paní Magdaleno, za váš názor. Děkuju.
1: Ano, je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju. A zdravím do Hradce Králové. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáše, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa, asi jsem špatně rozuměla, z Šenova, pane Josefe, voláte, dobrý večer.
1: Šenov, vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych, kdyby to vyšlo, aby nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci. Jo? Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno ta, jak to mám říct,
0: odválčas, že jo?
1: No, odválčas. Oni zavírali, zebrali jim fabriky.
0: Ano.
1: Jo. A i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák. Jo. A kde se si kam vtete. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano,
1: a ty vedoucí ze provozu, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíti. Vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo. Tomu věřte. Táta měl živnost s maminkou, no to tam někde u Litomyšle.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabisa.
0: Mm-hmm.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si postavili, že to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne, že by nás táta honil, dřel, to ne. A dal nám vždycky takový, třeba měli jsme slepice, jo, na vesnici.
0: Na vesnici, ano.
1: Musel jsem o to starat.
0: Ano.
1: Jo. Natarat tím trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžké, ale dělat. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do výtopky a co tam mají chudáci dělat? Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, a, tak tam nic příkladného není. Jo? A v televizi je to taky tak. Jo? Občas tam jsou dobrý pořady,

0: A to platilo jak zákon. To neexistovalo, aby to. Vy ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota z těch, právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starších a ty dávali vysvědčení tomu
1: učni.
0: Když se vyučil,
1: přesně
0: tak musel být nejdřív tovary a potom mohl být mistr.
1: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi. Můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů. Je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
0: A nashledanou.
1: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala. Dobrý večer, paní Jano. Nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát.

0: znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová, Bílá java 250.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano,
1: tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo, sama dala na řeči nějakých zlých lidí, který mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano,
1: selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Aneško.
1: Takže to bych ráda jako...
0: vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Aneško.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem to tu zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuju, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být. Uh-huh. Maminka podplatila primaře a ze Sokolova ho odvezli do Aše otce. Uh-huh. A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let. Uh-huh. Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát daná, ne z vlastní viny. Uh-huh. A spletli jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili. Uh-huh. Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak která změnila profesi. Ano. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil. Uh-huh. No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
1: Rozumím.
2: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit? Zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
1: Ano.
2: Továrně rok a nepočítám vyučení.
1: Ano.
2: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum. Uh-huh. A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko, jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malej voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí. Hmm. Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny a jenom do tu svoji rodinu. Hmm. Jo, a opravdu každý je chrání, skoro každý je chrání, hlavně ty bohatý, a boryť by je nechránili, když oni jim chodí dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
1: Děkuji, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
2: Naslyšenou.
1: Hodně zdraví. Naslyšenou. Naschledanou. K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala, a nezačala bych se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která se nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuju samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořád mě přerušuje, takže to je malá hruza z toho jaj, no ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím. Pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, jako nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádnej výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding, tak to je takové blbé pocit. Jako.
0: No. A paní byla plavat, jako, že se tak hloupě ptám.
1: No a utopila se na Poděbrady v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, že jo? Kdyby to šlo změnit, zažít. Přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, jako já jsem se s nima o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli v osnovách.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. Oni řekli, no přišli jsem si z vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále, tak. Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky, kým ty mu voláte, neodpovídá, takže já se do nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedou rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl tak rozsáhlý. Jako. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastičce z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v hřebíkách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: Já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: Mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně rádo na mě taky, to je moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, naschledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak ti mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili těto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Mm-hmm.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Problémy, daleko větší problémy. Já jsem nechodila vůbec na malou stranu. Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila ta píštěl. Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes, no a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu, zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce, penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace, to bylo, já jsem strávila rok v nemocnici, já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice, jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma a vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic z očního oddělení v únoru dalšího roku. To jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko v důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. A jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém, měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo, po těch 10 roků se to udržovalo, ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice bohužel se stalo, že se utrhla i ta, takže od 56 roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 22 roku, už žiju 22 roku, 21 roku. Je mi 77, bylo mi 56 roku. Takže 21 roku žiju už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: V životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka, života. Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Na šílené.
1: Jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano,
1: je
0: ano.
1: Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten.
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně tak.
1: Nevidí, to je opravdu
0: šílený.
1: Musí se věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A co jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci.
1: Ale legrace to není.
0: Není, ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko,
1: všechno
0: vás.
1: To upec,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc krát děkuji.
1: Každý, kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, no. Se snažíme.
0: Děkuji, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže
0: držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, letět, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Babičko, jak to, že nevidíš? No, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou noc, paní Anička, moc krát vám děkuju za příspěvek do noční linky.
1: Já taky přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabát, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína. To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve věku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v věku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž brána v ráně oko nevyklobe. Tak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. To jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pilhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pilhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to, víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se
0: děje. Ano, děje, ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tom, o téhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli, ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku? Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo, na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali. Lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život. A zase Rusy jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká kde vysoká je politika, paní Staňko, přesně
1: kde
0: tak,
1: je
0: jak říkáte.
1: Morální kredit? Není. Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a Především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí mohl pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala, dobrý večer paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10letá jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Přeji dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás zvolil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické Dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam, tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život mne čeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochar.

0: jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, na nejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
1: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
0: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
1: To byli odvážní sami dva.
0: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
1: Takže putovali bez nesnází?
0: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
1: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
0: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
1: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
0: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
1: To jsem se snad přeslechl.
0: Pane, pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jezdců jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířili. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu vrány, vidouce jejich zdechliny, začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadžan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: Bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Aha. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
1: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
6: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
6: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
5: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
6: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
1: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
5: Inu miliony.
7: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
6: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
5: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
6: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je k nich tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
1: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
6: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
1: Na papír se toho vejde.
5: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.